v rozhlasovém vysílání. Pro dnešek jsme pro vás vybrali vystoupení divadla Semafor v pražském rokoku na Václavském náměstí právě na 1. máje roku 1968. Hezký poslech.

Vážení přátelé, hlásíme se vám z divadla Jiřího Wolkera s přímým přenosem pořadu, který pro vás každý měsíc společně připravuje hudební a literární redakce Československého rozhlasu. Vysíláme Radio Nocturno.

Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na 5. májovém radionokturnu, které pro nás také tentokrát připravilo divadlo Semafor s orchestrem, který nese název Country Beat. První píseň, a bude to duet v opeře, vám zaspívá Jiří Suchý se svojí 12-letou kolegyní Magdou Křížkovou.

Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi

ten, kdo bacil kadeřníka, a to pouze z čistý lásky, za to, že ti ustřih vlásky.

chtěl bych být mašin fírou a vlastnit mašinu. A jezdit s pevnou vírou, že se jednou vyšinu.

0: Dobrý večer, paní panírková.
1: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce. V našem věku už by to bylo trošku absurdní a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
0: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
1: Vydejchejte se.
0: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
1: Tak to úsporněj, prosím vás, úsporněj. No.
0: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
1: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
0: ano, tebe, ano, to jste nazvala
1: vedoucího
0: správně.
1: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože to je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
0: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
1: ano,
0: tak jsem najel na nový model.
1: Už se musí pomalu.
0: No, více Grossmanů, opravdu, do divadel, do pražských. A
1: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
0: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
2: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a on přijde, že jo, já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme, taky se nás, no to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí.
3: aby se zítra na večer znovu sešli v Seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julií, Lucií, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta tři mušketíři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Beriou. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, na

návrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď

0: Já vím, že takhle se k tomu mají asi těžko dostaneme, ale já si myslím, že když jsme hovořili o tom, že Country Beat přišel do divadla Semafor, že bychom také měli vzpomenout, že na tom měla jedna osoba velkou zásluhu, a tou osobou, že je Naďa Urbánková.
1: No, to bychom mohli... Hele, už mám lepší hlas, vidíte? Už jsem se vydejchal, než ano. Pan Grossman.
0: Už to jde,
1: no, už
0: to jde.
1: Ano, Naďa Urbánková, ta vlastně nás upozornila prvně na Country Beat, poněvadž ona s nima spolupracovala. Ona nám jaksi, jakožto divadlu, byla nevěrná s Country Beatem. A my jsme jí to ale přáli, poněvadž já jsem se jednou šel takhle potají. Já jsem ji špehoval, víte, šel jsem se podívat. A moc se mně to líbilo. Oni hráli ve Sluníčku na Příkopech, to je takové divadélko.
0: Když měli loutky volno.
1: Ano, ano, a tam hrávali vždycky, když měli loutky volno a když měla Naďa volno taky, tak tam hrávali a bylo to moc hezký a já jsem se s nimi potom domluvil a oni šli k nám a teď jsou u nás i s Naďou Urbánkovou, kterou vám tímto představujeme.
0: A Naďa nám dnes večer zaspívá, co?
1: Zaspívá nám písničku, ona si to řekne sama, jak vidím, už se k tomu, jak se nám leskne to děvče, že jo?
0: To
1: diváci,
0: rybička,
1: no rybička, diváci, totiž posluchači jsou ošizení, ale opravdu moc se leskne, to vám můžeme potvrdit.
2: Tak já bych přešla radši k té písničce. Bude to písnička z programu, který hrajeme v divadle Semafor, jmenuje se Besídka zvláštní školy a písnička, kterou vám zaspívám, se jmenuje O, ty to nepochopíš. Český text napsal Jirka Grossman.

0: Příspěvek Nadi Urbánkové by se dal hodnotit jako takový jarní příspěvek pro mladé muže, no, pro mladé obdivovatele, ale já si myslím, že by také něco jste měli mít pro ženy.
1: Pro obdivovatelky. Ano. I pro ty máme sousto. Máme blondiáka v divadle.
0: Ano.
1: No. Opravdu krásného blondiáka máme pro dívky. Takže bychom jim ho předhodili. Jmenuje se Milan Drobný. Milan Drobný nám zaspívá píseň
2: Socha.

0: No já myslím, že když už jsme se k tomu jaru nedostali doteď, tak teď už bychom to tak trošku
1: to
0: mohli
1: nechali,
0: vynechat.
1: Že jo?
0: Jo, já myslím, mě by totiž strašně zajímalo, já jsem si všimla nedávno, že se na plakátech u vás v divadle objevilo zcela nové jméno, mě dosud neznáme, myslím Luděk Nekuda.
1: Luděk Nekuda, to jste si všimla děsně správně, poněvadž ten už
0: ten
1: u nás
0: není dlouho.
1: Rok hraje, no od... No, no, od začátku sezony hrál v programu Tak co, pane barone, a předtím hrál v jiném divadle v Ostravě pod Okapem, jehož je spoluzakladatel. Jo, a my zakladatelé divadel jak si držíme při sobě, a tak jsme ho vzali k nám. Nevím, jestli se nedostal spod Okapu do deště, nebo jak se to říká, ale zatím jako u nás setrvává a setrvá i příští sezonu, tak snad se mu tam líbí. Luděk Nekuda je docela podobně jako pan Grossman platný člen, poněvadž on nejenom, že hraje takhle divadlo a on taky zpívá a nejenom to, on taky píše si povídky a taky je po sobě čte. Já bych ho poprosil, aby jednu přečet, ale vlastně já jsem ho teď urazil. Ona to není povídka, to je vědecké pojednání. On píše vědecká pojednání o věcech týkajících se našeho života. Konkrétně toto bude o brnění. Luděk Nekuda.
2: Výňatek z řádu Brň 1.1. Podepsán kunětický Horimír, král, hejtman Klobůček Přibík, rytíř národné obrany. Hlava první. Nošení brnění, oblečení, připevnění, provedení. Složení brnění, rezivění, čištění. Článek 1. Nošení brnění. Brnění je ústroj kovová, plechová, železná nebo bronzová, starší typ. Brnění se nosí nejčastěji hlavou vzhůru, nohama dolů. Ruce pak visí podél těla. Brnění se nosí do boje, někdy z boje a na recepce. Brnění smějí užívat jen rytíři či jimi pozvaní hosté. Rytíře v brnění rozlišujeme podle váhy brnění na muší, bantamové, lehké, polotěžké, těžké a neúnosné. Pro soudobý boj mají největší význam rytíři muší, kteří jsou využíváni k letům do nepřátelského zápolí, kde tu bodnou, tam bodnou, čímž působí v řadách nepřátel zděšení. Rytíři neúnosní jsou využiti v případě zaujetí obrany tak, že se postaví v sevřený řad a stojí. Nepřítel pak musí užít trhaviny, aby jimi mohl projít. Článek 2. Rezivění, čištění. Dojde-li v poli k pršení, nastává důsledkem špatného čištění rezivění. V případě nastání rezivění dá velitel obrněné čety příkaz k zahájení čištění. Zahájení čištění se děje na povel čištění vpřed. Čištění samo se provádí čistícím přípravkem, čistícím prostředkem či čistící směskou. Čistí se výhradně směrem z hora dolů, z dola nahoru, zleva doprava či zprava doleva. Čištění se provádí tak, že až dokud není čisté. Článek 3. Oblečení, provedení, připevnění. Postup při oblékání brnění. 18 panošů uchopí spodní část brnění. Obrátí se po větru tak, aby brnění vlálo. Povel větru, eventuálně dešti, dává velitel. Jakmile dojde k vlání, jiných 8 panošů uchopí rytíře a vsunou do želez. Po vsunutí rytíře nasadí se rytíři želha, železná halena, a helma, helezná malena. Rytíř se zanýtuje a odchází do boje.

0: Protože náš čas se nachyluje k samému konci, myslím, že ten samotný konec byste měl nějak učinit vy. Já jsem tu vlastně dnes jenom jako váš host.
1: Já bych to učinil tím, že bych pozval dva spolupracovníky, aby to učinili za mě.
0: Ano, to je dobrá dělba práce.
1: Ano, sice Naďa Urbánková a Jiří Grossman zaspívají písničku Jackson a my se s vámi rozloučíme zatím. Naschledanou.
0: Naschledanou.

odmítám, že se snad dopustí vraždy, neodejde-li včas a poutek Jackson, ty jeho kousky dobře znám, ten podvodník Jackson.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: OTA uskutečnil, to možná málo kdo ví, první fotbalový rozhlasový přenos ze Spojených států z ligy pana Coxe, kterou Dukla několikrát vyhrála. Byl tam s ní, házel po gólech našich, po našich gólech mince do automatu. Já tady jeho slova nabíral a tlumočil potom ze studia posluchačům.
1: Rozhlasový reportér Karel Malina vzpomíná na svého někdejšího kolegu Otu Pavla. Sešli se v rozhlasové sportovní redakci. Už je tomu půl století. Karel v písárně a potom v redakci začínal. Ota Pavel už byl pan redaktor. Když mu pak později v nakladatelství Československý spisovatel odmítli Smrt krásných srnců, že prý vydávají jenom naše a světové klasiky, posteskl si kamarádům. Nechtěl jsem ani honorář, ale nebejt furt jenom ten sporták. A šel s Otou Maškem k Rozvařilům na Zavináče. Dnes je v čítankách i v rodinných knihovnách a potkal nejenom ryby, ale i šťastné čtenáře. A měl je už tenkrát, když byl tím sportákem, protože jiným než ostatní. O tom bude náš dnešní příběh. Vlastně dva. Sportácký Oty Pavla a chlapíka, o němž napsal, jak si kopnul za pár tisíc. Zrovna tenkrát v New Yorku, když tam hrála Dukla Praha a Pavel nejenom telefonoval do Prahy všechny její góly.
2: Někdy mě brali sebou. Běhal jsem s nimi i kopal. Chtěl jsem přece o nich napsat nejlepší sportovní knihu světa. Dorazili jsme do Central Parku a začali jsme trénovat běh. Hráčům jsem nestačil. Doběhl jsem tam a zpátky, funěl jsem a měl jsem toho dost. A čekal jsem, až budou hrát staří mladí, což byla taková volná čutaná mezi dětky z manšaftu a mladšími. Za bránky sloužily koše na odpadky. Jak jsem tam tak očumoval, všiml jsem si staršího šedivého pána. Stál tam s takovým hranatým doktorským kufříkem v ruce, jako kdyby se chystal na nějakou operaci. A taky se tak zbožně tvářil. Usmíval se a hladil si prošedivělé vlasy. Když kluci přestali běhat, šel jsem k Pavlovi a zeptal se, co je to za ořecha. Ten je na každém tréninku, povídá Pavel. Začalo se to formovat k tomu bezvýznamnému zápasu. Dívám se na toho pána a on si to šlape rovnou ke mně. Spustil česky. Prosím, mohl bych si s vámi kopat? Ohromilo mě, že nějaký nichtsmacher si chce zakopat s jedním z nejlepších klubových manšaftů na světě. Ale za těch pár dní jsem si zvykl v Americe už na různé věci a tak jsem řekl, počkejte, zeptám se trenéra. Samozřejmě já to chápu, povídal pokorně ten pán a založil si ruce na prsa a čekal, až se vrátím od trenéra. Slavku, tamhle ten Američan je Čech a chtěl by si s námi začutat. Jo, je tu každý den. Viděl jsem, jak to Slávkovi úporně harašilo v bedně a jak na nic kloudného nemohl přijít. Měl tu bednu malou a občas z ní vyprodukoval kloudné myšlenky, ale většinou to byly myšlenky fotbalové. A to mě občas nebavilo, protože on o tom dovedl mluvit celé večery. Ale měl světlé okamžiky, kdy také nebyl pérák a kdy slevil ze své přístosti. A tahle jedna světlá a ušlechtilá myšlenka mu zřejmě právě zasvítla v Makovici, protože povídal, tak ať jde. Nakonec to bude stejně jen takové strčko-brčko.
3: No, já bych řekl tak, že sport jsem si vybral ze dvou důvodů. Ten první důvod je právě takový, že si myslím, a snad to i vím, že mám sport nesmírně rád. A je to také proto, že bych řekl, že sportovním některým odvětvím rozumím. To znamená, že já jsem přímo aktivně sportoval. Jednak jsem hrál hokej ve Spartě a jednak svého času, to už bylo za války, jsem hrál fotbal za SK Buštěhrad. A já si prostě myslím, že spisovatel píše především o věcech, které zná a kterým rozumí. A pak si taky myslím jednu věc, že sport a sportovní tématika je taková nezoraná půda, řekl bych taková panenská půda, kde se toho prostě ve sportovní literatuře dá ještě hodně udělat a kde ještě hodně není prozkoumáno a vykoumáno, jak to dělat a jak to psát. A proto mě to nesmírně zajímá. Já osobně si myslím, protože jsem napsal i knížky mimosportovní a povídky mimosportovní, tak si myslím, že psaní o sportu je vůbec to

0: Rád mi stiskl ruku, pořád říkal děkuju vám a otevřel si svůj černý kufřík a začal se převlíkat. Spatřil jsem staré kopačky s ošoupanými špunty, v jakých se hrálo v Čechách kdysi před válkou, a vybledlý modrý dres. Oblékal se pečlivě a já šel ke klukům, kteří si pohrávali s míčem. Pavel se ke mně naklonil a povídal, to je nějaký cvok. Ten prošedivělý pán se oblékl, kufřík si uložil do odpadového koše a trenér Slávek mu ukázal, na které straně bude válet. Začalo se. On vlastně nehrál, jenom běhal mezi hráči. Bylo jasné, že si vůbec nemůže kopnout do míče. Znal jsem to z vlastní praxe. Kdy míč jemně poletoval pár centimetrů kolem mě, naťuknutý profesionální vycvičenou nohou, a já se ho nikdy nemohl dotknout. Obě strany se také vžily do hry, že zapomněli na nějaká sentimentální předsevzetí nechat toho pána taky kopnout do míče. A tak jsme mezi nimi pobíhali. Jenom já se občas zastavil a pozoroval jsem ho. Bylo to zajímavější, než pozorovat při hře jedno z nejslavnějších mužstev světa. Běhal mezi Pepíkem, Láďou, Frantou, tváře mu hořely nadšením, šedivé vlasy vlály, smál se, pořád něco volal a mě připomínal malého kluka. V jednu chvíli se nachomítl do vyložené střelecké pozice před Pavlovou brankou a Pepík, který se vždycky dlouze podíval, než někomu přihrál, osvícen nenadálou ušlechtilostí podal mu nádherný klouzavý balón zrovna na pravou nohu. A on, musel skutečně fotbal někdy v Čechách hrát, se do toho míče trefil a vyslal ho na Pavlovu branku. Pavel byl šílená mrcha. A přestože to byl lehký míč, udělal z toho drama, nechal si ho vypadnout z náruče a dovolil tomu míči kutálet se k pomyslné brankové čáře, jakože ten míč byl tak prudký, že mu prostě vyrazil dech a teď míří do branky. Ale jeho brankářské srdce mu zas nedalo, aby ten lehký míč skutečně pustil, a tak v posledním okamžiku po něm znovu skočil a zachytil ho prsty. Bylo to tak dobře. Protože kdyby dal ten neznámý gól, býval by to nepřežil. Už takhle se chytal za hlavu a mnul si vlasy. Na každého se až dokonce usmíval a chodil tam jako gladiátor. Když skončilo strčko brčko, chodil ke každému hráči a podával mu ruku. Pak se oblékl, šel k trenérovi Slávkovi, poděkoval mu, dal mu svou vizitku a řekl něco takového, jako že se ještě ohlásí. Nakoukli jsme mu přes rameno. Stálo tam profesor Václav Hanousek, MD. Slávek na tou vizitkou skepticky poznamenal, ohlásí, to my známe. Druhý den přivezl nějaký pán v livreji a v náramném bouráku od něho pozvání na večeři. Ne pro vedení výpravy, jak se to někdy dělalo, ale pro celý mančov.
1: My jsme se dívali s Otou Pavlem a té doby tam byla také Ota Procházka. V prvním patře byly to poslední dveře v rohu naproti WC. Byl to takový vlastně maličký kumbálek. Měli jsme přehled o tom, co se děje na Vinohradské třídě, tak mimo jiné také jsme si zkoušeli reportovat Vinohradskou třídu, abychom dostali takový ten cvik, tenkrát nějaké to školení neexistovalo. My jsme spolu spolupracovali vlastně tak rok, dva, byli jsme, dá se říct, dobrými kamarády. Vždycky, když jsme někde něco vyvedli a to se stávalo, tak Ota to vždycky zamázla, vždycky to zůstalo mezi námi. Vynadali jsme si, ale pak jsme šli o to, aby jsme stále dobří kluci. Pro mě byl Ota takovým vzorem. On trošičku bohem byl, to je pravda. On věděl, že třeba hezky může něco napsat, tak něco, co ten druhý jako neumí. Ale většinou všechno dělal naprosto přesně, pečlivě. Já jenom vzpomenu jedné takové události. On tady měl svého kamaráda, Arnošta Lustiga. To byli dva velcí kamarádi. Arnoš, to mohu říci, to byl bordelář teda ohromný. Ten, když něco dělal třeba zprávy, on dělal směnáře, tak přišel ve 9:45, rozdal četku písařkám a písařům, já byl taky písař. My jsme to přepsali, on to dal hlasatelům, oni to přečetli a Arnoš šel zase něco někde dělat. Pak ho sáněl Ota, Pavel, a říkal, kde ten Arnošt je? On zase

0: Píše ty své povídky. No, no, píše, píše. Já se na to vykašlu, zase ty zprávy nebudou stát za nic. A takhle se trošičku heftovali. On tam byl takový přesný v těch zprávách. On, když dělal sportovní zprávy, on to sice moc rád nedělal, on vždycky byl nejradši někde venku, ale když to dělal, tak to dělal nesmírně precizně, poctivě. Na rozdíl od toho Arnošta Lustinka. Ať se na mě Arnoš nezloví.
1: Ale trenér Slávek byl nedůvěřivý, na toho pána se někde informoval. Zjistil, že pan Václav Hanousek MD je jedním z nejslavnějších chirurgů ve Spojených státech a co hlavního, ve známé restauraci je zajištěn zvláštní sál a večeře pro 30 osob. Pozvání jsme přijali. Pan Václav Hanousek MD nás očekával u vchodu ve fraku a báječně mu to slušelo. Všechno na něm bylo černé, jen košile svítila bělobou, šedé vlasy se slabě leskly. Vypadal jako Frank Sinatra anebo Maurice Chevalier. Každému podal ruku a řekl: vítám vás. Nehnul ani brvou, když zjistil, že je nás 35. Jenom lehce pokynul rukou číšníkovi a ten nesl do sálu další starožitné židle s koženkou na opěradlech. A jak ten chirurg lehce pokynul rukou, všiml jsem si jeho prstů. Byly tenké a bílé jako ze soli a podobaly se čínským hůlkám na rýži. Také při večeři, když jsem ho pokradnu pozoroval, doslova tančili s vidličkou a nožem. Byly to skoro nadlidské ruce. Vešli jsme do sálu. Celý život jsem slýchával větu: bylo tam tolik jídla, že se pod ním prohýbaly stoly. Ale nikdy jsem to neviděl až tady. Bylo to něco fantastického. Vydával jsem to jen ve filmech o králích. Na stolech leželi ve stříbrných mísách zlatí krocani a v bílých porcelánových mísách hnědé husy a měli v sobě napíchány maličké praporky našeho klubu, a mezi tím byly vařené šunky s červeno-modro-bílými mašlemi, mísy českých knedlíků a žejdlíky španělských oliv, kopce ruského kaviáru a mísy studeného krájeného masa. Mezitím stály ananasy s bojovně vstyčenými tuhými listy. Na straně u okna čekal číšník u velkého sudu přichystán čepovat pravé plzeňské a vedle byl bar a v něm pití z celého světa. Pan Václav Hanousek MD řekl: dobrou chuť. A to byla celá úvodní řeč ke slavnosti.

0: Vzpomínám si, jak jsme jako početná výprava rozhlasáků jeli na vesnici s úkolem napsat, co jsme prožili v zemědělství. Byla to soutěž o nejlepší příspěvek. O tom mi povídal, haleď, nikam do Kravína nepůjdeme, my tomu stejně nerozumíme. Půjdeme k rybníku a budeme jako chytat ryby, jako chytat ryby. Když jsme se pak s ostatními vrátili do rozhlasu a každý něco napsal, byl Pavlův příspěvek nejlepší. On psal o tom, co prožil, co viděl o přírodě a lidé, které na hrázi potkal.
1: Pepík vytáhl housle a hrál české písničky a pan Hanousek pořád jen seděl, mlčel a tak lehce se usmíval, jako když se táta dívá na své děti. A potom, když jsme s ním popíjeli koktejl Bloody Mary, což je krvavá Marie, kdy se míchá o whisky s rajskou šťávou, vyprávěl nám, že kopal někde v západních Čechách za nějaké okresní město. A taky povídal, že u toho hřiště stála nejkrásnější lípa na světě a v té vždycky na jaře bzučely včely a on se pod tu lípu chodil učit. Potom odešel z Čech a už nikdy tu lípu neviděl a už ji prý nikdy neuvidí. Ale my už moc nevnímali, co říkal. Skončilo to otřesně. Moc se mi tam líbil takový nádherný vykládaný nůž, se kterým jsem ukrajoval té největší huse stehna. A tak jsem ho zvedl, ukázal přes stůl panu Hanouskovi, že bych si ho chtěl vzít na památku a řekl jsem jedno z mála anglických slov, která jsem ovládal, sorry. Pan Hanousek zase tak lehce pokynul rukou a vnutil mi přes stůl ještě vidličku. Jak jsme se dozvěděli od číšníka, s kterým jsme v ten památný večer navázeli známost, zaplatil za to pan Hanousek přes $3,000. A když se to tedy vezme po amerikánsku, přišlo ho to kopnutí v Central Parku na hezký prachy.

Když se podívám na to, co jsem dneska vydal ve sportovní literatuře, je to zhruba 5 knih, že prostě by si lidé mohli myslet, kteří jako neznají ty věci detailně, že jsem psal jenom o sportovcích takzvaných špičkových. Já myslím, že jsem byl nějak vedený myšlenkou, že by lidi nezajímalo číst o takzvaných malých sportovcích v knihách. Ale přece jenom jsem dospěl k názoru, že tato moje myšlenka prostě je mylná.

0: Já na Otu Pavla vzpomínám v redakci jako na člověka, který sice psal o vrcholovém sportu, ale především o prostých lidech, o sportovcích z těch malých oddílů. Jednou si vzal Ota na záda ruksak a vydal se na pochod republikou. Každý den posílal zprávy a příspěvky třeba o tom, že já nevím, v Kardašově Řečici mají tělocvičnu, kterou si sami vybudovali, a že Honza Navrátil učí zatím 30 uličníků kázní a obratnosti. Uměl se také zastat lidí bez ohledu na to, že z toho bude mít pěkný malér. Svého času se u nás tvořily velké jednoty, vzpomenete si možná, které splývaly se závody. Malé jednoty byly často byty. V Praze se to mělo dít na úkor Vršovic 1860, kde měli druhou ligu házené žen, ale ligu úředníci potřebovali pro Mostecko. Měla se hrát kvalifikace, ale Ota byl proti. Proč přece kvalifikace? Kvalifikace se nehrála, Vršovice zůstaly, ale Ota dostal vynadáno ze všech možných míst i s varováním. Ještě jednou a poletíš.
1: Potom hrál náš klub to slavné finálové utkání v Praze. Bylo to začátkem léta, ale udělalo se tehdy dost chladno a vítr třepal vlajkami. V chvíli, kdy byl míč zakopnut někam do ochozu, rozhlédl jsem se po tribuně a spatřil jsem tvář, která mi byla povědomá. Ano, tamhle stál opřen v koutě tribuny profesor Václav Hanousek, MD. A snad ani nedostal lístek k sezení. Stál tam v takovém krátkém baloňáčku, jako by se sem protlačil pod rukama pořadatelů. Fotbal se mu líbil. Celý zrůžověl, usmíval se a pohyboval rty. Sedělo tam plno funkcionářů klubu. Byli mezi nimi i ti, kteří se od něho nechali hostit v Americe. Když jsem jim oznámil tuto překvapující novinu, jejich oči uhýbaly, měli najednou spoustu práce a nikdo na něj neměl čas. Nakonec se přece našli dva, kteří se vydali k panu Hanouskovi, pozdravili ho a pozvali ho o přestávce do kabiny. Radostně přijal. Fotbalisti ho uvítali fajn, hulákali. Oni na něho vždycky vzpomínali v tom duchu, že to byl správný frajer. Stála tam lahev s čajem, myslím šípkovým, a tak, abychom se panu Hanouskovi revanšovali, ten čaj jsme mu nabídli. Stál tam a popíjel ze skleničky od hořčice ten mdlý čaj. Tvářil se však náramně šťastně. Dopil druhou sklenici, pak si zřejmě vzpomněl, obrátil se ke mně a povídal sorry. A strčil si tu hořčicovou sklenici do kapsy toho starého baloňáku. Než odešel, zeptal se mě ještě, co myslíte, kvetou ještě lípy? Ujistil jsem ho, že kvetou, protože pod našima okny kvetly. A pak už jsem ho nikdy neviděl.

Teď píšu knížku, která má zatím pracovní název Jak jsem potkal ryby. Dá se říci, že je to taková autobiografie, to znamená o mně a o tom, jak jsem chodil podle řek, jo. A nepíšu teda knížku o takových těch rybářích sedících, ale o těch rybářích chodících. A chtěl bych tady tou knížkou taky dokumentovat, že rybářský sport je velice namáhavý sport. Pokud se chodí podle potoků, podle řek a chytá se. A já sám, protože jsem prožil těžké hokejové zápasy, mohu říci, že třeba po takovém 10-kilometrovém chození na Šumavě za pstruhy jsem byl víc vyčerpán, než když jsem skončil hokejový zápas.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Já ti přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrousit tě.
1: Až se v bílém půjdu vnát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bátýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na plách.
1: Až se v bílém půjdu vnát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Život je šatna v kabaretu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Známý čas, známá znělka a František Novotný vás tu zrád vítá u dnešního Textempore. Tak jak se dneska cítíte? Tlak, teplota, rostný bod, všechno v pořádku? Pokud ne, doufám, že vás dnešní Textempore uzdraví, protože solo v něm budou mít lékaři. Dnes ráno mi bylo tak špatně, že nebýt objednána ke kadeřnici, tak jsem šla k doktorovi. Povzdechla si jedna dáma a já bych jí doporučil pana doktora Ungermana. Neboť alespoň podle herce Josefa Dvořáka jde o osobnost nepochybně výjimečnou.

Recept na předchozí písničku napsala zajímavá dvojice specialistů Felix Slováček a Ivan Mládek. Ten ostatně vstoupí v zápětí do děje osobně a zličtí problém, o kterém Karel Čapek kdysi řekl: chtěl bych jedinkrát v životě napsat knihu, která by byla tak dobrá a silná, aby upoutala i člověka stiženého zánětem o kostice. Ale dosud se to nikomu nepovedlo. A ona to nemusí být o kostice. Stačí docela malinký kas. Ale jak říká moudré přísloví, všechno zlé může být k něčemu dobré.

0: Korunka ke korunce a je z toho můstek, šeptá si polohlasně stomatolog. Ivana Mládka vystřídá pan doktor Ivo Jahelka. Ale vy si udělejte v zubařském křesle pohodlí. Jak jistě víte, Ivo Jahelka je právník a písničkář, který některé vydařené příběhy ze soudních spisů umí poutavě přiblížit i nám, laikům.
1: Obžalovaná z útoku na veřejného činitele se logicky hájila slovy: není pravdou, že bych příslušníka VB uchopila za přirození. Jako matka pěti dětí přece poznám, co držím v ruce. Někdy stačila opravdu maličkost, jako chybějící písmenko v tom protokolu nebo překlep, aby čeština ukázala, jak je to nesmírně vzrušující a bohatý jazyk. A protokol, který jinak byl obyčejný, se náhle stal velmi zajímavým, tak jsme třeba četli, že obžalovaný se dopustil urážky veřejného činitele. Nebo že dotyčný odešel od manželky a nyní žije s držkou. A dokonce, že odvolání bylo postoupeno nejvyššímu oudu v Praze. Nebo že nalezená mrtvola byla příslušníky předběžně ohlodána.
2: Studoval Jaroušek medicínu, zalíbilo se mu zubařské křeslo, jenomže v báru u kapucínu studijní úsilí po čase kleslo.

tušíte, co dál se mělo státi. Do plánu nesměla vloudit se chybka, marně se těšili otec, máti. Synáčka den předtím schvátila chřipka, tak

mu snad ani nechce. Spolíhal, že nikdo nebude číst to, rodiče scháněli přes konexe. Prosinka ve městě výhodné místo.

ošetřil 14 pacientů. Jejich řev primáři nezdál se jaksi po bližší prohlídce dokumentů. Zakončil Jarda svou lékařskou praxi.

0: Uf, to jsem rád, že znám báječnou paní doktorku Helenku Kukolovou, která vždycky zoubek raději zachraňuje, než trhá, a dělá to s grácí sobě vlastní, neboť dobře ví, jaký já jsem strašpitel. Slavný psychiatr doktor Vladimír Vondráček měl při přednáškách vždycky plnou posluchárnu, protože dokázal vtipně a stručně definovat podstatu problému. Tak si mohli adepti medicíny třeba zapsat, jaký je rozdíl mezi praktickým a odborným lékařem. Praktický lékař považuje někdy zánět slepého střeva za zaražené větry. Odborný lékař každé zaražené větry za zánět slepého střeva. Tak si vyberte. Doktoři Petr Habka a Michal Horáček naordinovali následující šanson Richardu Millerovi a Haně Zagorové.
1: Byl tu ten doktůrek, měl s sebou pinzetu, jehly a kladívko, vše v ryzím zlatě.

I my zakrátko přiložíme ucho, ale ne na dveře. Čas od času si při čtení o zázracích lékařské technici připomenu větičku pana doktora Hovorky, který říkal, že nejdůležitějším lékem pro nemocného je vždy lékař. A je mi tak trochu z tohoto hlediska líto, že vedle takových, jako je kamarád Jirka Baroch nebo naše paní doktorka Horáková a dalším podobní, nejsou neustále začínající mistři cechu Eskulapova. Já si stejně jako Zdeněk Svirák pamatuju studené ucho lékaře mého dětství, který znal chorobopisy celé naší rodiny a patřil také k těm, o kterých mluví zmíněný citát v úvodu. Dodnes si pamatuji jeho jméno, pan doktor Borč, stejně jako si Zdeněk Svirák pamatuje pana doktora Janouška.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi?

Proti zdravému organismu je veškerá lékařská věda bezmocná. Tak takovou diagnozu vám ze srdce přeju. A těm, kteří nám pomáhají zvládat neduhy těla i ducha, na závěr poděkuje Michal Tučný. Vám všem za milou pozornost děkuje František Novotný. Byli jste báječnými pacienty, tak buďte blaženi. A pokud budeme živi a zdraví, už teď se těším za týden na slyšenou. Medicine Man.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizí chlápek stál, tak

0: Oda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. Možná právě teď jsou u rozhlasového přijímače i někteří pamětníci, kteří si vzpomenou na pořad Sejdeme se na Vlachovce. A právě v něm patřila zpěvačka, která dneska usedla naproti mě k největším hvězdám. Ten pořad, pravda, už dávno na obrazovkách neběží, ovšem ta zpěvačka stále zpívá a stále brázdí naši zemi se svým programem a věřte, všude má plno. Jsem rád, že pozvání do Tandemu přijala královna české dechovky Zorka Kohoutová. Zorko, já vás zdravím a vítám, dobrý den.
3: Já vám moc děkuji, Honzíčku, můžu vám tak říkat?
2: Samozřejmě.
3: Vy víte, že mám pro vás slabost od toho mníšku, co jsme učinkovali tam, tak od té doby mám pro vás velkou slabost.
2: Mám radost, že máte pro mě slabost,
3: ano.
2: Protože já pro vás taky. Než si začneme povídat, tak poprosím do režie o písničku na přivítanou a samozřejmě, že o jednu z těch vašich.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: dost možná, že právě tahle ta písnička s velikou pravděpodobností zazní i 15. dubna v Kulturním domě Vltavská,
1: ano,
0: kde se bude odehrávat velký koncert, jubilejní koncert, kdy můj dnešní host Zorka Kohoutová na něm oslaví své fantastické životní jubileum neuvěřitelných 80 let. Zorko, už teď vám jménem všech našich posluchačů gratuluju a v podstatě tahle ten pořad by mohl být takovým malým dárkem, který si dáte taky svým způsobem trošku sama, protože se o to přičiníte. No, tak řekněte, jak cítíte tohleto jubileum? Je to takový jako příležitost nějakému rekapitulaci? Nebo...
1: Ondičku, já to vůbec neřeším.
0: Že jo,
1: já si myslím, že to je úplně normální. Já se cítím dobře. Můj doktor tvrdí, že to dělá těch mých 112 schodů. Bez výtahu, co mám.
0: To je pravda. Když se mě ptali tady spolupracovnice naše, a nebude jim Zorce dělat problémy těch pár schodů sem nahoru, jakám Zorce, ta chodí do 5. poschodí bez výtahu každý den, několikrát. Ano. Mám pravdu.
1: To je pravda, několikrát.
0: No jo.
1: A s nákupem,
0: no jo. Já si myslím, že rekapitulovat by mohl někdo, kdo svůj život už uzavírá, což ve vašem případě vůbec nepadá v úvahu, protože, jak už jsem taky řekl, pořád jezdíte za svými posluchači a pořád se chystáte za nimi jezdit.
1: Ano.
0: Takže ten koncert, ale pojďme si jenom popovídat trošičku, bude přesto slavnostní, protože kromě třeba Pepíčka Zimy, kdo tam bude ještě hostem? Já budu chybět tedy, to se omlouvám.
1: Ondičku, měl jsem tam být. To mě moc mrzí.
0: No mě taky, bohužel jiné povinnosti.
1: Já nezapomenu, když jsme učinkovali u vás, to bylo léto v tom vašem amfiteátru, když jsme učinkovali, já jsem byla na řadě, střídala jsem se tam s Ivetkou Simonovou a teď jsem tam zpívala nějakou směs, já věděla, že to bude končit střechou a teď vy jste šel v kraťasek letní a teď děvčata tam, co se na mě dívali, tak ty tam začaly ševelit, tleskat a já jsem vás pozvala k mikrofonu a vy jste tu střechu se mnou brilantně zaspíval.
0: No, vy jste na mě teď nesmírně hodná, zaspíval, brilantně v žádném případě.
1: Ne, dobře,
0: ale
1: dobře.
0: Řeknu vám, Zorko, že se mi tak dlouho neklepaly kolena jako tehdy, když jsem...
1: Vážně?
0: No, po boku takové zpěvačky, zpívat, ještě zpívat navíc, no, pro vás je to jednoduché.
1: Zpíval jste to báječně a já jsem vůbec šťastná, že už se teď ozýváte z té televize. Mě se s tím udělal velikou radost.
0: Tak to mám taky radost. No, ale abychom se vrátili k tomu koncertu, ano, tak kromě mě tedy, ano, bude chybět ještě Karel Gott, ten má taky povinnosti.
1: No víte, tak no, on má, jsem slyšela Německo, ale ještě Zdeněk Vrba se ho určitě ještě zeptá na to. To víte, že bych byla ráda, protože já z toho žánru Karlova, jeho a Vaška Neckáře, to jsou moji tak, to jsou tak úžasný dva kluci, víte, celoživotně. Každý jako z toho jiného žánru tu dechovku trošku, víte, tak zlehčoval a tak trošku podceňoval. A jak ten Karel Gott, tak Vašek Neckář se, no však já to píšu ve svý knížce. Úžasný jsou to kamarádi.
0: Mimochodem, ta knížka, ta je nová?
1: Ta knížka vyjde pár dní před tím 15. dubnem, takže bude šance si opatřit
0: takže
1: na
0: ještě,
1: tom koncertě.
0: Ještě není, ještě není, nespatřil ještě světla, není, jak ne, se bude jmenovat?
1: Nevybouřené mládí Zorky Kohoutové.

0: Tandem cestuje.
1: No, my bychom si mohli teď s mým dnešním hostem, jubilující Zorkou Kohoutovou, zacestovat v nejrůznějších podobách. Třeba cesta její profese by byla určitě zajímavá. Ale to jsme si tady v podstatě probrali, když jste tady, Zorko, byla poprvé u nás na návštěvě. Já vím ovšem, že vy jste i s kapelou vystupovala dokonce za oceánem. Vy jste vystupovala v Americe a je to pravda, že jste tam zpívala dokonce na lodi na Mississippi?
2: Honzičku, já to upřesním. S kapelou ano, ale tu jsem měla na deskách sebou.
1: Jo, takhle.
2: Čili... Ano, to, a to jsem zpívala, já nevím, v kterém to bylo roce, když jsme se rozdělovali od Slovenska.
1: Tak to byl 93.
2: Ano, tak to jsem tam na Silvestra v San Francisku zpívala pro naše krajany v Sokolovně. A to bylo moc hezky, ale věřte mi, že jsem si to tak neuvědomila, ale pak, když jsem o půlnoci říkala, že se teda dělíme a tak dále, tak mě úplně tekly slzy. Bylo mi to nějak líto.
1: No, to bylo líto tehdy spoustě lidem. Bylo pak, mi to líto. Pak nám možná někomu došlo, že to zase až tak nebylo úplně od věci, ale to je
2: to je jiná. Určitě, to neřeším. Ale no. Bylo to hezký, to jsem tam zpívala jinak. Já jsem v té Americe většinou zpívala Čechům. Oni tam mají moc krásný, to se nedá říct hospody, to jsou restauranty. A já jsem jim tam vždycky zaspívala večer. A pak jsme tam s Honzou chodili klidně, když jsme měli hlad na nějaký papu. To bylo báječný, no. Ale hlavně i Američanům se naše dechovka moc líbí.
1: Jako myslíte rodilým Američanům?
2: Rodilým, ano.
1: Takže chodili i Američani?
2: No, chodili zase jejich přátelé, že jo, těch Čechoameričanů.
1: No, já jsem právě tady, mám poznamenáno, zjistil jsem, že jste hrála taky na, nebo zpívala taky na lodi, která plula po Mississippi. Je to pravda?
2: To bylo moc pěkný. Tam jsem byla v New Orleans u jedné kamarádky. A tam každý večer byla taková večerní jízda lodí a většinou tam teda byli samí muži, protože ti tam přijeli za nějakým vyřizováním, něco tam byli sjednávat a tak tu loď navštívili a hrála tam černošská kapela. Moc se mi to líbilo. Oni hráli a najednou slyším, že se pokoušejí hrát naší Škodu lásky.
1: Čili Roll Out the Barrels.
2: Ano, jenomže to oni nevěděli, oni ji nehráli správně, jinak ta kapela hrála fantasticky. Ale tu polku nezahráli dobře, tak ta Irene, ta moje kamarádka, pak o přestávce jsme za nima šli a ona říkala, to

0: je zpěvačka z Prahy, že jo, to oni nevěděli, co je Praha, ale to ona jim vysvětlila. A vy to hrajete špatně. Ona vám to zaspívá. Tak já jsem jim to zaspívala. Honzíčku, ty to okamžitě zahráli dobře.
1: No, no tak
0: tam
1: muzikanti.
0: Tý šatník, no samozřejmě. No a pak, že to musím zaspívat, těm tam byli hlavně chlapi, že jo, tam v tom sále.
1: No.
0: Tak jsem to zaspívala a strašně velký úspěch a hura, ještě jednou, tak jsem jim to pak zaspívala ještě jednou. A přišel tam za mnou jeden báječně vypadající Američan, ukázal mi vizitku, to byl manažer Barbary Streisand.
1: No,
0: a chtěl na mě, abych přijela do New Yorku, já byla několikrát, ale on chtěl, abych tam přijela, že pro mě bude mít angažmá.
1: No a jak to dopadlo?
0: No nějak, protože Honza ten by byl pro, ale ten můj mladší Dan, ten by tam nechtěl. Tam. Pro mě jsou moji kluci vším.
1: To já vím. No. Kdyby to řekl kdokoliv jiný, tak mu teda nevěřím, ale Zorce Kohoutové to věřím. Ale já ještě dodám to, co jste ze skromnosti zamlčela, že jste tam na té lodi tehdy, ten večer, vyhrála soutěž o nejpopulárnější
0: ano.
1: osobnost.
0: Dostala jsem červený deštník a ze všema jsem chodila od Dolejška až nahoru se chodilo a hrála ta kapela. Moc hezky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zorka Kohoutová za svůj bohatý život umělkyně poznala spoustu zajímavých osobností, které ji nepochybně svým způsobem ovlivnily. A možná, že teď byste vzpomněla jednu, kterou opravdu hodně obdivujete. Může to být třeba, já nevím, nějaká zpěvačka, může to být muzikant, může to být třeba i váš manžel, kapelník, i osobnosti, které už třeba nežijí a se kterými byste si ráda ještě třeba někdy popovídala. Tak nechci vám nikoho samozřejmě podsouvat, ale kdo pak by to tak byl?
2: Podívejte se, já si strašně vážím Franty Živnýho. Že Franta Živný, víte, kdo to byl?
1: No jistě, to byl hudební dramaturg.
2: No já vím, ale muzikant. Franta Živný, když viděl, že Vardaf už mi nepíše žádný písničky, tak vlastně on byl jazzman, že on se dal kvůli mě na Lidovku, to byl ten čas, těch Sejdeme se na Vlachovce a podobně těch pořadů, to bylo pořád v televizi a on pro mě psal písničky, ale skvěle. Tu Lidovku on krásně, a přitom to trošku bylo už jako ne tak jako za první republiky, že jo? Tak ten...
1: Taková toho, moderní.
2: Ale jako přitom...
1: Přitom dechovka.
2: Ano, lidem se to líbilo. Hmm. A Sava Nádvorník, ten mi dělal fantastický texty a to byly krásné písničky, je zpívám pořád.
1: Ale řekněte mi, máte by vlastně ve svém životě písničku, kterou zpíváte úplně nejradši? Některá z těch písniček vám třeba udělá úplně největší radost, když ji třeba diváci chtějí.
2: Tohle ani nemůžu nějakou, tak já vlastně to, co zpívám, mám ráda. Tam já mám písniček, když je měla zpívat všechny, tak budeme dva dny na jevišti.
1: Kolik vlastně jste naspívala písniček třeba na desky?
2: Kondičku, já to ani nevím. Mně vlastně vyjde a ta tam bude taky křtěná. První deska, já měla vždycky jenom kazety. Kvůli lidem, že moji posluchači neměli ty přístroje...
1: Na CD přehrávače.
2: Na CD přehrávače, tak jsem jim to všechno točila
1: na kazety.
2: A já budu mít první...
1: CDčko?
2: Poslední CDčko vlastně.
1: Tak v 80. to je tedy opravdu věc.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
3: Pozdravuj

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zrko, já vím, že v Tomášem bytě na rozmezí Letné a Holešovic, kam vede těch kolik, 157 schodů?
2: Ne, 112.
1: 112 schodů, ale je to skoro jak 157 tedy. Tak, že se tam scházela prima společnost, když dejme tomu se někde dotočilo, tak se tam sešli kamarádi, muzikanti, herci, zpěváci a mezi nimi taky jeden, koho vy máte hrozně ráda pořád a myslím si, že se nespletu, když řeknu, že si ho dneska asi vyberete z klasiků českého humoru. Jo.
2: Já vím, vy myslíte Láďka, že?
1: Ano, Menčíka. Ano, Vladimíra Menčíka.
2: Moc ho mám ráda, protože to vždycky bylo natáčení, na který jsem se těšila, protože to byla taková legrace, že každou přestávku jsme hráli Kaucvika.
1: Jako myslíte karty?
2: Karty.
1: Jo. Jo, a to se hrávalo i u vás potom nahoře?
2: To se pak hrávalo i u mě, protože museli jsme to,
1: dohrát.
2: Že jsme toho byli, dohrát jsme to
1: no,
2: potřebovali.
1: Jo, no.
2: A tak to se hrálo ke mně.
1: O peníze?
2: A o větší peníze.
1: Jo. A jak jste na tom byli?
2: Ano, no tak já jsem docela dost vyhrávala. Já si pamatuju, že v Železné ulici byl otevřený takový nějaký italský obchod s dámskou módou. A po jednom takovém, že to se točil vždycky 3 dny, po jednom dni jsem si tam pak druhý den ráno byla něco koupit. Ještě to mám schovaný. A teď už
1: za
2: na mě
1: výhru.
2: Čekal, za tu výhru, už mě čekal Láďik Menčík, vedle něho seděl, ten nehrál ty karty, ale vždycky byl vedle Ládi.
1: Lubíne Kostelka, ne?
2: Ano, ještě, ano. No. A teď se otevřely dveře, já jsem tam vyšla, měla jsem něco novýho na sebe, já si pamatuju kabelku, tu mám opravdu schovanou. A on říkal, podívej se, Kostelka, ta Zory, ta zase včera vyhrála, podívej se, co si koupila.
1: Prohrával s váma Menčík?
2: Hodně, on neměl takový štěstí. Štěstí jsem mývala já a Pepik Zima. Menčík prohrával a dokonce mám ještě u něj dluh.
1: Vážně?
2: Ano, ale já se ho tam nahoře pak vyberu.
3: Jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události. Celostátní bilanci si o tom popovídal a tak dále, že jo? A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takovej dost čiperný, ten tatínek. Dík tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? Teď někdo říká tohle, někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku, nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáry. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den, den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pak se to pak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to je nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Na Štejnek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Mařín, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmí. To by nás bylo čím dál víc furt. Řekl, Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, ale on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzni už byly uvolněny nějaký A tak jsem otevřel, teď někdo řekl, hodnej, dostaneš školu, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tady mě spadl na posteli, tam už jsem dávala boty, Maška ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádí, to tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všechno. Tatínek dovedl na člověku ocení nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, sedmý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutej a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilý výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukala maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar hovězí, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, jak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky všechno. Tatínek nabíral pěkně a srkal, až to stíčeno, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, že to bylo v letě a měli jsme bramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jakože to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a říkala, no jenom po mě koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ty tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak buď hapa, to víš, jo, andělko, jinak bych to nedělal.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem, dnes takový tandem jubilejní, protože hostem je jubilující Zorka Kohoutová. Já si myslím, že při takovém jubileu můžeme dokonce to přiznat, už jsme to taky řekli. Zorka slaví 80 let. Je to neuvěřitelný a vzhledem k tomu, v jaký jste kondici, tak je to ještě neuvěřitelnější, Zorko. Ale jak to vypadá dneska s vaším vystupováním? Jak často třeba jezdíte za svým posluchači, anebo zpíváte v Praze?
2: Tak i v Praze, hlavně teda na sedmičce účinkuju pro tamnější už trošku, kteří jsou z mých letech.
1: Pro seniory, jo.
2: Pro seniory, ano. Tak těm zpívám v různých pečovatelských domech. Jinak jezdím, pořád jsem telefonním seznamu, jak si mě pořadatelé zavolají, ale v posledních 8 letech nejvíc spolupracuju se Zdeňkem Vrbou. Já myslím, že ho taky znáte, že hrajete tenis.
1: Zdeněk Vrba samozřejmě. No. Jako moderátora ho znám, jako tenista je mi naprosto neznámý.
2: Já tam občas jezdím se taky dívat na ty zápasy.
1: Já vím.
2: No a s tím jezdím, dělám s ním zahradu Čech. On tvrdí, že je tam vždycky, když tam jsem nabito, to jsem ráda, protože ty lidi, víte, já je mám hrozně ráda a oni to ty lidi poznají, že to neděláte jenom kvůli těm prašulím, že to musíte mít vztah k těm lidem a já k ním vztah mám.
1: A tam vždycky, pokud je mi známo, já jsem tam několikrát taky vystupoval, je opravdu vždycky hodně veliké auditorium, hodně ano, publika přijde ano, na zahradu Čech, do toho amfiku tam. Ano. Vám to nikdy nepůsobilo problémy zpívat pro hodně diváků, že?
2: Ne, teď to víte u vás.
1: No,
2: u vás
1: no,
2: taky právě, vždycky bylo hodně.
1: No. A vy navážete dobře kontakt, víte?
2: Ano, tak já jim řeknu, co mám na srdci, to mám na jazyku.
1: A jestli pak si taky můžou vaši diváci, a myslím, že to asi dělají, že si taky řeknou o nějakou písničku.
2: I to si řeknou, ale hlavně oni je se mnou zpívají. Oni ty písničky znají. Bohužel říkají, že se v televizi moc málo vyskytujou. Tak si rádi zaspívají, zavzpomínají. Já mám s nima krásné zkušenosti, chodějí za mnou, já si s nima popovídám, vyslechnu je a já je mám ráda, ty lidi.

očích jak v šachtě do světlínku. Každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí. Všechny jsme dobře znali, jenže když malí

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jestliže někdo slaví takové jubileum úžasné jako Zorka Kohoutová, tedy osmdesátiny, tak to je veliká příležitost k tomu zrekapitulovat i důležité osoby, osobnosti svého života, které člověku pomohly na té cestě životem, byly mu k ruce, anebo se prostě s ním jenom potkal a pozitivně ho poznamenali. Tak kdo vám tak vytane na mysli, Zorko?
2: Andřičko, když tak vzpomínám, tak já odjak živa, protože jsem bydlela v té Celetné a vedle nás byl obchod s notama, s deskama a všechno možný tam se prodávalo. Prodával tam tehdy učedník a to byl Vladimír Sela, čujte, já si to všechno pamatuju, no vážně.
1: Vážně?
2: A já jsem tam samozřejmě si kupovala, já jsem strašně zbožňovala v těch 8 letech Oldřicha Novýho. A teď si představte, že jsem měla takový štěstí, že když už se mi narodil Daneček, no tak to mě bylo už těch 38, jsem jednou v Radešovicích, to je u Říčan kousek, byla na procházce, nechala jsem tam někde auto a teď tam jedna zahrada taková, tam byl nějaký zahradník a já říkám, to je krásná zahrada. On říkal, no to je zahrada Oldřicha Novýho. Já říkám, cože? On říkal, no a představte si paní Kohoutová, on mě poznal, byl to starší pán, zřejmě mi někde viděl televizi, říkal, představte si, že on tuhle chatu bude prodávat. Já jsem řekla, prosím vás, a máte na něj telefon? Dal mi telefon, já jsem Oldřichovi Novýmu zavolala, dali jsme si sraz a já jsem, to už jsem byla žena Karla Waldaufa, já jsem od něj kupovala tu chatu, která byla krásně vybavená, opravdu pěkná, nádherný stromy a já měla ročního Danečka, byla šťastná. A několikrát jsme se jako setkali, jednou jsem ho pozvala k nám do Střešovic na něco k jídlu a já jsem něco upekla. On říkal, že v životě mu žena tohle neupekla, no tak každá žena nemusí umět péct.
1: Samozřejmě.
2: Já jsem musela, když jsem chtěla Waldaufa.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem, hostem je Zorka Kohoutová. Vy, ačkoliv byste mohla složit ruce do klína a už jenom rekapitulovat a dejme tomu psát memoáry a listovat si ve starých fotkách, tak to neděláte, protože pořád aktivně zpíváte, aktivně účinkujete. Co vás třeba čeká teď, na co se těšíte takhle? Kromě samozřejmě toho koncertu, který je za 14 dní.
2: Musím dopsat knihu, která bude taky hotová už na ty narozeniny. A ta už mě jenom čeká konec a ta už mám tak právě taky tam nakonec napsat lidi, kteří pro mě v životě moc znamenali a to těch je hodně.
1: To bude dlouhý seznam, no.
2: To bude dlouhý seznam. A co mě ještě čeká, tak deska ta už je taky, ta už se taky dělá, no to já nevím, co mě čeká. Tak taky něco Honzíčkovi vyprat a vyžehli.
1: No. Takové ty běžné maminkovské starosti ještě. Takže to je v podstatě to, co teď prožívá v těch krásných dnech jubilea 80 let královna české dechovky Zorka Kohoutová, která byla dneska hostem Tandemu. Zorko, já vám moc děkuju za vaši milou návštěvu. Přeju vám hodně zdraví, spokojenosti, radosti a hlavně, protože vím, že to je kus vašeho života velikánský, hodně spokojených a šťastných posluchačů a diváků. Mějte se moc hezky a ať se všecko daří.
2: Ondičku, já vám moc a moc děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení, pokud jste právě vyslechli světoznámou polku Jaromíra Vejvody Škoda lásky, kterou hrála krajanka Václava Hlaváčka, jste naladěni na správné vlně a v pravý čas. Jsem totiž přesvědčena o tom, že hudba má kouzelnou moc. Špatnou náladu napraví a dobrou ještě vylepší. Proto vám chci nabídnout, abyste s námi ještě hodinku zůstali a poslechli si pravidelný pořad u muziky. Je totiž plný dobré lidové a dechové hudby. Ti, kteří ji mají rádi, určitě si vyberou a byli bychom potěšeni, kdyby se nakonec stali našimi pravidelnými posluchači. Od mikrofonu vás zdraví a u přijímačů vítá Pavlína Filipovská. Pokračujeme polkou Antonína Pechy s textem Hany Čihákové. Jmenuje se Leď písničko má. A zpívat budou Marie Matějková, Blanka Tůmová a Bronislav Palovský. Hraje kapela Sedmikráska, kterou řídí sám autor Antonín Pecha. Milan Baginský přiznal, že rád zpívá. Napsal příjemný valčík, text připojil Standa Tatar a titul zní Rád si zpívám. Zpívají Michaela Vitíková, Jana Větrovská a Roman Černý, hraje rožmitálská venkovanka. Božena Holečková je autorkou následujícího tanga. Si štěstím mým. Ivana Zbořilová a Milan Černohous budou zpívat s veselkou Ladislava Kubeše.

Ahoj, Mařenko. No, co myslíte? Je to valčík? Je to polka? Nebo... dovedu si představit, že mnozí z vás už volají pochod. A mají pravdu. Jeho autorem je slavný kolínský hudební skladatel a kapelník, legenda naší lidové a dechové muziky, František Kmoch. Pochody psal moc rád a taky nám jich tu po sobě zanechal pěknou řádku. Ten dnešní zaspívá a zahraje sbor a orchestr Václava Hybše. Kdo se rád dívá na filmy pro pamětníky, jistě si vybaví výrazného a často obsazovaného herce Emana Fialu. Ale byl to nejen výborný herec, taky muzikant. Podáme hned důkaz. Následující polka Tulácká je jeho dílem. Text napsal taktéž populární Tobis. S Květovankou, kterou řídí Josef Husák, si zaspívá Vratislav Felek. Ještě tu dneska nebyla lidová písnička, ale v zápětí zazní a bude to valčík nadepsaný výzvou. Alou, páni muzikanti! Zpívají Brigita Hlaváčková, Ivana Tereková, Jiří Škvára a Jindřich Frič, hraje krajanka Václava Hlaváčka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Morava nás uvítala jako vždycky svěží muzikou. Jako by z ní tryskala chuť do života a čistá radost. Té si člověk v běžném životě příliš neužije. Vidíte? Ještě, že jsou na světě páni muzikanti, kteří ji dovedou nezištně rozdávat. Patří k nim i Václav Maňas mladší, jehož polku Letěla pěsnička v zápětí uslyšíme. Text napsal Vladimír Salčák. Aby polka ve zdraví doletěla až k nám, to zajistí zpěvačky Lea Zimková a Renata Jedličková spolu s Bojany. Následuje valčík Jiřího Vrány s textem Josefa Dovka. Jmenuje se Romanticky. Vyznání. Zpívat budou Marta a Martina Horkých, hrát Stříbrňanka Vojtěcha Horkého. Na závěr naší rozhlasové návštěvy na Moravě zazní polka Blahoslava Smišovského s textem Václava Babuly. Zpívaj, zpívaj! S lácerankou Karola Porubského budou zpívat Jitka Lukášová a Michaela Šiprová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: A je tu opět čas pro české písničky. Ta první z nich je dílem skladatele Antonína Pechy a je to vlastně vyznání rodné zemi. Text napsala Hana Čiháková a tento valčík je nadepsán slovy Má země česká. Blanka Tůmová a Bronislav Palovsky budou zpívat za doprovodu Sedmi krásky, kterou řídí autor skladby Antonín Pecha. Teď se vrátíme ke klasikovi Josefu Poncarovi. Poslechneme si Poncarovu známou polku s textem Vaška Zemana Za Potočinou. Zpívají Jana Mikulášová a Eva Karasová, hraje orchestr Petra Finka. Vlasta Dvořák s textařkou Zdenou Dvořákovou jsou autory Zlatého svatebního valčíku. S Veselkou Ladislava Kubeše zpívají Blanka Tumová a Milan Černohous.

pořadem u muziky se pro dnešek už musíme rozloučit. Věřme tomu, vážení, že se všichni zase sejdeme u dalšího pokračování. Tak ve zdraví naschledanou se těší Pavlína Filipovská. Poslední slovo jako obvykle má hudba. Dnes to bude polka, nejhezčí koutek Antonína Borovičky s textem Vildy Sýkory. Zaspívají Stanislava Foštová a Jan Ježek, zahraje dechová hudba Antonína Votavy.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Rádio Nocturna. Tak se v rozhlase v 60. letech jmenovaly přímé přenosy a představení malých divadel v rozhlasovém vysílání. Pro dnešek jsme pro vás vybrali vystoupení divadla Semafor v pražském Rokoku na Václavském náměstí právě na 1. máje roku 1968. Hezký poslech.

Vážení přátelé, hlásíme se vám z divadla Jiřího Wolkera s přímým přenosem pořadu, který pro vás každý měsíc společně připravuje hudební a literární redakce Československého rozhlasu. Vysíláme Radio Nocturno.

Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na 5. májovém radionokturnu, které pro nás také tentokrát připravilo divadlo Semafor s orchestrem, který nese název Country Beat. První píseň, a bude to duet v opeře, vám zaspívá Jiří Suchý se svojí 12-letou kolegyní Magdou Křížkovou.

Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi

protože ti ustřih v lásky. Kdo chce, abych začal zpívat, ať zvedne ruku. Nikdo, tak poslouchejte.

chtěl bych bejt mašin fírou a vlastnit mašinu. A jezdit s pevnou vírou, že se jednou vyšinu. A jednou se svým strojem, že dojedu až k vám. A na tebe, že s tím strojem dojem

0: Dobrý večer, paní Panírková.
1: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce v našem věku, už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
0: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
1: Vydejchejte se.
0: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
1: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
0: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
1: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
0: ano, ano, to jste nazval
1: vedoucího
0: správně.
1: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
0: jistě.
1: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
0: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
1: ano,
0: tak jsem najel na nový model.
1: Už se musí pomalu.
0: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských. A
1: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
0: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
2: No, po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein. A ono,
0: no,
2: zatím,
0: a taky?
2: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tedy sáhl k připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. On je... My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A... Je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosťák, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7. Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí. aby se zítra na večer znovu sešli v Seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a v mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více se znávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta tři mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází,

návrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď

0: Já vím, že takhle se k tomu mají asi těžko dostaneme, ale já si myslím, že když jsme hovořili o tom, že Country Beat přišel do divadla Semafor, že bychom také měli vzpomenout, že na tom měla jedna osoba velkou zásluhu, a tou osobou, že je Naďa Urbánková.
1: No, to bychom mohli... Hele, už mám lepší hlas, vidíte? Už jsem se vydejchal, než ano. Pan Grossman.
0: Už to jde,
1: no, už
0: to
1: jde. Ano, Naďa Urbánková, ta vlastně nás upozornila prvně na Country Beat, poněvadž ona s nima spolupracovala. Ona nám jaksi, jakožto divadlu, byla nevěrná s Country Beatem a my jsme jí to ale přáli, poněvadž já jsem se jednou šel takhle potají, já jsem ji špehoval, víte, šel jsem se podívat a moc se mě to líbilo. Oni hráli ve Sluníčku na Příkopech, to je takové divadélko.
0: Když měli loutky volno.
1: Ano, ano, a tam hrávali vždycky, když měli loutky volno a když měla Naďa volno taky, tak tam hrávali a bylo to moc hezký a já jsem se s nimi potom domluvil a oni šli k nám a teď jsou u nás i s Naďou Urbánkovou, kterou vám tímto představujeme.
0: A Naďa nám dnes večer zaspívá, co?
1: Zaspívá nám písničku, ona si to řekne sama, jak vidím, už se k tomu, jak se nám leskne to děvče, že jo?
0: To
1: diváci,
0: rybička,
1: no rybička, diváci, totiž posluchači jsou ošizení, ale opravdu moc se leskne, to vám můžeme potvrdit.
2: Tak já bych přešla radši k té písničce. Bude to písnička z programu, který hrajeme v divadle Semafor, jmenuje se Besídka zvláštní školy a písnička, kterou vám zaspívám, se jmenuje O, ty to nepochopíš. Český text napsal Jirka Grossman.

0: Příspěvek Nadi Urbánkové by se dal hodnotit jako takový jarní příspěvek pro mladé muže, no, pro mladé obdivovatele, ale já si myslím, že by také něco jste měli mít pro ženy.
1: Pro obdivovatelky. Ano. I pro ty máme sousto. Máme blondiáka v divadle.
0: Ano.
1: No. Opravdu krásného blondiáka máme pro dívky. Takže bychom jim ho předhodili. Jmenuje se Milan Drobný. Milan Drobný nám zaspívá píseň
2: Socha.

0: No já myslím, že když už jsme se k tomu jaru nedostali doteď, tak teď už bychom to tak trošku
1: to
0: mohli
1: nechali,
0: vynechat.
1: Že jo?
0: Jo, já myslím, mě by totiž strašně zajímalo, já jsem si všimla nedávno, že se na plakátech u vás v divadle objevilo zcela nové jméno, mě dosud neznámé, myslím Luděk Nekuda.
1: Luděk Nekuda, to jste si všimla děsně správně, poněvadž ten už
0: ten
1: u nás
0: není dlouho.
1: Rok hraje, no od... No, no, od začátku sezony hrál v programu Tak co, pane barone, a předtím hrál v jiném divadle v Ostravě pod Okapem, jehož je spoluzakladatel. Jo, a my zakladatelé divadel jak si držíme při sobě, a tak jsme ho vzali k nám. Nevím, jestli se nedostal spod Okapu do deště, nebo jak se to říká, ale zatím jako u nás setrvává a setrvá i příští sezonu, tak snad se mu tam líbí. Luděk Nekuda je docela podobně jako pan Grossman platný člen, poněvadž on nejenom, že hraje takhle divadlo a on taky zpívá a nejenom to, on taky píše si povídky a taky je po sobě čte. Já bych ho poprosil, aby jednu přečet, ale vlastně já jsem ho teď urazil. Ona to není povídka, to je vědecké pojednání. On píše vědecká pojednání o věcech týkajících se našeho života. Konkrétně toto bude o brnění. Luděk Nekuda.
2: Výňatek z řádu Brň 1.1. Podepsán Kunětický Horimír, král, hejtman Klobůček Přibík, rytíř národné obrany. Hlava první. Nošení brnění, oblečení, připevnění, provedení. Složení brnění, rezivění, čištění. Článek 1. Nošení brnění. Brnění je ústroj kovová, plechová, železná nebo bronzová, starší typ. Brnění se nosí nejčastěji hlavou vzhůru, nohama dolů. Ruce pak visí podél těla. Brnění se nosí do boje, někdy z boje a na recepce. Brnění smějí užívat jen rytíři či jimi pozvaní hosté. Rytíře v brnění rozlišujeme podle váhy brnění na muší, bantamové, lehké, polotěžké, těžké a neúnosné. Pro soudobý boj mají největší význam rytíři muší, kteří jsou využíváni k letům do nepřátelského zápolí, kde tu bodnou, tam bodnou, čímž působí v řadách nepřátel zděšení. Rytíři neúnosní jsou využiti v případě zaujetí obrany tak, že se postaví v sevřený řad a stojí. Nepřítel pak musí užít trhaviny, aby jimi mohl projít. Článek 2. Rezivění, čištění. Dojde-li v poli k pršení, nastává důsledkem špatného čištění rezivění. V případě nastání rezivění dá velitel obrněné čety příkaz k zahájení čištění. Zahájení čištění se děje na povel čištění vpřed. Čištění samo se provádí čistícím přípravkem, čistícím prostředkem či čistící směskou. Čistí se výhradně směrem z hora dolů, z dola nahoru, zleva doprava či zprava doleva. Čištění se provádí tak, že až dokud není čisté. Článek 3. Oblečení, provedení, připevnění. Postup při oblékání brnění. 18 panošů uchopí spodní část brnění. Obrátí se po větru tak, aby brnění vlálo. Povel větru, eventuálně dešti, dává velitel. Jakmile dojde k vlání, jiných 8 panošů uchopí rytíře a vsunou do želez. Po vsunutí rytíře nasadí se rytíři želha, železná halena, a helma, helezná malena. Rytíř se zanýtuje a odchází do boje.

0: Protože náš čas se nachyluje k samému konci, myslím, že ten samotný konec byste měl nějak učinit vy. Já jsem tu vlastně dnes jenom jako váš host.
1: Já bych to učinil tím, že bych pozval dva spolupracovníky, aby to učinili za mě.
0: Ano, to je dobrá dělba práce.
1: Ano, sice Naďa Urbánková a Jiří Grossman zaspívají písničku Jackson a my se s vámi rozloučíme zatím. Naschledanou.
0: Naschledanou.

se snad dopustí vraždy, neodejde-li včas a koubeček jsou. Ty jeho kousky dobře znám, ten podvodník Jackson.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Čtvrtek s datem 16. července je tady a s ním také nové pohodové ráno. Doufám, že vám dnešní vysílání zpříjemní první ranní hodiny, ať už si právě třeba vaříte kávu, snídáte, anebo už vyrážíte za svými plány. Dnes mimo jiné navážeme dalším dílem našeho seriálu o zdravém pohybu. Řeč bude tentokrát o přetěžování šíje a o tom, jak se od nepříjemného napětí ulovit. A podíváme se také na jednu z největších sportovních událostí letošního léta. V neděli se bude hrát finále mistrovství světa ve fotbale. Kdo se na něm krom finalistů představí, prozradím v pohodovém ránu už za pár minut.

0: telefony, počítače anebo vaření. Nejen při těchto těch aktivitách skláníme hlavu a to náš krk a ší značně přetěžuje. Spolu s pohybovou expertkou Kateřinou Macháčovou dnes probereme, kde se napětí bere a jak mu předcházet.
1: Troufám si říci, že kdo nás na pohodě poslouchá pravidelně, tak už v tuto chvíli sedí trošku jinak než při prvním dílu našeho seriálu s Kateřinou Macháčovou. Kateřino, hezký den.
2: Zdravím, hezký den a to je krásné přivítání a krásná představa.
1: Já věřím, že tomu tak skutečně je. No a my se dneska v tom našem povídání zase posuneme o kousek dál, protože budeme uvolňovat krk a šíji. Jak na to?
2: Jak na to? Když jsme v minulém díle hýbali hlavou, tak už jsme si to tak trošičku připravili tím, že jsme prostě uvolnili ramena a nechali jsme je klesnout dolů. A to je velmi důležité, protože vlastně ty ramena mají tendenci v dnešní době se tak jako vytahovat nahoru, přibližujeme je k uším a vtáčíme je vlastně jako trošičku dopředu a tak se jakoby zabalujeme. A je to zase možná pod tíhou všech těch starostí, které se na nás valí pod tou rychlostí toho současného světa.
1: Je to tíha toho života, Kateřino, možná, který žijeme.
2: Možná. A vlastně říká se tak jako ze zádu na krku a vlastně na té šíji, to jsou prostě místa našeho těla, kde nám jako usedá stres a vlastně jsou v tenzi. A teď je jako někdy až jako strašidelné, kolik svalů v našem těle je neustále v tenzi, aniž bychom si to uvědomovali, protože když na to člověk nemyslí, tak si na to vlastně jako zvykne a považuje to za normální stav. A pak jenom, když řekneme prostě uvolněte ramena, nechtě klesnout dolů, tak jenom tahle ta informace způsobí to, že prostě lidem ty ramena prostě samovolně klesnou. A je to uvolnění, protože to, že je držíme nahoře, nám bere energii. My musíme jako nějak pracovat. Ty svaly, když jsou v tenzi, tak prostě pracují, potřebují energii. A tuhle tu energii jako vynakládáme úplně zbytečně a mohli bychom ji použít na mnohem jako užitečnější věci.
1: Mm-hmm.

0: tyhle ty svaly kolem šíje uvolnit mnohem lépe. A když vlastně ležíte na zádech, tak i tam si můžete pohýbat rameny. A tak jako je vědomě uvolnit a vlastně jako nechat rozplácnout, tak jako volně na to lůžko nebo tam, kde ležíte, můžete vzít i ruce a vlastně ta místa, tu šíji a ty svalíky ze zádu za krku můžete vlastně jako úplně vědomě si sami promasírovat a tak jako uvolnit trošičku zvenku. Když k tomu přidáte ten kvalitní dech a do toho si zase v leže pohýbete hlavou, tak se vlastně celá tahle oblast úplně krásně uvolní a je to možná o něco efektivnější než právě v sedě, protože tam jakoby uhneme té gravitaci.
1: No, milí posluchači, uznejte, že to je nabídka, která se neodmítá. Udělat něco pro sebe, navíc v leže, to je prostě paráda. Doufám, že to vyzkoušíte. No a už teď se těšíme na to, co s Kateřinou Macháčovou budeme probírat příště. Něco mi říká, že nám bude zase o něco lépe. Kateřino, děkuji moc a naslyšenou na Pohodě.
0: Já taky a naslyšenou.

Ve čtvrtečním pohodovém ránu právě dozněla Věra Martinová a její píseň Nebe, peklo, ráj, což je mimochodem možná malý odkaz na to, o čem se v následujících minutách tady budeme bavit, protože to jsou pocity, tedy zažívat nebe, zažívat peklo a možná ve finále i ráj, které mohou zažívat jak fotbalisté, tak jejich fanoušci. Ano, vydáváme se v tuto chvíli na fotbalové mistrovství světa. Po včerejším zápase je jasné, že se o titul střetne Španělsko s Argentinou. Kdo z toho vyjde vítězně, to se můžeme jenom dohadovat. Co je ale jisté, je, jak bude vypadat takzvaná halftime show, tedy poločasová přestávka. Už je jasné, že bude delší než tradičních 15 minut. Organizátoři totiž naplánovali hudební show po vzoru Super Bowlu, tedy finále ligy amerického fotbalu NFL. Na stadionu MetLife East Rutherfordu s kapacitou víc než 82 tisíc lidí mají vystoupit například popové hvězdy Madonna nebo Shakira, která stejně jako v roce 2010 naspívala oficiální píseň šampionátu. Krom nich by se ale měli objevit také Justin Bieber, jihokorejská skupina BTS a britští Coldplay, jejichž zpěvák a kytarista Chris Martin celou show připravuje. Mezinárodní federace FIFA si od novinky slibuje zisk až 100 milionů dolarů, což je v přepočtu víc jak 2 miliardy korun, které prý hodlá využít na fotbalové a vzdělávací projekty. Tak ať už budete fandit Španělsku nebo Argentině, jisté je, že to bude stát za to. Ještě dodám, že zápas o zlato začíná v neděli v 21 hodin.

Já jsem totiž Bůh i ďábel.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Čtvrteční pohodové ráno je v plném proudu a v tuto chvíli nadešel čas na předpověď počasí. Tu pro nás dnes má meteoroložka České televize Taťána Míková. Dobré ráno.
2: Dobré, dnes musím říct často i oblačné nebo dokonce deštivé rána.
1: No a jak to bude vypadat přes den? Stále máme u sebe raději nosit deštníky, anebo už to bude trošku příjemnější?
2: No tak ten, kdo nemá déšť teď, když vychází dopoledne, tak možná by ho klidně mohl nechat doma, pokud není někde na horách, protože dneska to bude ve znamení ubývání oblačnosti. Tam, kde je zataženo, bude postupně oblačno, polojasno, no a tam, kde je polojasno, by to polojasno nebo oblačno mělo po většinu dne zůstat. Výjimkou jsou zřejmě hlavně hory nebo vysočina, kde se můžou odpoledne vyskytnout nějaké přehánky, případně ještě bouřka, ale neměly by to být ty silné bouřky, spíš by to měl být takový rychlý deštík, který zase odejde. No a počítáme s tím, že to bude opravdu lokálně, takže bude naprostá většina míst, kde nezaprší už odpoledne vůbec a večer navíc bude i těch přeháněk ubývat a oblačnost se bude dál rozpouštět. Ty dnešní nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia, takže zase letní odpoledne. Ještě tepleji bude na jižní Moravě, tam může být až 32. No a samozřejmě dodáme i pro ty, co jsou na horách, jaké budou tam maximální teploty. Měly by se pohybovat kolem 21 stupňů. Trochu tepleji může být na Šumavě.
1: Říká o dnešním počasí meteoroložka České televize Taťána Míková. Děkujeme za předpověď a naslyšenou zítra.
2: Těším se na to. Příjemný den všem.

0: Kosmický vandr, tak na ten nás právě teď vzal Michal Tučný a také Zdeněk Rytíř, no ale my z kosmu se vrátíme zpátky zase na zem hezky a vyrazíme do přírody. Šišák bajkalský znali dávní obyvatelé Sibiře a také tradiční čínská medicína ho považuje za významnou léčivku. Nám tuhletu trvalku s modrými květy teď blíž představí kolegyně Eva Bucharová v bylinkové lékárně.
1: Tinktura vyrobená z jeho kořenů nebo i pupenů je lékem s dlouhou tradicí. Působí dobře proti plísním a bakteriím, pomáhá snížit krevní tlak. Je taky užitečným sedativem při nervových potížích a nespavosti. Lékaři tradiční čínské medicíny doporučují šišák bajkalský při bolesti hlavy, bolesti v oblasti srdeční a dokonce i při šumu v uších. Tinktura z byliny se hodí i při zánětech v krku, nemocných ledvinách, při vysokých horečkách a kašli, podporuje zdraví kloubů a svalů. Chrání naše játra dokonce výrazněji než proslulý ostropestřec mariánský. Celkově je šišák bajkalský významným adaptogenem, tak se říká rostlinám, které se postarají o naší duševní a fyzickou rovnováhu.
0: Šišák bajkalský nám právě teď v bylinkové lékárně představila Eva Bucharová. No a my se vrátíme zase zpátky k muzice. Marie Rotrová před námi.

K dovolené patří suvenýry. Ty se ale můžou v některých případech dost prodražit. Dovoz přírodně, jako jsou korály, ale třeba i růžový písek ze Sardinie, je totiž zakázaný. Už za chvíli řekneme v pohodovém ránu víc.

0: Přiznám se, že tuhle tu písničku od Drupyho Piccola je Fragile, opravdu miluji. Je to v podstatě takové jako stělesněné moje dětství, přiznám se. Tak doufám, že jste si ji taky užili, já jsem se jako pěkně od plic tady zaspívala, je dobře, že jste to neslyšeli. Ale teď už k slibované reportáži. Kufr s živými hady, krokodýlí hlava nebo lampička slepená z chráněných mušlí. To je jen malý výběr suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v Česku. Dovoz přírodně chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 druhů živočichů a rostlin, je totiž zpravidla zakázaný a porušení tohoto zákazu se může pěkně prodražit.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole je taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. I tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Já hynu žízní u vína a mrznu v

8 hodin a takřka 52 minut, to je aktuální čas. Pokud máte dnes nějaké plány, tak vám přeji, ať vyjdou, ať se užijete. No a budu se na vás těšit zase zítra v 8 hodin, tentokrát v pátečním pohodovém ránu. No a co bude následovat, je to jasné, je to tandem Honzy Rosáka, opět zapátráme v archivu, tentokrát v roce 2011, kdy byl jeho hostem popularizátor astronomie a spisovatel Marcel Green. Tak si to nenechte ujít a zítra naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Rád bych vám dnes hned na začátku řekl svůj názor na konec světa. Myslím, že člověk si ho přivodí sám. Možná, že v té době už lidstvo objeví planetu podobnou Zemi. Myslím, že taková by měla být. Jenom nevím samozřejmě, kde je a jestli se vyvíjela stejně jako Země. Ale já jsem laik. Myslím, že na takové věci je lepší ptát se odborníka. Třeba mého dnešního hosta, ředitele hvězdárny a planetária hlavního města Prahy, známého popularizátora astronomie pana Marcela Greena. Dobrý den, vítám vás.
3: Dobrý den.
2: Jsem rád, že se zase po nějakém čase, dokonce ten čas byl poměrně dost dlouhý, je to přes 5 let, v Tandemu potkáváme. No a jak to s těmi hvězdami a planetami v současné době vypadá, tak to si necháme až na čas po písnici.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je tedy pan Marcel Green. Pane Greene, za tu dobu, co jsme se na tandemu neviděli, neslyšeli, se stala spousta věcí, hlavně ve vesmíru. Zase proletělo kolem nás pár těles a něco nám hrozí prej. Prej za pár let se máme s něčím srazit.
2: Nám to hrozí hrozně moc, pochopitelně. Nejvíce hrozíme asi my sami.
1: Že jo?
2: To pořád zůstává. Stále tak nevíme pořád ještě, kam se přesťahovat, protože marná sláva, nejlepší planeta, nejenom pod sluncem, vůbec kdekoliv ve vesmíru, zatím je naše Země.
1: Zatím jsme nic lepšího nenašli, že jo?
2: A obávám se, že ani nic nenajdeme, asi protože v nejlepším případě se budeme korespondovat s nějakou jinou civilizací a doufám, že se s ní nesetkáme. To by asi bylo hrozivě smrtelné pro všechny civilizace.
1: Vážně myslíte, že by to bylo špatně se potkat?
2: Určitě. Ukázka jenom v naší civilizace a třeba civilizací indiánskou v minulosti. A to je jenom taková malá ukázka toho, co by mohlo nastat, kdyby došlo opravdu k válce světu nebo něco takové, jako válce psal.
1: To je pravda. No, ale stejně si pořád pokoušíme ten osud. Například teď trénují astronauti vysazení na Mars.
2: Tak pokoušíme. To, co se myslím opravdu snažíme, je trošku využít prostoru kolem nás, tedy ve vesmíru, alespoň blízkém, na oběžné dráze, víme, a to je podle mě nejzajímavější, vlastně na ostro tam létá téměř jedna kosmická loď za druhou. Je to pravda, že raketoplány už pomalu dosluhují a mají před sebou dvě až tři poslední cesty, ale máme už dispozici zásobovací kosmické lodě, které tam vlastně si téměř podávají dveře, nebo občas zapotřebí uvolňují vždycky ten uzávěr, u kterého jedna loď, a tak, aby tam mohla přistát druhá. Takže myslím, že máme a naši lidé, kteří tam jsou ve vesmíru, ať už jsou to Francouzi, Němci a samozřejmě Italové a samozřejmě Američani a Rusové, pochopitelně, takže mají pořád plné ruce práce na desítky let. Zatím mají tu svoji kosmickou stanici spočítanou zhruba na toto desetiletí, ale jestli se budou dobře chovat ke svému prostředí, tak myslím, že tam budou moci pobývat déle. Samozřejmě ne pořád jedna posádka, to bylo nelidské, takže se střídají dneska v zhruba nejdéle po půl roce.
1: Tam asi nemá cenu dělat nějaké rekordy v tom, kdo tam déle vydrží, víte, protože to asi může být nebezpečné.
2: Z lékařskou důvodu se to pochopitelně dělalo a občas bude dělat. Třeba právě proto, abychom zjistili to, s čím jste hovořil vy, tady na začátku, abychom zjistili, jak se bude připadat, jak se bude chovat, jak to bude působit na člověka, až poletí na Mars. Do té doby ale máme ještě poměrně dost času. Tam se doufám chystají odborníci a specialisté na kosmonautiku až někdy v polovině nebo v druhé polovině 30. let tohoto století.
1: Tak to uvidíme, jestli se dočkáme. No. Já se docela těším.
2: Doufáme, že uvidíme. Já bych ale rád viděl alespoň lidi na měsíci.

0: Tandem cestuje.
1: No, tak jestliže jsme se rozhodli dnes, jako vždycky v tandemu s našimi hosty při jejich druhé návštěvě cestovat, tak v případě mého dnešního hosta, ředitele Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy, pana Marcela Greena, to může být cestování různé. To znamená jeho cestování za služebními povinnostmi a vůbec třeba i za odpočinkem, dovolenou. A také to může být cestování zprostředkované. To znamená tak, jak on sleduje cesty třeba vesmírných těles, která se pohybují kolem nás. Tak čím začneme? Vaším cestováním.
2: Já
1: jste cestovatel?
2: Ale rád bych cestoval, pochopitelně. Rád bych cestoval býval v dobách minulých. Doby současné jsou tomu samozřejmě příznivější, ale je to pro mladší lidi za prvé, za druhé pro lidi, kteří zastávají takové funkce, že by to bylo vhodné a výhodné. A je to situace vhodná pro lidi, kteří na to mají taky peníze.
1: To je samozřejmě pravda, ale já si myslím, že i služebně se dá hodně cestovat a myslím
2: si,
1: že
2: my jako... my jako podnik v této chvíli šetříme v tomto směru, ale... protože si myslíme, že mnohem důležitější pro nás je zprostředkovat to cestování po hvězdách našim návštěvníkům.
1: A to je pravda. To je pravda.
2: A tak vlastně planetárium se pokusilo oslavit to své 50letí, nebo jsme Hvězdárna na planetárium, Hvězdárna je starší, planetárium je samozřejmě mladší, ale už má přeci jenom také 50 let za sebou, tak jsme se rozhodli oslavit to tím, že vyměníme tu aparaturu planetária a že přivítáme druhé 50letí činnosti tím, že aparatura bude úplně nová. Vlastně v této chvíli patříme, dá se říct velmi skromně, k nejmodernějším planetáriím v Evropě.
1: Co nového ta aparatura nabízí? Jaké nové cestování za hvězdami můžeme prožít?
2: Právě umožňuje ta nová aparatura nikoliv analogové promítání něčeho, co je běžné, tedy při pohledu na pozemskou oblohu, doplněné diáky a podobně, ale je to digitální planetárium, to znamená, vytváří se ten obraz z asi 12 počítačů dohromady, které pracují vlastně ruku v ruce nebo hlavu v hlavě, jak se vezme. A tohle zařízení pak promítá na klenbu nad vámi, takovou, jakou v planetáriu míváme zvyk, tak na to promítá ze dvou speciálních projektorů. Pouze ze dvou. Takové jsou to dobré projektory. Že se přesto už příliš neodlišuje ten bodový zdroj hvězdy a ten zdroj, který je na naší umělé obloze.
1: Není to náhodou už trochu 3D?
2: Řekněme 2,5D.
1: K těm 3D určitě propracujete. No ale tak co si třeba teď nového užije návštěvník? Co třeba vyloženě jaksi překvapí v tom dobrém slova smyslu? Jaké nové cesty po vesmíru?
2: Samozřejmě těch cest musí být víc, aby si mohl vybrat podle toho, kdy přichází, ale jsou to cesty,

0: Jste jak na sousední planety, jako je třeba Mars nebo Jupiter v budoucnosti, to chystáme až v průběhu roku, a právě tak jako vyprávění o tom, jaké záhady nám připravil vesmír, jaké záhady jsou vlastně všude kolem nás, jenom se na ně podívat. A dokonce, co jsme připravili nově, jsou i takové pořady pro malé děti, právě s tím novým planetáriem. Takže teď od konce února vlastně jsme připravili i aparaturu pro děti. A to je snad důležitější obojí pro dospělé nebo i pro děti, připravit aparaturu, umožnit jim to putování, než my, abychom putovali po světě. I kdybychom mi to dělali samozřejmě rádi, protože je zapotřebí udržovat kontakty se zahraničními partnery.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Naši hosté, jestliže navštíví tandem podruhé, dostávají takovou zajímavou příležitost a samozřejmě pro pana Marcela Greena jsem tu příležitost taky připravil, aby si představili nějakou osobnost, třeba z historie, se kterou by se rádi potkali. U nás je to samozřejmě díky fantazii možné. Může to být kdokoliv. Nemusíte své fantazii, pane Greene, vůbec klást meze a řeknete, chtěl bych se potkat, dejme tomu, s Einsteinem, chtěl bych se potkat s Gájem Juliem Cezarem, chtěl bych se potkat s Abrahamem Lincolnem a je to tady. A hned si můžeme zafantazírovat a popovídat si, o čem byste si s nimi popovídal. Tak kdo je taková osobnost třeba z historie, kterou obdivujete?
2: Snad nejvíc vzpomínám já osobně na setkání s lidmi, kteří mě dali něco nového, kteří mě umožnili nějaké vzdělání. A tak bych se asi v takové situaci, že bych šel do minulosti, obrátil ať už na lidi slavné, třeba Artura Clarka, se kterým jsem měl možnost se setkat jak tady v Praze, tak pak na Srí Lance. Zrovna tak, jako i bych šel poděkovat své paní učitelce do první třídy za to, co mě všechno naučila, protože jí nebo jim všem vděčím za to, čím jsem byl a čím jsem. V tomhle případě pak bych zvlášť připomenul Čecha profesora Peška, profesora na Českém vysokém učení technickém. Muže, který v mládí kdysi dávno získal patent na raketový motor. Byl velkým fandou do raket. Byl průkopníkem raketové techniky v tom světovém měřítku. A já ho poznal samozřejmě už jako staršího pána, v uvozovkách staršího, protože on byl pořád mladý, mladý duchem i svým způsobem tělem až do téměř konce svého života. Je to takový ten člověk, který Apollinaire o něm, myslím, o takových lidech říkal nebo psal, někteří lidé jsou jak hory, které se z lidstva zvedají. Ti vidí v dálce budoucnost lépe než svoji vlastní dobu a jasněji než minulost. Tak mezi takové patřil i pan profesor Pešek.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pan Marcel Green, můj dnešní host, ředitel Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy, si může vybrat, tak jako všichni naši hosté, exkluzivně z naší exkluzivní galerie klasiků českého humoru. A v podstatě stát se tak takovým dramaturgem našeho pořadu. To znamená, to, co vy si, pane Greene, teď vyberete, nebo toho, koho si vyberete, tak toho my si s radostí poslechneme. Tak kdo vám dělá radost?
2: Opět se člověk stále víc a víc už vrací trochu do minulosti. Do takové minulosti, která je ale pořád ještě aktuální. Mezi takové určitě patří Jan, nebo patřil by Jan Werich. Tak bych si rád poslechl teďka něco, nějakou scénku, ve které je Jan Werich a moudře hovoří tehdy i dnes.
1: Může to být před scéna? Nemusí skvěle, to být scéna, můžeme
2: přes skvěle, scéna. Před scéna znamená očekávání něčeho dalšího.
1: Ano, přesně tak.
2: Skvěle.
1: Výborně, tak si k tomu přizveme ještě dalšího velikána Miroslava Horníčka a dohromady nám to udělá velikou radost.
3: Já si právě myslím, že vy vůbec tady nemůžete o životě mluvit, protože lidský život probíhá v čase. Ale vy, který jste si ten pojem času zrušil, tak nemáte pro ten život prostor, základ, míru.
4: No, třeba je to textil. No. Abych šel někam a řekl, dejte mě 3/4 metru života a 10 centimetrů na zálož. Já sám sobě připadám, že mě 129 let. Podle toho, co jsem zažil. A nebo podle toho, co jsem nezažil. A někdy si zase něco přečtu a připadá mi, že mě je 8. Já vám to řeknu jináč. Bernard Shaw. Víte, kdo to byl Bernard Shaw?
3: No ovšem, víc jsem raz.
4: Bernard Shaw byl žil 100 let, řekněme. Byl to krátký nebo dlouhý život?
3: 100 let, dlouhý život.
4: Krátký život, protože Bernard Shaw tady mohl být ještě 250 let, protože pořád měl co říct.
3: Takhle jo.
4: Zatím, co v této chvíli po celém globusu je roztroušeno, já nevím kolik, 30-letých, který tady už 450 let nemuseli být.
3: Klidně.
4: Takže vidíte, že délka života je pojem... Argo, teď mě to slovo vyklouzlo.
3: Pojem?
4: Pojem! No!
3: To je pojem.
4: Ano, ne... A celá teorie se jmenuje tím slovem, vymyslel to ten vlasatej, ten hral na housle.
3: Fibich.
4: Co?
3: Fibich.
4: Ne, fyzik, ne.
3: No ne, ten vymyslel pojem.
4: To byl pojem a ne pojem. To nebyl slavný filozof, fyzik, no, hrál na housle. Teorii celou tak nazval, no, jak se jmenoval. Hrál na housle, Švabinský ho nakreslil nedávno, jsem viděl ho portrét.
3: Fyzik?
4: No.
3: Že kreslil Švabinskýho.
4: Ale ne, Švabinský ho nakreslil.
3: No to se ptám, proč se Švabinský dává kreslit fyzikem.
4: A to je blbo, Švabinský se nakreslí zadarmo a líp, než by ho nakreslil.
3: To říkám já, tak vy neříkejte,
4: že... Já říkám, Švabinský oddech ho, oddech nakreslil, tečka.
3: Švabinský ho.
4: No.
3: No to je ten, já vím.
4: No.
3: Einstein.
4: Einstein. Si nikdy nemůžu vzpomenout, jestli to bude to s tím německým nastupovat.
3: Einsteigen.
4: Já vím, Einsteigen. Einsteigen, ale já neumím dobře německy, tak si to pletu.
3: Einsteigena nikdy Švabinský nemaloval.
4: No to nemusíte říkat, to je známý.
3: No já by bylo úplně jasné.
4: No ne, to bude jasno, i když to neřeknete. Právě nevím, proč by Švabinský měl malovat Einsteigena.
3: Jo, ten nic nevymyslel Einsteigen.
4: To by nevadilo, Švabinský namaloval víc lidí, co nic nevymysleli.
3: Já jsem nepletu Einsteigena.
4: Já jsem nepletu, já jsem se nemohl vzpomenout.
3: Dobře, já jste taky pletu s železnou rudou, ale netahám to sem.
4: To je Eisenstein, co vymyslím.
3: Já vím, že to je.
4: Eisenstein, to byl režisér, filmový režisér Eisenstein, slavný Eisenstein, umřel.
3: To vím, dávno, přece ho probodli v Chebu.
4: To byl Waldstein, co vymyslím.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Rovnou se vám přiznám, pane Greene, že jsem příznivcem a přímo fandou science fiction. Ale přece jenom.
2: Ano,
1: má to i
2: nic
1: svůj...
2: lidského vám není
1: cizí. Ne, to je pravda. Ale i ta moje záliba má svoje meze a jak se šustne něco, co by mohlo být opravdu nebezpečné, tak se trošku začínám bát. Tak jak je to teď s tím tělesem, které se na nás údajně řítí a někteří astronomové říkají, že se s ním zrazíme, někteří zase, že to je blábol. Jak to teda je? Co nám to tu vlastně hrozí?
2: Hrozí nám pochopitelně to, co už nám hrozilo i v minulosti. Je pravda, že my o tom ale víme, na rozdíl našich předchůdců. Víme, že se musí stát situace, ve kterém se Země jako planeta srazí s nějakým jiným tělesem, s planetkou, eventuálně s kometou. To je docela zákonité. Otázka je, dokonce se to děje. Otázka je, jak malá tělesa nebo jak velká tělesa to budou. Jestli to jsou tělesa o velikosti, dejme tomu kolem 20-30 metrů, takové balvany ve vesmíru létají, takže když zakopnou naši planetu takové šutry s prominutím, tak pochopitelně vlétnou do atmosféry a víceméně v ní schoří. Jestliže jde o těleso, které takhle bloumá vesmírem a zakopne tu naši planetu a má průměr, dejme tomu, 100 metrů nebo nad 50, nad 80 metrů, tak se stane to, co se stalo svého času v povodí Tungusky. To znamená, dojde k nějakému, ne snad katastrofickému, ale aspoň určitě nepříjemnému efektu tady na naší Zemi. Když jde o těleso ještě větší o něco, tak samozřejmě by to mohlo mít opravdu kontinentální katastrofické následky. Proto se snaží astronomové hledat vlastně všechna tělesa, která by se mohla se Zemí nějakým způsobem srazit. A pravda je, že zatím téměř o všech víme. Dokonce už víme i o tom, že letí na nás těleso 4-metrové, 5-metrové nebo 20-metrové, letí kolem nás, proletí nás kolem nás ve vzdálenosti několika tisíc nebo desítek tisíc kilometrů a podobně. Problém je, že jsou tělesa, o kterých to nevíme. Doufejme, že percentuálně je jich stále méně a méně, že stále víc a víc těles takhle známe. Ale určitě je mezi nimi takové těleso, které má několik desítek nebo možná i stovek metrů rozměr a nevíme o něm. To by mohl být velký průšvih pro naši Zemi a na to bychom se měli trochu připravit. Ne si navzájem hrozit, ne se navzájem tím opíjet, že teda se může stát to a to, ne se tím strašit. Strašme se zase sami sebou raději než tímhle. Ale bylo by dobré už dneska přemýšlet o tom, co a jak udělat té chvíli, že by taková situace byla neodvratitelná.
1: No my, fanouškové science fiction, víme, že je to jednoduchý, prostě vypraví se výprava, do čela se dá Bruce Willis, že jo, ten tam doletí, teď tam umístí atomovou bombu, rozmetá ten meteorit, nebo co to je, tu kometu, na padrť a hotovo.
2: Víte, to zrovna není asi to úplně pravé ochechové, protože máte představu, jaký je rozdíl mezi jednou kulkou a mezi spoustama broků?
1: Mám pocit,
2: ano, že by to nebylo to pravé. Lepší by bylo umístit třeba do sondy, nemusí tam být Willis, nějaký reaktormotor, který by byl instalován na té planetce nebo případně kometě a malinko by ji odchýlil.
1: To je to řešení,
2: které pak, když to budeme vědět dostatečně dopředu, určitě uděláme. A radši dvojmo nebo trojmo, abychom měli jistotu.
1: To je pravda. No tak jo, tak beru a toho Bruce Willise se prostě přeškolíme. Nebude destruovat, ale bude konstruovat.
2: To je skvělé.
3: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Člověk, který není příliš informován, uslyší o hvězdárně nebo planetáriu hlavního města Prahy, tak si řekne, aha, to je ta instituce, o které vždycky slyším, když je zatmění slunce, které bylo teď, jestli se nepletu, v lednu, že jo, pane Gríne, bylo to tak?
2: No. Ano, bylo to tak, zase to tak nepochybně bude, ale pro nás je příjemnější, když nám jde chodí tehdy, když třeba na hvězdárnách je něco zajímavého k vidění jiného, hvězdného nebo planetárního.
1: No právě já si myslím, že spousta lidí si myslí, že se v tu chvíli, kdy není zatmění slunce, na hvězdárně a planetáriu nic neděje, což je opak je pravdou, abych tak řekl.
2: Ano, opak je pravdou, protože i na té hvězdárně, kde jsme závislí na hezkém počasí večerním nebo během dne také, když jde o pozorování slunce, máme i celou řadu programů, pohadů i pohádek pro špatné počasí, pro nepříznivou meteorologickou situaci. Takže třeba teď jsme v únoru uváděli na té hvězdárně Štefánikově Čas hvězd a mandragor, takový pořad o astronomii z doby Rudolfa II. Mm-hmm. A nezapomeňme také, že máme dvě hvězdárny veřejné v Praze. Nejenom tu starší a větší Štefánikovu, ale i malou hvězdárnu v Praze v Ďáblicích.
1: Ta má hezkou adresu pod hvězdárnou.
2: Ano. A pod tu hvězdárnou je postavená hvězdárna, kterou se díváme nad hvězdárnu, tedy na ty hvězdy nad námi. To, co tam nevidíme, je mravní zákon v nás, ale ten nějak se nám občas vytrácí.
1: Vytrácí, ano. Já bych, když tady nahlížím do toho vašeho programu, se zastavil u jednoho takového, jak se říká hezky, highlightu. Máte tady cyklus Kosmonautika 2011 a u toho je podtitul Kosmonautika 2010 / konec nadějí. Co tím je myšleno? Má to snad signalizovat soumrak kosmonautiky?
2: Má to pochopitelně symbolizovat problém, se kterým se světová kosmonautika po technické stránce v této chvíli potýká. To znamená, co s kosmickou stanicí, kterou máme v provozu, když budou končit raketoplány. A co vlastně s původním záměrem vrátit se na měsíc, když vlastně Japonsko, Čína, Indie připravili celou řadu výzkumných programů, které měly pomoci nepřímo Američanům, Rusům a těm dalším, co by na měsíc chtěli letět. A Američani si naplánovali svého času, že by tam by měli znovu začít létat nejpozději do konce roku 2020. A současný americký prezident tomuhle zrovna moc pod tlakem okolností, pochopitelně, a hlavně prázdné kapsy americké ekonomiky nepřeje. Současný americký prezident spíše zmražuje ty finance jdoucí na vesmír a hledá příležitosti, jak to všechno změnit, jak to nahradit něčím lepším. Je otázka, jestli to lepší je opravdu, to se ukáže až během doby. Čili tímhle se pochopitelně zabývají i naše pohady a nepochybně se jim budou zabývat i budoucnosti Američani sami.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že asi ne každý návštěvník hvězdárny a planetária hlavního města Prahy ví, že se tahle ta instituce obrací nejenom směrem vzhůru, to znamená do hlubin vesmíru, ale taky, což je docela sympatické, zpět pohledem kolem sebe a uvádí třeba program, který se jmenuje, je to takový cyklus přímo bych řekl, Rok v Antarktidě, stučňáky a tuleni v polární přírodě. Chodí na to hodně lidí? Třeba je zájem?
2: Doufám, že bude zájem speciálně o tu Antarktidu, protože je to pořad nový, který jsme začali v únoru předvádět v sále Starvit. Ono vlastně planetárium je jedna velká budova, kde je tuším 6 vlastně
1: sálu.
2: Planetárií. Mm-hmm. Nejnovější planetárium, digitální, to velké nové. Pak je tam stará kosmoráma, to je analogové planetárium. Klasické, dobré, taková ta velká činka. Pak je tam další malé planetárium, jaké kdysi bývalo v Plzni a tam se poškodilo, tak jsme ho opravili, získali s tím jadarem svého času a automatizovali. Tak tam je další planetárium, pak jedno maličké planetárium, na kterém se ty věci cvičíme, připravujeme. Pak je planetárium ještě také na výstavě ve foaje. To je to úplně první klasické, které u nás bylo do roku 1960. No a pak je ještě planetárium také digitální, Digistar 3, které nám promítá nikoliv na klenbu nad vámi, ale na širokouhlé plátno. Tak tuším, jestli jsem to dobře počítal, celkem 6 planetárií.
1: No já si myslím, že to, co jsem já tady vlastně řekl, je asi častý omyl laika myslet si, že planetárium je pouze ta budova v Královské oboře, čili ve Stromovce, ale pozor, planetárium je zařízení, které jaksi zprostředkuje pohled na simulovaný vesmír, simulovanou oblohu vlastně.
2: Přesně tak, navíc bych řekl, planetárium především cesta za poznáním a to dobrodružná cesta je hezčí, když se řekne, a ještě hezčí, když se prožije. Takže nejlépe je prožít ho v pražském planetáriu.
1: To byla tak hezká pozvánka na závěr dnešní návštěvy ředitele hvězdárny a planetária hlavního města Prahy, pana Marcela Greena. Moc vám děkuji za vaši návštěvu a těšíme se, že nás pod hvězdami čeká i díky vám něco zajímavého zase v budoucnu. Díky a vaše návštěva určitě nebyla poslední, protože, jak známo, ve vesmíru se pořád něco děje, i když to není třeba na první pohled vidět a slyšet.
2: Děkuji vám za pozvání, naopak já zvu vás i všechny posluchače k nám do planetária nebo na hvězdárny.
1: Díky a nashledanou.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Jsem básnička, můžeš mě psát.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Problém je popsat trýp. Já předpokládám, že trýp je palec.
1: Trýp je takzvaný trýp a taky pastorek.
0: Tam, kam zapadá palec, palec zapadá do trýbu.
1: Palec žine trýp. Jsou cevkový trýby a železný trýby. Cevkový trýp, ten má konce dubový, vyvrtaný na hřídel osmičku, na tom jsou flančny, to jsou ty železní silní, kde přijde klín, kde je to zatažený. Ale cevky jsou jilmový, ty se vkládají do těch čel dubových a zatahujou se právě, navrch jsou kruhy, takzvaný zděře, a zatahujou se rádlováním, strašnou sílou, aby se potom ten kruh mohl natáhnout. A je na konci každá cevka za kruhem zajištěná mozem. To je takzvaný rebík, ten už je železný, aby ta cevka za chodu náhodou nemohla přeběhnout, má i dole osazení, aby nepřeběhla, aby se to čelní kolo nerozbilo, aby ty palce neskočily proti druhým cevkám.
2: To bylo před 3 roky, kdy jsme stáli v polorozpadlých troskách staré Pily na břehu jihočeského rybníka, vyluzovali na starodávném zařízení jediný možný zvuk a dohadovali se, co znamenají slova tak samozřejmá pro rázovitého sekerníka Jana Kudrnu. Nadšení jeho i jeho druhů Lumíra Marečka a Karla Hajka dávalo naději, že odvážná záchrana se povede. Předpokládané náklady však očekávání velmi rázně umenšovaly. Letos jsme se ve stejné sestavě vrátili. Přibyl i syn pana Kudrny, Josef, a najednou nás čekaly příběhy dva. Pily a pilařů.
3: Doukův mlýn je památkově chráněný objekt zhruba 2 kilometry od Českého Rudolce na jednom z potoků, které se sem zbíhají, a je to stavba, kterou nám blíže pak popíše pan Kudrna. Stavba byla do konce 70. let minulého století, už musím říkat, to znamená zhruba těch 30 let byla funkční, řezalo se tam dřevo, od té doby to notně začalo chátrat a skončilo to bohužel tak, že celá stavba sesedla, posunuly se ty podkladové fošny nebo podkladové trámy, uhnily a celé se nám to zkroutilo. Sesedlo to na jedné štítové straně asi o 60 cm. Přestalo to být samozřejmě funkční a náš zkrášlovací spolek se pustil do odvážné akce s tím, že bychom chtěli zrenovovat celý ten objekt do stavu, kdy bude opět funkční. Samozřejmě v dnešní době už se nepředpokládá, že by to fungovalo natolik, že by se tam průmyslově to dřevo řezalo. Spíš jde o to obnovit to jako kulturní památku.
1: Moment ještě. To bychom museli vzít, který rok to bylo, tak no tenkrát, no vemem to po té 30-letý války, no. Kdo to bude hledat teď, ne? Tak můžu.
4: Jo.
1: Tak Penikov byla vesnice. Při 30-leté válce byla zničená. Lidi se nevrátili, ale Doubku mlýn ostal. Doubku rod tam byl strašný leta, ale jak se lidi nevrátili, tak se vystavil dvůr. A od té doby je dvůr a dostal jméno Bílý dvůr. A proto je zase pokryt teď novým bílým eternitem jako Bílý dvůr, aby se ta památka udržela. A byl tam Doubek a to byl pilař velice dobrý. No a potom, jakože už nebyly děti, tak rod vymřel. Oni ty mlináři byli včelaři a pytláci a harmonika všude. A tak on, pan Doubek, taky měl hon a flintu. A to víte, paní Doubková scháněla taky, aby nějaká ta rodina byla. Ale ono to nebylo nic platný. A Doubek ty mládenci honil okolo mlýna s flintou. Tak jsem to tam dal.
3: Takže skupina nadšenců se pustila do celé akce a začala schánět podklady, začala schánět peníze, což bylo jedno z důležitých předpokladů pro to, aby se stavba rekonstruovala. A v současné době mohu říci, že jsme těsně před dokončením. To znamená, že byly postaveny nové základy, vyzděny nové pilíře, které nám opakovaně vzala povodeň v roce 2002. Takže to bylo znova postavené, celá stavba byla vyheverovaná, pokrytá původní krytinou, je tam dřevěný šindel na té stavbě. Máme zmapováno původní stav, to znamená odborník Vysoké školy zemědělské a lesnické, pan Janák, se toho ujal a zakreslil naprosto původní stav do detailů, takže máme i pro budoucí generace dochováno, jak to vlastně vypadalo původně. Zkrášlovací spolek oslovil pana Kudrnu staršího, který to přesměroval na pana Kudrnu mladšího, musím říct. A ten se po dohodě s námi pustil do rekonstrukce vlastních těch technologických prvků, to znamená vodního kola, náhonů, palcového kola a celého toho složitého dřevěného mechanismu, který tu pilu pohání.
4: Tam se jednalo, venku vlastně nezůstalo nic, tam se muselo dělat nový vodní kolo, nový řídel, tam je zpáteční kolečko na vytáčení vozu, to se všechno muselo dělat, nový vantroky, žlaby, všechno dělat nový. A hlavní pohon je velký 3-metrový kolo, který má vevnitř na řídelu je velký palcový kolo, který zabírá do pastorku, do tribu, no a to se přenáší nahoru vojnicí na rám. A po doříznutí ty klády, to by spíš řekl táta, přesně z doříznutí klády ten mechanismus pákovej spustí poklop ve žlabu, který pustí vodu na to malé kolečko, který vytáčí zase vůz zpátky a klada se posune a řeže znovu.

Je to tak, jak přede mnou ta řeč byla, jenom nepatrný maličkosti doplním. To kolo je 3 metry v průměru, široký tak asi do metru je řídel, pak je paleční kolo, kolo čelní, který jde do tribu, do cevkového tribu, přenáší se tou řídelí na setrvák a na konci je klika ještě. Místo talíře klika. Starodávná věc. A oni si nahoru na rám. A teďkom prostě nahoře to bylo zbudovaný, že když vůz docházel, tak vystrčil hřebík a ta páka, jak je poklop venku na žlabu, zapadl ten poklop a hnal vodu na zpáteční kolečko vytáčení vozu, ale to bylo slyšet u doubku v kuchyni, nebo když byl v maštali nebo pracoval okolo, tak to slyšel, že je čas jít na pilu. Tak šel na pilu a bylo to tak, že na pracovním stolku, kde je zase od zpátečního kolečka čelní kolo, který jde zase do cevkového tribu na pracovním stolku a ten trip má ještě kliku. Potom na to je podávání. Podávání je zřízený hřebíkama na velký, malý, jak je třeba. A zbrchní. A teď... Počkat. Jo. A dobře. Teďkom prostě, když chcel zase řezat a pokračovat, tak šloup u pracovního stolku na podnožku. Vostalo to tam, to prošlapaný tomu nohou. To je něco teda. A... šloup na tu podnožku, tím zapnul to vytáčecí kolečko, co hnala venku voda, do toho tribu pracovního stolku čelního a běžel vůz zpátky. Když už viděl, to je praxe pilaře, když už viděl, že ten vůz asi dochází, aby nenarazil, tak to vypnul a když ten vůz nedošel třeba z 20-30 cm, tak tou klikou ho dotočil. A zase znova dal kladu u pily, tomu se říkalo kalhoty, ten drápec, tu pilu popondal, na druhé straně byl pantok neustále na schlavím, tam to zařídil zase a znova to zapnul a jak to zapnul, tak tam byl zase ten hřebík a pila se rozešla. Ale to kolo mělo nepatrný volnochod. To běželo pořád, to se nezastalo, to mělo volnochod. A až když potom zase se ta voda převedla z pátečního kolečka na hlavní kolo, tak to začalo řezat. Když se navalila hrozně silná klada nebo jedlová, ta kolo šlo plný vody a jen to šlo. A doubek, pane, pil novo kolo. Byla to pěkná věc. A pamatuju si, do dneška ještě tam stojí jedna třešně, jak pan Doubek šel a dal mi třešně.

0: konstrukce v podstatě zajištěna a tyto peníze jsme použili na tu technologickou část, kterou právě prováděl pan Kudrna mladší. Přibližně přes 500 tisíc to vyjde nakonec. Počítáme, že asi dvakrát týdně v té sezóně v létě by ta pila sloužila k ukázkovému pořezu. Samozřejmě ta pila si na sebe neviděla, pravděpodobně ani ne z toho vstupného a pořád to bude věc, která bude muset být trochu dotovaná, ať už sponzorama nebo obcí, ale vzhledem ke své unikátnosti ta pila bude obci Český Rudolec dělat dobré jméno.
1: Po mně na dobu přešlou leta letoucí, kdy sekerničkena byla důležitou věcí a od tmy do tmy. Byla to práce těžká, pomáhala vesměs mlynářovi, protože mlynář jen udržoval zařízení, nerukoval na vojnu ani na prezenční, ani tak máš zásoboval obyvatelstvo a armádu. A doopravdy udržovali v těch mlejnech 3 až 5 kol, a takže to šlo od jednoho k druhému a pořád to šlo. Sekerník dělal kola vodní, větším dílem byly dlabaný ramena, později taky opinací ramena. Pak byla čepování samozřejmě, tak remlíky, schlavíčko, čep, řídel a složení dřeva, každý je jiný dřevo. Teď bylo paleční kolo čelní, paleční kolo líční, ty byly dlouho a pak později přišlo kolo konusový, ale ty už byly železní. Teď ten sekerník musel dělat taky jezy, splavy. Splavy se dělaly tak, když už o tom mluvím do ty sekerničiny, takže byly třeba 3 stavidla. Dole byl práh, dával se černá jedle, anebo dub, ale vesměs černá jedle držela až 100 roku ve vodě dole. A ten vršek se vyměňoval třeba po 50 letech nebo 30 letech, dával se modřínovej. A teď ten práh, jak byl dole, ty sloupy, tak měli vydlabanou rybinu, to byl ten sloup zastrčený a pevně zaklínovaný. Když z jara přišla rozpoušť a ledy, aby to ty sloupy nevytahlo ten led, ta povodeň, nebo ostal splav ve vzduchu a voda šla spodem. Tak tam byla rybina, teď horní joch měl taky rybinu a klíny. Teď na každou stranu byl štět, ten štět byl v polovině přibitej na tom prahu, co byly sloupy, to je potopený sloupy, protože se taky vyměňoval se sloupama, ale ten štět dolů před Prahem do země, ten tam byl zároveň taky 100 let. Teď byla podlaha 3 metry do rybníka znova a ta byla zase voštětovaná, aby se nedostala voda do spodu a štět byl tak daleko, jak byl boční štět od splavu. Dneska už se dává taky beton. A vzadu byla zase podlaha a zase odpadová podlaha. Dostal jsem se k sekerničeně takovým způsobem. Je to vrozenost, je to záliba, řemeslem. Ale jedna věc, táta sekerník nebyl, ale děda. Jenže ty řemeslníci starý, všichni jeden vedle druhého, když něco dělali a přišel jste k němu, tak na to hodil hadr a už jste nevěděl nic. On vám to prostě neprozradil. Tak jsem začal jsem, on měl dláta, všechno a byl jsem tady kluk a on mi to nedal. Povídám si, tak jsi mi to nedal, tak mi tady Homolka v Rudolci a Lexosti dláta udělal a začal jsem. Pak mu toho bylo líto, tak s tím vyrukoval a dláta jsem pořádně udlabal. A tak jsem pokračoval pořád a seznamoval jsem se a praxí a tak dlouho a velkou zálibu jsem v tom měl. Zpracoval jsem tak těch 5 vodních kol v minulosti, dost těžko se to dělalo, protože se dřevo těžko schánělo. Máme vodní kola řebenáče jednokrancový, máme vodní kola řebenáče dvoukrancový, máme kola na vrchní vodu, máme kola na řece nad spodní vodu a to všecko jako do té sekerničiny spadá. A teď byly ještě ve mlejně sekernické práce, protože mlynář

0: Byl zahrnutý sekerničině, kameničina, krejčovství, sedlářství, to všecko musel umět. Takže ta sekerničina doopravdy šla od tmy do tmy, ale platěný to bylo. Syn jako, když byl klouček ještě, kolik ti mohlo být let?
1: Bylo mi 10 let, když jsme začali tenkrát v tom v roce 72 rekonstruovat Penikov, ještě tenkrát pod obcí, tam se získal první zkušenosti.
0: Syna jsem nutit nemusel, za hodinu jsem bral 4 koruny, pod kolena jsem šel sněhu s aktovkou, přes les zatopit jsme si nikde nemohli a tak jsme spolu pracovali a on už se mnou poctivě pracoval a právě podobně se mu to zalíbilo a jde to z pokolení na pokolení.
1: Už jsem dneska nadělal asi 9 těch vodních kol, 2 paleční, no a ono je to spíš takový více koníček ještě k tomu, to musí být, jo. Vyučit to asi dneska neexistuje, výuční obor sekerník, ale já jsem třeba vyučený stavební truhlář, no a tohle jsem se naučil jako vlastně od táty, že jsem měl nějaký start. Dneska už si člověk pomáhá, jak může, protože ona ta sekerničina jako taková je opravdu otročina, takže dneska už si pomůže nějakýma těma strojkama, no ale ten efekt musí být stejně, kdyby to bylo dělaný úplně celý ručně, no. Nějaký ten vercajk jsem si poscháněl taky. Sekal jsem trámy všechno, jako měl bych to.
0: K sekerničině bylo kružítko, ono se to taky říká cirgl, a takový pachole na ty lopatky a na svorce.
1: No, co jsem zjistil takhle z literatury a tak, tak se tomu říkalo vlaštovka. Je to vlastně prkínko do úhlu, který svírá lopata se svorcem, která se zasune do předvrtaný díry na svorec a tím se nakreslí ta lopatka s tím svorcem, jaký svírá úhel ke středu toho kola.
0: Pantok. Pantok je taková sekera, dlouhá sekera, s kterou se prvně, když se vysekává něco nebo ty rýdele, tak to jako odštípne třížku. A pak přijde širočina a ta to zahlazuje. A to už je zahrnutý do tesařiny i do sekerničiny. No teď různý vrtáky, to dneska už se zase dělá jiným způsobem, aby se to nahradilo, ale snadší práci, protože když měl vrtat 240 dír, třeba na ty hřebíky a to, tak dneska už se to vrtá elektricky, to je jednou, teď ty falce, už je ten maflík zase, tak se vyřezijou na ty lopaty tím maflíkem, jindá to musel všechno vyřezávat ručně a vydlabávat, no a proto to taky šlo od tmy do tmy a když jste to dodělal, tak jste měl radost toho, že to tak pracuje, že je to dodělaný.
1: No, dělali jsme spolu první 2 kola do slupů, to je pro technický muzeum, tam jsme je spolu dělali, spolu jsme je zamontovali a vlastně ty další 2 už jsem dělal sám, jako už.
0: Je šikovnej a učil se od toho dřeva jako stavební truhlář a zná i tesařinu a pilařinu se teď výborně doučil a je šikovnej.
1: No, já co mám zprávy a tak, řekl, že jsme asi 3 v republice.
2: Pro nás je ještě dneska limitující jedna věc a to je vlastně odbahnění rybníka, který je nad pilou. Ten rybník je dneska vypuštěný, je zanesený bahnem a měl by se začít odbahňovat. Takže až to bude provedeno, tak a samozřejmě pan Kudrna mladší teď dokončí tu práci, kterou tam započal, tak pak budeme uvažovat o nějakým slavnostním uvedení do provozu a spuštění ty pily. Počítám, že do konce prázdnin by se nám to možná mohlo podařit.
1: Já si myslím, že pokud bude voda, takže by to mohlo šlapat už v nejbližší době.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hezké čtvrteční dopoledne, jsem ráda, že jste si naladili kolotoč a tak se společně vydáme do muzea čarodějnic v Kadani. Podle receptu Magdaleny Dobromily Rettigové připravíme rajskou omáčku a představíme vám korejskou národní květinu, ibišek syrský. Kolotoč se roztáčí a já vám přeji dobrý poslech.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Kadaň v Ústeckém kraji nabízí hned celou řadu turistických lákadel. Najdete tam třeba nábřeží Maxipsa Fíka a na něm stojící kovanou repliku stroje staroměstského orloje. Uchvátí vás i klášter s úžasnými freskami, nejužší ulička v Česku a taky historické náměstí s nevšední radniční věží. V jejím sousedství je muzeum čarodějnic. Kolegyně Slávka Brádlová se tak trochu bála vyrazit sama a tak si přizvala průvodkyni Věru Stejnou, tedy pardon. Pro tuto chvíli je to vlastně...
1: Čarodějnická teta Agáta.
2: Čarodějnice, ty tady byly od pradávna, ale nemyslíme ty pohádkové, ale čarodějnice jako skutečné ženy, které uměly něco navíc a byly to bylinkářky, léčitelky vědmy a v podstatě malé doktorky. Tak s tím seznamujeme tady děti. Já mám zařízení lopatu a na co mám tu lopatu? Většinou říkají na zlobivé děti a já říkám, že jí mám na chleba. Kluci často říkají na pizzu. Pizzu dáváme do pece, chleba dáváme do pece a ty zlobivý dáváme zároveň zde do klece.
1: Čarodějnice, čarodějky měly blízko i k alchymii, takže ta alchymistická dílna nechybí ani tady v Kadani.
2: Tady dětem ukazují, jakým způsobem se bylinky dávají zpracovat. Zde třeba máme hmoždíř a jak se bylinky do ní dávají a tlouchem rozmačkávají na prášek, který se potom dává do hrníčku, zalije se horkou vodou, že vlastně to je čaj a lektvar.
1: Těch figur je tady opravdu veliká spousta. Tohle řekla bych, kdyby tam byl Ježíšek, může to být docela klidně betlem, ale spíš to bude nějaká pohádka.
2: Je to pohyblivý mechanismus, protože jsme v muzeu čarodějnic, tak ho s dětmi rozpohybováváme kouzlením, čarováním. Na to já tady mám bulky, já vám teda taky můžu jednu dát, takže připravte se, děvčata. Pozor teď. Čáry, máry, potko, čáry, fuk!
1: Na mou duši funguje to. Zvoník zvoní, rytíř bojuje s drakem, čert si opéká prasátko, čarodějnice letí na koštěti. Jsem zvědavá, jaká další kouzla ještě tady objevíme.
2: Tady u toho stolečku takhle tiskneme peníze a rovnou 5 000. Kdy jste je viděli naposledy? Ani v bankomatech nejsou, proto mi čas od času si je tady dotiskne.
1: A ráda věřím, že by leckdo z návštěvníků rád přišel pomáhat.
2: Já když tady zazvoním, tak vás tady všechny vítám u nás v čarodějnické škole. My si všechny malé i velké nejdřív vyzkoušíme, abychom mohli na konci podle znalostí všem přidat výuční list v oboru čarodějnickém.
1: Teď si nejsem jistá, jestli se tady místy víc nebaví dospělí než děti.
2: Já myslím, že to je na stejno. Chodí nám sem zájezdy jak školní dětí, mateřských škol, ale i zájezdy seniorů. A myslím, že ty si to úplně vyžívají, protože vlastně původní zařízení jsou staré školní lavice, kdy všichni nostalgicky vzpomínají na své pobyty ve školách. No jinak ještě připomínám, že tady mám jako pomocníka dva v jednom ukazovátko, ale i rákosku, no a to mnohé také rozesměje.
1: Rozhodně bavit se v muzeu čarodějnic v Kadani budete, ať už se smíchem, anebo možná někdy i malinko se strachem, protože leckteré to zákoutí opravdu strašidelné je.
0: Tak teď nevím, jestli nás kolegyně Slávka Brádlová láká nebo varuje, ale každopádně návštěva muzea čarodějnic v Kadani určitě stojí za vidění.

0: Oslovení dívek a žen, to je dnešní téma chvilky s naší mateřštinou, kterou nás provede kolega Stanislav Jurík. Titul slečna totiž stále více ustupuje všeobecnému oslovení paní. Kdy je tedy vhodné ten, který titul použít, aniž bychom dotyčnou nedostali do rozpaků? Vítejte v jazykovém koutku.
1: Kdy se vlastně může použít oslovení slečno? Jak poznám, že dotyčnou neurazím? Pokud si kladete podobné otázky, možná vás povzbudí, že v tom nejste sami. Pokusíme se na ně najít odpovědi v dnešním jazykovém koutku s Martinem Proškem. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. Podle slovníků spisovného jazyka je slečna označení svobodné dívky nebo neprovdané ženy. V dnešní češtině už není příliš živé užívat slovo slečna pro dívky z urozených nebo zámožných rodin a zcela neživý je význam nevěstka. Alespoň máme u onoho oslovování o starost méně. Tento význam, který by mohl být urážlivý, už dnes nikdo se slovem slečna nespojuje, ale i tak je obtížné odhadnout, kdy se dá slečna v oslovení použít.

0: Jaká jsou základní pravidla?
1: Začneme psanou komunikací. V té bývají problémy s tímto oslovením nejčastější. Obecně platí, že oslovení slečna můžeme třeba v dopise nebo oficiálním e-mailu užít pouze v případě, že bezpečně víme, že jim dotyčnou neurazíme a že je pro ní přiměřené. Musíme tedy dost dobře vědět, o koho se jedná. Nejvyšší jistota, že slečnou nikoho neurazíme, je v současné češtině u svobodných dívek.
0: A jak je to u neprovdaných žen?
1: Dnes už není příliš zvykem, že by neprovdané ženy i ve vyšším věku trvaly na oslovení slečna a že by i pisatelé při oslovení dbali na rodinný stav oslovované. S vyšším věkem se u žen v současném společenském ovzduší jaksi automaticky přijímá jako neutrální oslovení paní. Pisatel se při jeho užití nedopustí nezdvořilosti a oslovovaná strana ho také většinou nevnímá jako nezdvořilé.
0: Tak to by byla písemná komunikace a jak je to v té mluvené?
1: V mluvené komunikaci většinou mluvčí volí toto oslovení pro dívky, takže pokud budeme chtít třeba na ulici, v čekárně, u lékaře, ve voze, v městské hromadné dopravy a podobně, chtít požádat mladou dívku o nějakou laskavost, s velkou pravděpodobností užijeme právě oslovení typu slečno, prosím vás, mohla byste a tak podobně. U žen, řekněme, zralejšího věku se vžilo oslovení mladá paní, jen poměrně zřídka můžeme v mluvené řeči slyšet oslovení paní, není totiž vždy úplně zdvořile.
0: Jakou radu tedy dát člověku, který váhá, které oslovení užít?
1: Pokud jsme na pochybách, pokud, dejme tomu, úředník píše dopis dámě, kterou nezná a neví, které oslovení přijde vhod, je na místě užít oslovení paní. Toto oslovení má v současné češtině prakticky neutrální pozici. I mé 7leté dceři chodí dopisy nadepsané vážená paní a to tu pociťovanou neutrálnost tohoto oslovení jen potvrzuje.
0: Radil nám Martin Prošek v dnešním jazykovém koutku. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Loučí se host kolegy Stanislava Juríka, který nás dnešním jazykovým koutkem provázel. Ladíte pohodové vlny a pokud je i u vás doma oblíbená rajská omáčka, věřím, že oceníte a možná se i inspirujete starým receptem podle Magdaleny Dobromily Retigové, který vám nabídneme hned, co dozní další pohodové evergreeny.

0: Možná takovou láskou je i rajská omáčka, která patří mezi nejoblíbenější tuzemské omáčky a mnohde se také stále vaří podle receptu Magdaleny Dobromily Retigové. Pro nás ho oprášila etnoložka Vladimíra Jakoubiová a ve Staré městské kuchařce listoval i redaktor Jaroslav Hoření.
1: V našem letním povídání o kuchyni našich babiček si dnes něco řekneme o rajských jablíčkách, plodech, které dnes neodmyslitelně patří k letní zelenině, ale v české kuchyni byly poměrně dlouho velkou neznámou.
2: Podle historických dokladů se k nám rajčata dostala spolu s bramborami a kukuřicí z Ameriky v 16. století, ale do širšího povědomí se dostala až ve století 19.
1: Vůči novým plodinám u nás vždycky panovala nedůvěra. Konkrétně o rajčatech se můžeme dočíst v zahradnickém manuálu Johna Hilla, nazvaném Eden, který se psal v letech 1756 až 7. Málo lidí je jí, přestože jsou vhodná do polévek. Ti, kdo stolují se židy, ovšem znají jejich užitečnost. Osvěta to byla snaživá, nicméně třeba rajčatové omáčky na těstoviny se po Evropě začaly šířit až ve 30. letech 19. století. Mohla za to příbuznost rajčat s jedovatým rulíkem zlomocným, která z nich učinila krajně podezřelou plodinu. Rajčata pochází ze střední a jižní Ameriky. Původní aztecký název tomátl přijali Španělé jako tomáte. Výraz pak v různých modifikacích zakořenil v angličtině nebo francouzštině. Italové měli potřebu poetičtějšího pojmenování. Tak přišli se zlatým jablkem Il Pomidoro. K nám se rajčata dostala z Německa, jako většina plodin, a tak jsme přijali doslovný překlad názvu Paradis Äpfel. Kuchařské knihy recepty na pokrmy z rajských jablíček uvádějí už v polovině 19. století.
2: A jeden takový dnes uvedeme. Bude z domácí kuchařky Magdalény Dobromily Retigové z roku 1868 a najdeme ho pod názvem Omáčka z rajských jablek.
1: A ku podivu je velmi jednoduchý. Dej na rendlíče kousek másla, 4 velká rajská jablíčka, kousek rozkrájené cibule, několik zrnek pepře a nového koření a nech to dusit. Pak to hodně rozmačkej, nalej na to žejdlík hovězí polívky a proceď to do hrnečku, přidej k tomu trochu octa a trochu vína, zapraš to bledou jížkou, dej do toho kousek cukru, trochu citronové kůry a nech to ještě povařit.
0: Rajská omáčka podle Magdaleny Dobromily Retigové a taky etnoložka Vladimíra Jakoubiová. Tady je vaše pohoda a za chvíli dáme slovo dobrému rádci Josefu Černému, aby odpověděl na váš posluchačský dotaz týkající se platnosti slevové poukázky v obchodě. Tak pěkné dopoledne.
3: Kolotoč a Martina Hinková Vrbová.

vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

0: Ve spoustě obchodů dostáváme různé bonusy a kupóny na slevy u příštího nákupu a ono se to pěkně kupí v peněžence. Dnes se ptáte na platnost takových lístků a odpoví dobrý rádce Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Jaromír. Dnes jsem chtěl využít poukázku na slevu v jednom marketu, ale pokladní odmítla přijmout, protože jsem prý nedodržel datum na ní uvedené. Pane posluchači, pokud je na poukázce uvedeno určité datum platnosti, je nutno ho opravdu dodržet, jinak poukázka propadne. Určitě je to na ní napsané. Pokladní tady postupovala správně.
0: Říká emeritní soudní znalec Josef Černý. Posloucháte Pohodu a my vám za chvíli představíme jednu rostlinu, která je korejskou národní květinou. Tak zkuste uhodnout, o jakou květinu půjde. Teď je tady Karel Štědrý a taky Miroslav Žbirka a Kolotoč, váš společník do každého všedního dne.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Určitě jste si všimli, že zahrádky a balkóny už bohatě kvetou. Pokud rádi zkoušíte pěstovat nové druhy, máme pro vás tip. Zkuste vysadit i byšek syrský a zaručeně propadnete jeho kouzlu. Nenechte se zmást tím přívlastkem syrský. Ve skutečnosti tato rostlina pochází z Dálného východu a je dokonce korejskou národní květinou. A nám ji v hobby rubrice představí zahradník Pavel Chlouba. Na vše podstatné se vyptala redaktorka Hana Šoberová.
1: Vidíme, že existuje velké množství různých odrůd, které se liší barevnosti, velikosti květu a třeba i plnosti. Některé odrůdy jsou čistě bílé a jednoduché, některé odrůdy jsou jakoby dvoubarevné, poloplné nebo úplně plné, s květy malými nebo s květy velkými. Ale tak, jak to vidíme dnes, tak to kdysi zdaleka tak nebylo, protože ten původní byšek syrský, ten je podstatně menší, ty květy jsou malinké a zdaleka nejsou tak extravagantně nápadné jako ty dnešní odrůdy.
2: U pokojového ibišku jsem docela často řešila, kam ho umístit. Vím, že chtěl na slunné místo, protože jinak nekvetl. Je taky takhle problematický ten zahradní ibišek?
1: No, to slovo problematicky se k zahradnímu ibišku nehodí, zatímco k tomu pokojovému ano, protože s tím pokojovým ibiškem stačí malinko pohnout. Malinko stačí, aby se změnila vlhkost vzduchu a on velmi reaguje. Venkovní ibišek se chová mnohem lépe. Musíme mu najít stanoviště na sluníčku, to je velmi důležité. Půda by měla být propustná, živná, taková hluboká. A zase na druhou stranu musím říct, když říkám A, tak musím říct i B. U nás je vidíme relativně často na zahradách a my zdaleka tedy nemáme půdu propustnou, živnou a hlubokou, tak jak by to mělo správně být. Pokud vysadíme ibišek do těch horších, těžších půd, tak tam vidíme, že roste pomalejc, ještě pomalejc než normálně, ale i tam je schopen si zvyknout a pokud roste na slunci, tak může bohatě kvést. A při tom kvetení, tam bych se ještě zmínil, našel jsem si jednu zajímavost, že středně velký keř ibišku je schopen během jednoho vegetačního období vytvořit zhruba 2000, někdy až 3000 květů. Samozřejmě, že nejsou najednou, jsou tam zhruba od toho konce června do začátku října, kdy je hlavní doba kvetení ibišku.
2: Venkovní ibišek, je to spíše nějaká novinka anebo už starší rostlina?
1: Mezi relativní novinky budou patřit ty odrůdy jako velkokvěté a extrémně nápadné, ale ibišek jako takový se rozhodně pěstuje už velmi dávno na zahradách. To je rostlina, která pochází z východní Asie a dokonce je to korejská národní květina. Korejci tomuto keříku říkali mugungwa a je to velmi zajímavé, protože to pravděpodobně vzniklo z korejského slova mugung, což znamená věčný květ nebo květ, který nikdy nezmizí. Takže je to opravdu tradiční rostlina a tyto východoasijské národy k tomuto květu opravdu tíhly a velmi si ho vážili právě pro ten dlouhý efekt toho celoletního kvetení.
0: A ještě malá rada na závěr. Mladým keřům alespoň první 3 roky po výsadbě dopřejte zimní kryt z kompostu a chvojí. A to kvůli ochraně před prudkým zimním sluncem. První 2-3 roky rostou ibišky poměrně pomalu. Tak s nimi mějte trpělivost později, ale mají přírůstky kolem 30 cm.

0: Historická výroba skla po sobě mohla zanechat v krajině výraznější stopu, než se dosud předpokládalo. V některých lokalitách totiž vědci nacházejí v půdě vysoké koncentrace olova. Na tuto skutečnost, která v lesních půdách zůstávala desítky let bez povšimnutí, upozornil tým z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, který mapuje koncentrace olova a arsenu v lokalitách, kde historicky stály sklářské hutě. Výzkumem pomáhají desítky studentů, kteří pod vedením akademiků sbírají vzorky v rámci výuky předmětu environmentální mapování a bakalářských prací. Sklářský písek se taví při velmi vysokých teplotách, kdy ale oxidy olova a arzenu začínají těkat. Tyto prvky se pak v podobě emisí usazovaly v okolní krajině i stovky let. Výzkum, který intenzivně probíhá poslední 3 roky, má za cíl zmapovat reálný stav prostředí, ve kterém lidé žijí a rekreují se. Výsledky pomohou lépe pochopit, jak se toxické kovy v krajině šíří a jak dlouho v ní přetrvávají. Tolik tedy pohled do současného výzkumu. No a já vám popřeji pěkný zbytek dnešního dne, milí posluchači.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

0: Když vyjel z lesní tišiny do volných strání, přitáhl si větrovku. Zima vnikala do vozu vším, co nedoléhalo, a studila i kulisou za oknem auta.
1: Na lyžích je to jiný. Člověk se pere s větrem a cítí se líp, protože má protivníka.
0: Ano, už na to přišel. Už ví, co mu po celou cestu chybělo. Protivník, nemá se s kým hádat. Ale vždyť vlastně proto ujel, aby se vyhnul domácímu šermu.
2: Co chceš dělat? A kdy se do toho pustíš?
3: Chceš přidat rybí polévku?
2: Stojíme ti jako rodiče vůbec za odpověď?
3: Proč pak jsi nevzal štrůdl?
0: A tak tedy sedí v autě jako zaletovaný v konzervě ticha a konzerva se sune mlžnou bělí kupředu nikam. Svět nemá konec ani začátek, je jen ten kousek cesty, kudy jedeš. A ty kousky jsou navlečeny za sebou jako den za dnem, jeden za druhým, bez příčinné souvislosti.
1: Tuhle je zatáčka, tamhle stoupání a na tamtom úseku tak a tak povolená rychlost.
2: Jen šlápnout na plyn a co to dá? Hr. Ani nevědí, kudy jeli. To když já chodil jako pěší turista krajinou, viď, maminko, my i tu zimu vychutnávali.
1: Ach, to jo.
2: Mlha a jinovatka měnili všechno v neskutečnou říši.
1: Mrtvejch.
2: No prosím, prosím, jsme ti k smíchu, ale aspoň užij spisovného tvaru, hovoříš-li o kráse, tedy v říši mrtvých. Ach, to byly dojmy. Nikde nic. Svět jako by neměl konce ani začátku. Ze zhora od nikud visí stříbrovou sébradu.
1: No jo.
2: Oni ovšem i to krásno dovedou obrátit na horor. Flašky si pakoval do batohu a do kapes cigarety. Zbytečno hovořit.
1: Ale táto, mě to neosobní prázdno vyhovuje. Fakt. Kde nic není. Koho tam co žere.
0: A přece byl skoro rád, kdy se v tom bílém prázdnu vynořila věc. Z dálky ji vnímal jako nějaký velký pařez nebo vývrat, tmavou rosochatou skvrnu v bílém kopci. Zblízka to byly bába, ranec a hůl. Pomyšlení, že by si mohla stopnout auto, nepatřilo zřejmě do jejího světa. Zastavil sám.
2: Bábě, že by zastavil. Takhle stopašku, tu by, jak oni říkají, klofnul.
3: Není zlej, tatínku. Podívej se, přece jsme do něho zaseli zrno.
1: Teď sám nevím, jestli jsem zastavil mamince pro radost, nebo tátovi na truc.
4: Ach, Jemine, pán se mnou bude mít meškání.
1: Ale kde pak nebudu.
0: Vnesla sebou do vozu zimu, sníh a vůni jablek. Vrchní šálu odmotala z půlky hlavy, aby mohla aspoň po očku zvážit, ke komu to sedla.
4: Jenže to dneska člověk nepozná. Lajdáky, co lezou po horách s kouskem salámu v kapse, pelonějí trávu a utéržit nedají. A pány, co přijedou na pobytí s paničkou a dětma, už pomalu člověk nerozezná. Ale tenhle má auto. Tak to bude spíš pán. Poudám, že bych bejvala došla. Pán se omešká.
1: Máme nahoru jednu cestu. Budete doma dřív.
4: No toť, jenže tadyhle pod kopcem ostává Julinka. Vezu jí pár jablek. Sama by se nedohrabala, tak jí nesu košíček. Tátové byli půl bratranci.
1: Zakouřím si a počkám na vás tady na silnici.
4: Kdybyste byl o té dobroty a pomohl mi naulíct putenice.
0: Zápolila s ruksakem.
4: Děkuju. Julinka ostává kousek.
0: Ukázala před sebe do mlhy holí.
4: Támhle to stavení.
1: A co nákupy? Listonoš?
4: Kozu má pod střechou, bandory taky. A kdo pak by jí psal?
0: Poutnice vykročila do bílého mléka.
2: Tak se podívej, maminko, to jsou oni. Už šoudí, vykuřuje a starou ženskou nechá táhnout ranec.
1: Počkejte, počkejte!
0: Přijal batoh sláďátek na svá ramena a vykročil za bábou do bílé stráně. Na bílém potahu stráně byla znatelná dvojí cesta. Jednu vytvořil husí pochod tyček zapíchaných v řadě za sebou a šňůra šla pod podél nich. Druhou značily stopy lyží, vyryté ve stvrdlém sněžném škraloupu.
4: Podle vytejček tam dorazíme hnedle.
0: Bába vložila botu do šlápoty jako do praformy prohorácký škerbál. Mladík s rancem teď patřil do bábiny mapy světa. A tam holt vedou zimní cesty podle vitejček. Ohlédl se po stopě lyží. Napadlo ho, že jsou tu na jedné stráně prostřeny na sebe dvě odlišné mapy téže krajiny. Mapa Krkonoš zdejších rodáků, stará jako kořeny rodů, a mapa Krkonoš pro rekreanty, mapa na 14 dní pobytu. Cítil, že ty dvě mapy zakreslují dvě načisto odlišné krajiny a že vykročením na bábinu stezku sešel ze své cesty a zabloudil někam, kde se nevyzná, někam úplně jinam. V chalupě obložené na zimu roštím to čpělo pachem kozy a starých lidí. Hodiny, které už dávno nikdo nenatahoval, Julinka pro motejlici nemůže stoupnout na stoličku, přestali měřit pozemský čas a načpak taky. Veliká období měří Julinka podle odletu a příletu ptáků, podle střídy ročních časů. A malé kousky dne odměří koza, jak se kdy ozývá ze chlívka. Teď ukazují hodiny velikou a slavnou neděli. Přijela Aneška ze Zahouště a přivezla Julince sláďátka.
1: Mám ve voze maminčím štrůdl. Já pro něj zběhnu.
0: Myslel si, že k Julinčiným bezubým dásním patří spíš jablíčka rozpečená v závinu než sláďátka z rance.
3: Vidíš, tatínku?
0: V bábině světě povýšili babky maminčin štrůdl na zlatý hřeb Vánoc.
4: Bude vzpomínat, jak jsme u ní pobyli a zejma se jí překulí. Jo, a musíme nechat taky ždibec pro Josefa, myslím toho štrůdlu. Ostává otať malý kousek. Vezmu flašku šípkovýho. Rád si to cne.

0: Popojeli výš tam, kde se říká na Sibérii. Cucili si s Josefem a obrátili naspátek, protože se to Anežce šikovalo lepší vzít polohotě než rovnou kopcem nahoru. Zdálo se mu, že překročil bludný kořen, když s tou vánoční poutnicí nosil ruksak a odsýpal voná sláďátka tuhle a tamhle. Měl pocit, že se ta vesnice nijak nejmenuje a že nepatrnou obcí zvanou Rokle, odkud pocházel Anežčin rod, prošli do jiného světa. Byl to svět všecek vyřezán ze dřeva, pastýři v něm pásli dřevěné ovečky v mechu a kozlíci se trkali jako na rynku betlémského města. Cítil, že s ním prošli do tohoto jiného světa i ti dva doma, co jej provázejí, ať chce nebo nechce.
1: Co pak, zaskočilo ti, tatínku?
0: Snad tu má někde podnes svou tajemnou jeskyni přástevníček. Ten drobný panáček, půl student a půl páter, půl diblík a půl kejklíř, kterého tu hostívali přadleny o přástkách, aby se netrhalo vlákno, a který dodnes v Rokli přede mlhu, houbám pod houbí, vláknitá kořání stromům a bylinám, jíní a babí léto, ten přede i stříbrné vlákénko a svazuje jim lidi k sobě, aby se navzájem jeden druhému ve světě nestratili.

0: jedné chalupě mu říkala Mírečku, stařenka, které se smíchaly obě světové války v jednu zlou patálii, obnášela ho vším dobrým jako vnuka. Za to dědek mu zle činil. Takový jablíčka, kde pak sláďátka, to je nic. My měli kožený renety a museli na stromě zmerznout, kluku. Žádnej jste nepřijel, abyste to otrhali. Dare mě, hospodaří žochu, já ani bába na žebřík nevylezem.
1: Mě dovez.
0: Bodeď, řekla bába, Anešku dovez, slyšíš? A tak už dědku neremcej a buď rád, že jsme ho ještě viděli, než zhasnem. Aneška mu pomohla vybalit láhev z kufru a dal ji dědkovi na usmířenou.
2: Vidíš, tatínku, cizímu dědkovi dal láhev vína.
3: Jednu. Pět dalších vypije s holkama. A tomu říkají za sportem, za zdravím. Ty abys ho pořád nehájila.
0: Anešce se láhev vína taky nelíbí.

0: Bylo už šero a rovy splývaly. Jinovatka usedlá na dušičkových věncích měnila pole mrtvých v divukrásnou zahradu za řekou Létché. Krása předená z vodních par, mrazu a zdání. Aneška hledala uhla v spících tabulky s číslem, aby trefila zapálit vzpomínkovou svíčku na správné adrese. Ale jiným obrostly všecky tabulky a mrtví ztratili jména.
1: Dělal na světě kalí košíky, tak mu patří vzpomínka.
2: Tak nechte tu svíčku tady u křížku, stejně bychom to nenašli. No vážně,

0: Byli už za Lhotou a přástevničkovo vlákno z rukávu se třásl nebo ztratil. Blížili se k cíli, ze tmy vyskočilo několik světélek.
1: Můj dělal váji. Měli jsme kšandu, pole, krávu, kozu, vošatku dětí a já jedny ruce. Chtěli jsme splatit dluh, přikoupit pole a vyplatit švagrovou. A než se to všecko udělalo, jsou děti ve světě a člověk sám. No. Už jsme tady, tamhle bydlí dcera.
0: Navlékla prázdný ruksak a vzala svou hůl.
1: Tak vám moc krát děkuju za svezení. Ale opravdu nemuselo to být. Teď já, vidíte sám, nikam už nepospíchám.
2: To nic, naschledanou. A šťastný a veselý.
0: Scházela k dceřinu stavení pomalu, jako by ve strachu, aby tam nepřišla příliš brzy a nemeškala je v práci. Tam ještě hodiny jdou, lidé podle nich pospíchají, kde pak by vzali čas na bábu. Zůstal chvíli ještě stát a svítil vozem babce na cestu ze stráně. Přál jí v té chvíli, aby se tam v té vilce, kam jde, hodiny zastavily. Snad by se měly všechny hodiny světa zastavit. Zastavit na jednu vánoční hodinu, aby se do ní vložilo, na co celý rok nezbylo času.
3: Když takhle stojíš na mrazu, prostydneš. Na, vezmi si šálu,
0: řekla maminka z prostoru noci. Vybavila ho chuděra do těch končin, kde to sama nezná, aspoň tím štrůdlem, svetry a šálou. Podniková chata v Krkonoších představovala totiž v mapě maminčina světa něco jako blata, třasovisko, nejistou půdu pro syna.
2: Ale tak, mami, je tam sníh, les, zdravý vzduch, tak co?
3: Ale kdo ví, co je tam za lidi?
0: Až projede stromovým tunelem, ocitne se na volném prostranství. Tam nad cestou svítí a povykuje podniková chata.
4: No prosím, po svatý noci nahora, vyspat se s holkama.
3: V roce, kdy vzájemná láska lidí drží mapu světa pohromadě. Robertku!

0: Viděl je a cítil, jak sedí spolu ti dva osamělí, zestárlí nad vánočním štrůdlem.
1: Maminka skládá vánoční papír, škoda jej zmařit, a otec hlídá, aby od stromku nic nechytlo.
0: A pod obrazem štědrovečerní večeře skrývají jeden před druhým obraz nezřetelný jak vodotisk pod všemi rekvizitami Vánoc. Obraz automapy.
1: Táta sleduje mapu a hodinky, ale nemluví o tom, aby se zase nehádali.
2: Neměj nám za zlé, synku, že tě nemůžeme pustit z mysli a že tě svou starostí pořád objímám.
1: A to jsem měl ještě tu smůlu, že jsem zabloudil. Měl jsem nějakou starou mapu. Až teď jsem konečně dorazil, kam potřebuju. Život na 14 dní bez problémů, 2 týdny bez minulosti a bez budoucnosti. Vákuum v hlavě.
3: Tak to vidíš, maminko, carpe diem, utrhni, co můžeš. Bez odpovědnosti a bez programu. Hlavně, když nemusí holiči a když je co kouřit.

0: U chaty se otočil a zadíval se do údolí. Zdálo se mu, že u cesty vidí Anežku. Zastavila se a zvedla ruku, aby mu zamávala. Zdálo se mu, že vztyčila tři prsty. Tři přání, synáčku. Za svezení báby, za štrůdl Julince, za víno dětkoj od Mírečka. Mysli si trojí přání.
1: Tedy za prvé úspěšné dokončení studií, že? Což by se mělo vzhledem k tomu, že žadatel studuje při zaměstnání, po dosavadních zkušenostech s jeho laxním postojem rozložit na trojí termín. Za prvé, za druhé, za třetí.
2: Ale tatínku, nech mu aspoň to třetí přání pro štěstí. Měl by si najít hodnou nevěstu.
1: No, jenže maminko, žena a děti, to jsou už dvě přání.
2: Tak za třetí, aby se nerozvedli. A kdyby... Tak, aby se zase smířili. Protože děti potřebujou pohodu.
0: Babka pořád ještě držela ruku s třemi prsty vzhůru.
2: Nepromarni si svá přání, synku.
1: My už jsme na to, chlapče, přišli, co jsou hodnoty. Stále zdraví, to za prvé. Za druhé diplom. Vysokoškolský diplom. Papír, glejt, rozumíš, protože bez něho... No, a za třetí... No ano, maminka má pravdu. Neměl bys zůstávat sám.
3: A na promoci v kravatě, já vím.
0: A tu se v něm něco vzpříčilo a řekl Aneščině ruce, jež mu nabízela dary.
3: Tak za prvé, jděte mi všichni někam. Za druhé, vlezte mi na záda. A za třetí, dejte mi už všichni pokoj.
0: Zamkl dvířka vozu, otevřel dveře rekreační chaty a dal se pohltit vším, co se halasně vyvalilo do bezhvězdné noci.

0: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám, zaplať Bůh,

To ale asi bude tí, že ty jsi mě zůstal dlužen,

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to

špičkách se ke mně vrací s Josefínou. Letní sen

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

prave se mi ne zdá. Že chtěl bych jenom mít.

0: Alety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archivu dnes vybíráme jeden ze starších pořadů cyklu Piš a slyš. Tentokrát je to magazín zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů z roku 1962.

0: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
1: Soudruh Hanus do studia.
2: Prosím, super.
3: Máte nám vyprávět nějakou příhodu z cestování?
4: Příhodu z cestování?
1: Ano.
4: Tu, prosím vás, z Německa, z Rakouska, z Bulharska, ze Svazu.
1: Z Číny.
4: Já tam jsem nebyl. Tam jsem nebyl.
1: No tak z toho Svazu.
4: Ze Svazu, počkejte, no tak. Tak z roku 59, ano. Jsem bydlel v Oděse měsíc, jsme tam natáčeli film Přátelé na moři a jednou jsem se takhle procházel po městě a blízko Děribásovské ulice je náměstíčko s parkem a za ním dům, ve kterém bydlíval svatoplout Čech. A zrovna před tím domem stál takový pětiletý smrkáč, Víčka se jmenoval, zuby sice postrácel ve vítězných bitvách z kluky ulice, ale za to dovedl velice pěkně číst a hlavně rychle a správně. Četl mi z novin, moc šikovný chlapec a do školy ještě nechodil. Ale jeho babičku zajímalo, odkud jsem, co jsem a jak jsem. Když několikrát jsem se tak zpovídal, proto mě to v ruštině docela dobře šlo. Ale najednou měl jsem ten den takovou nějakou zvláštní smůlu, jsem se v řeči nějak zamotal, ztratil nít a slova. Chtěl jsem si pomoci jiným slovíčkem, ale bylo to ještě horší. Ale babuška povídá, abych prý klidně mluvil česky dál, že mi velmi dobře rozuměla.

Noční představení Labutího jezera začínalo v 10:30 večer. Bylo tedy ještě dost času zaběhnout do švédského cirkusu a zaplácat naší krasobruslavce Dáši Černé. Chudinka dív neupadla, když z hrdel několika nahodilých Čechů zařmělo pod čapitem táhle nazdár. Ale teď už čas nebyl, rychle zapnout límec, přitáhnout kravatu, sovětští lidé chodí do divadla i v tmavém, i v letních vedrech. V Oděse ovšem to nebylo tak přísné zřejmě. Ti, kteří se před začátkem představení procházeli kuloárem, byli povětšině v rozhalenkách a také jen ve vyšívaných košilích. Tak mi to mohlo napadnout, že Riviera není Moskva. Klímající uváděčka za bočníma lítačkama se po mě divně podívala, když mi uváděla na místo, tam už dokonce někdo seděl. To bylo zvláštní, měl jsem vůbec jakýsi zvláštní divný dojem, zvláštní pocit. Lidé po mě pokukovali jako podivé zvěři, co bylo na mě čertu divného. Kdyby snad nezačala předehra, byl bych snad vypláznul jazyk. Zdvihla se opona, no a už to začalo. Ale co to, Hrome, mám snad halucinace? No ovšem, ovšem, jak to, že jsem si toho dříve nevšiml, vždyť to je třetí jednání. A tak teď jsem teprve pochopil klímající uváděčku. Jak se to jenom mohlo stát? Přisahal bych, že mi pokladní řekla, že začátek je v 10:30 a on to byl zatím konec. Ovšem, já jsem v té době velmi často říkával, ponímají mě množko, nuda varju, vsio.

Jednou jsem se vracel z vesničky Biljájevky, asi takových 30 kilometrů od Oděsy. Nakladní auto s pískem tvrdě drkotal zpět po cestě. A nahoře jsme si vyseděli s dědouškem pohodlné lavůrky. Zeleň nekonečných kukuřičních lánů třídila moje celodenní dojmy. Ruská země je široká jako ruská duše. Stařík se zřejmě domníval, že uhodl moji náladu. Pravda, pravda, povídám. A ani nevím, jak se to stalo, sjel jsem přitom pohledem na pálenou sienu ještě neproslého písku, kde měl děda pohodlně natažený nohy ve světlých plandácích. Přikládal tomu zřejmě nějaký zvláštní důvod, poněvadž hned dodal, že proto musí být i kalhoty široké v ústích, že není ruský duch.

0: Těmi příhodami z cest jsme nezačali náhodou, přátelé. Zvolili jsme je, protože celé dnešní vydání pořadu Piš a Slyš bude mít cestovatelský charakter.
1: Přičinila se o to vaše přání. Hned první dotaz nás zavede daleko na moře. Ladislav Krepindl ze Šťáhla v Úplzně a Miroslav Přibyl z Úpic se nás ptají na velká námořní neštěstí a na to, jak vznikl signál SOS.
0: Soudruh Krepindl k tomu připomíná zkázu parníku Titanic. A tak nejdříve několik slov o této známé události.
2: Je noc ze 14. na 15. duben 1912. Luxusní loď Titanic vyplula před dvěma dny na svou první cestu přes oceán.
3: Titanic je nejmodernější loď světa, pánové.
2: Konstatuje spokojeně blahobytný akcionář. A zdá se, že má pravdu. Titanic veze 2208 lidí, z nich je 332 v první třídě, 276 ve druhé, 708 v mezipalubí a zbytek je posádka.
3: Titanic je nejdokonalejší loď. Chlouba naší paroplavební společnosti je nepotopitelná, pánové.
2: A proto v lodních salonech je vybraná společnost. První plavba nové lodi je prvotřídní společenskou událostí. A taky obchodní. Především obchodní. Jde o to, aby Titanic dokázal, že je opravdu nejrychlejší lodí světa. Musí dobít svým majitelům modrou stuhu, symbolickou odměnu pro loď, která dopluje z Evropy do Ameriky v rekordním čase. Proto kapitán štve přepichový parník k nejvyššímu výkonu.
3: Se získáním modré stuhy je spojena prémie pro kapitána. Majitelé lodi taky nepřijdou zkrátka. A porazit konkurenci, to je přece cíl každého podnikatele. Nemám pravdu, pánové?
2: Z kabiny radiotelegrafisty letí na pevninu vzkazy pasažérů.
3: Ve středu naschledanou v New Yorku, Mina a Bill. Kupte 100 000 akcií za tržní cenu.
2: Loď Californian, která pluje nedaleko, hlásí ledovou tříšť. Kapitán Titanicu dává postavit hlídky, ale poslušen příkazu svých zaměstnavatelů uhání dál nezmenšenou rychlostí. Modrá stuha je mámivé lákadlo.
3: Ještě teď radiotelegrafista objednává komusi soukromý vagon z New Yorku, ale za chvíli...
2: Signály SOS letí nad vodami jako poděšení ptáci.
3: Titanic najel na ledovec. Trhlina je dlouhá 100 metrů. Jsou zaplavena první dvě skladiště, poštovní sklad a kotelny 6 a 7. Vahou vody se příď nakloní a skáza postihuje další a další komory.
2: Po celý čas katastrofy stojí několik mil odtud loď Californian. Signály SOS neslyší. Radiotelegrafista vypnul stanici a šel spát. A nouzové rakety považuje hlídka za zábavu boháčů na luxusní lodi.
3: Minuty rozdělují lidi na živé a mrtvé. Plnou rychlostí jsem ze vzdálenosti 58 mil jede loď Carpathia, aby zastavila to hrozné rozdílení. Ty, kteří přežijí, vezme na palubu. Ze 2208 jich je 705.
2: Půl druhého tisíce mrtvých.
3: Pro modrou stuhu.
0: K zániku Titanicu došlo v roce 1912. V té době už byl signál SOS běžně zaveden. Poprvé jej vysílal roku 1903 Ludvík Arson z lodi Grönland, když ztroskotala u Irska. Arson zvolil tato tři písmena náhodně, protože jsou výrazná a snadno se morzeovkou vysílají. Tři tečky, tři čárky, tři tečky.
1: Výklad, že jde o zkratku anglické věty Save our souls, zachraňte naše duše, nebo Save our ship, zachraňte naši loď, je dodatečný a vznikl ve fantazii romanopisců.
0: První Mezinárodní radiotelegrafický kongres v Berlíně roku 1906 uznal skupinu písmen SOS jako signál volání o pomoc.
1: Po schválení berlínským kongresem poprvé použil signálu Jack Binns na lodi Republic, která patřila společnosti White Star Line. Republic se v mlze srazila s italským osobním parníkem Florida. Binsovo SOS zachytila radiostanice na střeše hotelu Waldorf Astoria v New Yorku a předala je plavidlům v blízkosti srážky. Na místo katastrofy se v krátké době sjelo 5 lodí, obě posádky a všichni cestující byli zachráněni. To bylo v lednu 1909.
0: Kdyby šlo o to spodobnit ta 3 písmena sochou, mohla by se podobat letce dobrodějných ptáků nebo snad srdci zvonu, který rozeznívá srdce v člověku.
1: Možná, že jednou napadne umělce myšlenka na takovou sochu. Za tisíce zachráněných.
0: Básník Petr Křička

Velký zákon žití. Mně zítra, tobě dnes. V hukotu vlnobití slyš signál SOS.

Takový signál SOS je prostě velmi užitečná věc. Ale myslím, že nejistější člověk přece jenom je, když má pod nohama pevnou půdu. Prosím, hudbu.

0: Můžeme opustit nedozírné dálavy vod, kam nás zavedla skladba Smavý námořník, nahraná orchestrem Rony Goodwina, a vkročit na jistou pevninu. Vystupme na pobřeží Afriky, abychom vyhověli přání Arnošta Zemana z Brna. Spisovatel J.R. Vávra nám napsal o nejstarším městě na světě.
1: 40 kilometrů na sever od libanonského Bejrútu vybíhá do moře maličký poloostrov. Pyramidové texty jej zvali Kepen, izraelská genéze Gebal, středověcí křižáci Gibelet a dnešní Arabové Džebejl. Kdysi sem zajíždívali Řekové nakupovat egyptský papyrus a protože se houby starali, co tomu řeknou profesoři klasických jazyků, nazývají se papyrus Puplos, zvali stejně i tento starý přístav i knihy, které potom na papíru psali. Tak se z komolenina neznámého dnes už hamického slova vyvinula v název Biblos a v dějinách nám zbylo známé slovo Bible. Na rozdíl od jiných starých sídlišť žije šestitisícový Džebejl rozložen podél dálkové pobřežní silnice dodnes. Jeho dominantou je mohutný hrad postavený z velkých kvádrů okolo roku 1103. Toto datum je mnohem tragičtější, než se na

první pohled zdá. Příčinou toho byli křesťanští aristokraté z Evropy. Věčná domýšlivost omezeného vojáctví totiž poručila rozebrat obrovitá chrámová schodiště boha Rešefa, pocházející z 22. století před naším letopočtem, a k tomu si něco vypůjčit z chrámových zdiv, které tu postavili Římané k poctě boha Adonise. Z toho všeho dali křižáci postavit tuhle kamennou pevnost, aby v ní mohli vydržet co nejdéle v cizí svaté zemi. Nakonec jim to nebylo stejně nic platné. Všichni byli pohubeni či zahnáni zpátky do moře. A tak tu už zbyl jenom bunkr z 6metrových tesaných kvádrů, pevnost, před kterou by se i poslední útočiště Adolfa Hitlera zardělo studem. Naštěstí nejsou archeologové lidé přecitlivělí. Tady, nedaleko bělostné pláže, žil kdysi člověk kamenné doby, sděluje nám ředitel vykopávek. Tato vápenitá podlaha má pod sebou zbytky čtverhraných domečků o jediné místnosti. Domy byly stavěny z oblásků, slepovaných hlínou, spáleným vápnem. Jsou to obydlí ze 7. a 6. tisíciletí před naším letopočtem a už zde jsme našli střepy nádob, většinou hladkých a na povrchu očazených, jak byly páleny ohněm. Vedle střepů ukazuje mi můj ochotný průvodce i zbytky rozličných nástrojů. Jsou to většinou pazourky, nástroje zachovávají přirozený tvar materiálu a jsou štípány, broušeny, některé dokonce už i vrtány. Solidní práce, míním uznale. Potom procházíme dál ulicemi starověkého města, nejstaršího města na světě. Na větším prostranství se zastavujeme před řadou velikých, dočervena vypálených hliněných pouzder. Vypadá to jako obrovské pekáče uložené do domovních zdí. Uvnitř leží kostry skrčenců. Pravděpodobně to jsou nejstarší dosud zachovalé rakve. Opravdu stělesněné dějiny jsou tohle město. Vedle vykopávek z dob úsvitu lidstva tu najdete svědectví mladších kultur. Egyptské sošky, zdobené perlami onyxu a křišťálu, řecké chrámy, římské přírodní divadlo. Od roku 637, kdy odsud odešli poslední byzantští žoldnéři, zelo město prázdnotou. Středověk mu nic nepřidal, ba naopak ubral. Křižácká vojska tu zle hospodařila. Teprve nová doba sem vnesla opět rušný život. Na zbytky starých základů nasedá moderní město. Město plné zelených stromů, laviček pod keři, útulných kavárníček a obchůdků. Tady vám ještě před samým západem slunce upekou na olivovém oleji čerstvou rybu, a než s tím budou hotovi, nabídnou arak, či právě natrhané mandle, nebo vlašské ořechy, velké jak slepičí vejce. Takové nerostou nikde na světě. A vy vděčně přijímáte ty projevy pohostinnosti a uvažujete o tom, jak by bylo dobře, kdyby tady na troskách impérií rozbitých nekonečnými nájezdy a válkami byl napříště už klid a mír.

0: Potud je Ervávra. A my, když už jsme v Africe, tu ještě chvíli zůstaneme. Vypravíme se do Akry, hlavního města státu Ghana, bývalého Zlatého pobřeží.
1: 6. března letošního roku oslaví 5 let své nezávislosti.
0: Nedaleko náměstí Kwame Nkrumaha je jeden z oblíbených nočních klubů, kde se každý večer pro potěšení mladých i starších...
1: Nepředvádí sice ani striptease, ani rock'n'roll, ale docela náruživě se tu tančí. Jak a hlavně co se tu tančí, to nám poví úvodem vzpomínka korespondentky Československého rozhlasu Věry Šťovíčkové.
2: Žádné kmenové tance, prosím. Bez masek v pouhopouhém svátečním oděvu. Sedí se pod hvězdami, taneční parket je otevřený, je to docela prosté oplocené místo s malým pavilonem a barem. Černý pan vrchní nosí tušku místo za uchem, zapichnutou v kudrnatých vlasech, a orchestr hraje k neumdlení. Tanečníci, jako u nás, přicházejí na parket v párech. Často se však stává, že se dvojice rozdělí a každý z tanečníků dává individuálně volný průchod svému africkému temperamentu. Není divu. Posloucháme totiž moderní africkou taneční hudbu High Life.

0: Co je to high life?
1: Kdybyste konstatovali, že to je obyčejný jazz, byli byste hodně daleko od pravdy. Kanští hudební vědci totiž považují high life za jeden z projevů soudobé africké hudby, který má s evropským tanečním orchestrem společnou pouze část nástrojového obsazení. High life totiž čerpá z tradic lidové hudební kultury, a to nejen rytmicky, ale i tím, že důležitou součástí orchestru jsou lidové nástroje. Bambusová flétna, hůlková klepačka, řechtačka a gong. A co víc, i ghanské mluvící bubny Atumpan nebo Akukadvo.

0: Hudba stylu highlife má v současné době dvě rozdílné formy, městskou a venkovskou. Venkovská hudba highlife je většinou zpívaná, pouze s doprovodem kytary a bicích nástrojů.
1: Když už hovoříme o bicích nástrojích, ještě jednu pozoruhodnost. Hraní v podobném tanečním orchestru je v Ghaně pro každého nejen zábavou, ale nezřídka i školou. Ghana je totiž země, kde ještě dnes je docela běžné sdělování zpráv bubnovou řečí. Umět bubnovou řeč to chce několikaletou průpravu, úplné odborné školení. A jeho část tvoří často i bubnování na atumpan nebo akukadvo v tanečním orchestru, kde si bubeník osvojí nejjemnější odstíny rytmu, dynamiky a hlavně zručnosti.
0: Než se rozloučíme s ghanskou taneční hudbou, prozradíme vám, že v jejím rytmu jsou skládány nejen písničky milostné, humorné, lyrické či epické, ale že rytmus highlife ovládl i písně masové.
1: Důkazem toho je naše závěrečná ukázka, píseň Narození Ghany, která má velmi vážný a slavnostní text, hovořící o slavném březnu 1957, kdy vylétla poprvé na stožár vlajka svobodné Ghany, a přesto je hrána i zpívána stylem highlife.

0: A máme tu další exotické přání. Posluchač Ota Rezler z Pardubic nám píše.
1: Viděl jsem kdysi napínavý film, jmenoval se Šanghajský expres. Byl to typický dobrodružný příběh vymyšlený hollywoodskými filmaři. Ale mě by zajímalo, jestli takový expres skutečně existuje a jak vypadá.
0: Můžeme soudruhu Rezlerovi vyhovět. Spisovatel Zdeněk Jirotka cestoval Šanghajským expresem a vzpomíná.

Taky se vám vzpomínky vybavují v podobě obrázků, jimž někdy chybí souvislost? Tak tedy, Šanghajský expres to je kupé, čisté a chladné, třeba že venku je čím dál tím větší teplo, protože jedeme k jihu. Za oknem ubíhá pastel čínské krajiny s rýžovými poli, bambusovými háji a obrysy vzdálených hor. Já nevím, jestli jste si někdy, třeba na čínských kresbách, všimli, že kopce, skály a hory v Číně mají takový podivný, pro nás nezvyklý tvar. Jako kdyby je kreslilo dítě. K překvapením, která na člověka v Číně čekají, patří i to, že tak opravdu vypadají. Tak tedy za oknem vlaku ubíhá půvabný obrázek čínské krajiny a na stolku v kupé je pro každého cestujícího sklenice zeleného čaje. Lístky toho čaje zbobtnaly a prostoupily celý obsah číše. Vypadá to tak trochu jako akvárium, ale chutná to docela dobře. A ta sklenice je kouzelná, protože nikdy není prázdná. Ještě jste nedopili a už je tu průvodčí a číšník v jedné osobě se stříbrnou konvicí horké vody v ruce. Tváří se, jako kdyby byl něco zanedbal a rychle vám upravuje čaj nový. Způsob, jimž to činí, je dokonale artistické číslo, takže první sklenice jsme pili hlavně proto, abychom to znovu viděli. Ale protože nemůžete cestou z Tianjinu do Šanghaje vypít toho jemně vonícího nápoje hektolitr, rozhodnete se, že už pít nebudete. Jenže ten dobrý kouzelník vám každých 10 minut odnese sklenici vychladlého čaje a servíruje vám nový. Občas vám také nabídne malé frotované ručníčky, namočené v horké vodě. Je příjemné otřít si obličej a ruce. Občas se v amplionech ozve dívčí hlásek a něco čínsky povídá. Z překladu se dovíte, že jsou to informace o městě, k němuž se blížíme. Kdy bylo založeno, jaké mělo v dějinách osudy, kolik je tam dnes obyvatel, škol, kolik divadel a co se tam dnes vyrábí. Potom vlak zastaví a je s nástupiště vzad útokem, totiž aby bylo jasno. Spousta lidí z kbelíky, hadry a kartáči začne celou soupravu čistit, umývat a leštit, jako kdyby to byla z brusu nová 603. To se opakuje na každé stanici. Proč na stanici, to dá rozum. Šanghajský expres jezdí rychle a za jízdy by se to dělat nemohlo. Ale uvnitř to je jiná. Tam je to možno dělat za jízdy a taky se to dělá, ustavičně. Každých 5 minut, no tak řekněme ne každých 5 minut, ale každé půl hodiny se otírají okna, otírají podlahy a luxují koberečky. A když na některé stanici vystoupíte z vlaku, abyste si protáhli údy, zjistíte, že většina čínských cestujících to udělala taky, jenže doslova. Oni cvičí. Ne hromadně, spíš každý sám, ale nástupiště je plné lidí, kteří dělají předklony, dřepy a rytmická dechová cvičení. Jakýsi starý pán si velmi odbornými pohyby dopřává dobrodění masáže šíje a hlavy a pak se trochu podél nástupiště proběhne. Já nevím jak vám, ale mně se to líbilo a považuji to za rozumné. A pak jsme zase jeli, pili zelený čaj a zvedali nohy, když se luxovalo. Skončilo to tím, že se v amplionu ozval dívčí hlásek a povídal... Ale než vám řeknu, co povídal, musím podotknout, že obyvatelé Šanghaje neříkají Šanghaj, nýbrž Shanghai s takovým ostře znějícím S na začátku. Tak tedy ten dívčí hlásek radostně oznamoval Shanghai Chutan Taola. Prý to znamená, dorazili jsme do Šanghaje. A byla to pravda.

0: je krok do sousední Indie. Máme příležitost podívat se tam díky přání posluchače Stanislava Kováře ze Sudoměřic u Bechyně.
1: Indie, země fakirů, jogínů, zaklínačů, krotitelů hadů.
0: Tak počkat, dnešní Indie už dávno není jenom tohle. Dnešní Indie staví továrny, přehrady, komunikace, nová města, školy. A ti fakiři a jogini se stávají zajímavým oborem vědeckého zkoumání.
1: Takže můžeme v celku uspokojivě zodpovědět dotaz, co je to takzvaný hrobový zázrak.
0: O odbornou radu v této záležitosti jsme požádali našeho externího spolupracovníka Miloše Sekvence, který se problémy magie, hypnózy, iluzionismu a podobnými obory zabývá už řadu let.

Dostal jsem jednou do ruky dopis, který poslal anglický major John Yeardley svému příteli plukovníku Deroyovi do Paříže. Milý Deroy, píši vám z Lahore v Indii, kde jsem byl hostem Ranjit Singha a stal jsem se tu svědkem hrobového zázraku. Ještě dnes mi zaznívají v uších poslední fakírova slova před pohřbením. Om, šám, bám, lám, rám, jám, ám. Představte si, pomocník ucpal všechny otvory fakírova těla aromatickým voskem a zdánlivá mrtvola byla zabalena plátnem a uložena ve zvláštní hrobce zvané Baradara v zahradě Ranjit Singhova paláce. Vrata hrobky byla pak pečlivě uzavřena, zapečetěna a postavena k ním stráž. Po 14 dnech byla před spolehlivými svědky znovu otevřena. Fakírovo tělo bylo stuhlé, údy strnulé. Pomocník zahřál a promasíroval fakíru v obličej, promasíroval pokožku a narovnal jazyk v ústech. Po chvíli začal fakír pravidelně dýchat a otevřel oči. Experiment byl skončen. Tolik dopis majora Yeardleye. A teď, co je na věci nadpřirozeného? Řekli jsme už, že různé pokusy fakíru a jogínů jsou dnes v Indii předmětem pečlivého vědeckého zkoumání. A tím se vysvětlilo i mnohé okolo takzvaného hrobového zázraku. V podstatě jde o dvě věci. O absolutní ovládnutí dýchací techniky, což vyžaduje mimořádnou ukázněnost a mnohaletý cvik. Vrchol fakírovy přípravy, khechari mudra, obrácení jazyka do nosní dutiny, je usnadněn tím, že fakír cvičí dlouhou dobu předtím uvolňování jazyka v lůžku a jazyk sám je zvláštním způsobem naříznut, takže jej lze snadno zasunout až daleko dozadu k ústí nosní dutiny. Druhou věcí je pak útlum srdeční činnosti, podobný zimnímu spánku u zvířat a s ním související omezení fyziologických funkcí v těle, což uvede fakíra do stavu jakéhosi kataleptického strnutí. Studium životních procesů v dočasně umrtveném těle fakírově je v Indii ve stádiu četných pokusů. Rozřešení tohoto problému může podstatně přispět i k otázce přizpůsobivosti lidského organismu v nezvyklých podmínkách, například při budoucích dlouhotrvajících vesmírných letech. A že takzvaný hrobový zázrak žádným zázrakem není, to nakonec dokázali i někteří vynikající světoví kouzelníci, kteří neprošli školou indických fakírů. Američan Harry Houdini, jenž strávil v zaletované kovové rakvi 90 minut pod vodou, Egypťan Rahman Bey, Angličan Townsend a jiní, kteří cílevědomým tréninkem dokázali, že všem domnělým záhadám lze přijít na kloub a že ve světě nic nadpřirozeného neexistuje.

0: Tak jsme dnes cestovali po moři a po souši a ještě nám zbývá vzduch.
1: A to se výborně hodí, protože posluchač Josef Šindílek z Prahy nás požádal, abychom pověděli něco o dopravě budoucnosti, o raketové poště.
0: Pro tu budoucnost musíme však nejdřív udělat krátký výlet do minulosti. Na obou stranách Atlantického oceánu se konalo již mnoho pokusů s raketovou dopravou pošty. Na konci 19. století byly sestrojeny poměrně velké rakety s náplní střelného prachu, jichž se používalo jako spojů z lodí na pevninu. Mělo to své nevýhody, ten střelný prach se nedal nijak zkrotit a schránka umístěná v raketě vzala většinou už při startu za své.
1: První skutečný úspěch se dostavil až v roce 1931. Z německého městečka Hochtreč byla do Semriachu vyslána poštovní raketa, která doručila 333 dopisů. Několik let na to pokusili se také v Americe vystřelit poštovní raketu. Ani tento pokus se nesetkal s větším úspěchem. Teprve po válce se věc začala dařit. V roce 1959 vložili pracovníci západoněmecké pošty 5000 korespondenčních lístků do 5 raket a vyslali je na 5 kilometrů dlouhou trať z Arnše do Bernše. V témže roce si zaexperimentovali i Američané a vyslali z paluby ponorky plující v Atlantickém oceánu 3000 dopisů na letiště Mayport na Floridě. Raketa, vybavená podvozkem a padákem, přistála bez poruchy.
0: Pokusy tedy dokázaly, že lze zasílat poštu pomocí raket do nedalekých oblastí. Jedná-li se ovšem o větší vzdálenosti, je nutno použít složitějších a nákladnějších raket. Jistý pan Glauco Partel navrhl, aby některé typy raket, vyráběné dnes k vojenským účelům, byly použity k pravidelné poštovní dopravě. Jeho plán předpokládá vytvoření jak evropské, tak mezikontinentální poštovní raketové sítě. Chce zřídit nejprve 6 stanic, ze kterých by startovaly rakety každé 3 minuty a ve stejných intervalech by také přistávaly. Rakety by létaly ve výšce asi 20 kilometrů.
1: V mezikontinentální dopravě by se rakety pohybovaly ve výšce asi 100 kilometrů a to rychlostí přes 18 800 kilometrů za hodinu. Takový let by spotřeboval na 3000 kilogramů pohonných látek, ale vyplatil by se, protože pošta z Evropy například do Jižní Ameriky by byla doručena za pouhých 40 minut. A tak dopis odeslaný z Paříže ve 12 hodin v poledne došel by příjemci v Rio de Janeiro dík časovému rozdílu ještě týden ráno.
0: Dosud je to všechno ještě utopie. Jedno je však už jisté. Raketová technika je dnes na takové výši, že třeba už brzo poslouží i poštovní dopravě. Všichni bychom se radovali, kdyby ve všech raketách místo atomových hlavic byly schránky s obchodními dopisy a milostnými psaníčky.

0: A na závěr?
1: Zlatý hřeb programu, na který už jistě mnohý z vás netrpělivě čeká.
0: Pošta, zatím jen obyčejná, nikoliv raketová, nám doručila na 200 vašich vánočních vzpomínek, úvah a zážitků.
1: Byly to vzpomínky veselé i vážné, lirická zamyšlení i filozofující úvahy. Těžko rozhodnout, která z těch vánočních historek byla nejhezčí. Některé byly psány zkušenou rukou, na jiných je vidět, že jejich autor nebere často pero do ruky. Všechny však byly napsány upřímně od srdce. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme vyhlašovat jeden nejlepší příspěvek, ale že teď přečteme řadu z těch nejzajímavějších.
0: Jedno však přece jen můžeme určit zcela bezpečně. Který příspěvek byl nejkratší? V tomhle směru suverénně vyhrál malý Zdeněk Kožíšek z Hradce Králové, který nám lakonicky sdělil.
2: U nás byly Vánoce radostné. Byli jsme všichni veselí.
0: To byla však výjimka. Ostatní nebyli tak skoupí na slovo a často se zeširoka rozepsali o svých zážitcích. Vedli v tom ovšem děti, které mají přece jen víc času než dospělí. Tak například sourozenci Hana a Boleslav Pánkovi z Gotwaldova.
3: Babička Boženy Němcové chodila na rozcestí zvát hosty k štědrovečerní hostině.
0: Napsali jako moto svého dopisu.
2: Na Štědrý den odpoledne nechali jsme otevřené okno, aby se nám po štědrovečerní hostině dobře spalo. Když jsme okno zavřeli, zjistili jsme ke svému velikému překvapení, že máme hosta. Na hodinách seděl ptáček velký, asi jako vrabec. Dohodli jsme se, že mu budeme říkat Pepík. Po rozdělení dárku Pepík nedostal žádný, s ním nikdo nepočítal. Jsme se odebrali k spánku. Pepík se opět usadil na svém původním místě, na hodinách, a tam také přespal. Ráno vstával současně s námi a hned po snídani se začal tlačit k oknu. Rozloučili jsme se s ním a pustili ho. Celý den jsme ho neviděli, ale na večer se objevil na okně a toužebně nakukoval dovnitř. Tak se to opakovalo každý večer. Se zmírněním mrazu přestaly tyhle Pepíkovy návštěvy. Až bude hodně mrznout, jistě se k nám zase vrátí. Poznáme ho. Má na levé nožičce jen jeden drápek. Nevíme, jestli ještě někdo dostal k Vánocům takový dárek. Nás potěšil ze všech dárečků, co jsme dostali nejvíc.

0: Nevíte, co je to aerosol? To je taková lahvička se zvláštním uzávěrem, který po stisknutí rozprašuje příjemnou osvěžující vůni. Tatínek Věry Malinové z Prahy dostal takový předmět k Vánocům a jeho zdárná dcera píše.
1: To jsme se nasmáli. Tatínek to zmáčkl, abychom viděli, jak rozprašovač stříká. A on pořád stříkal a stříkal, až to bylo na ubruse a na koberci, prostě všude. Všichni jsme se pokoušeli to zastavit, ale nešlo to. Přestalo to, až už byla sklenička prázdná. Celý pokoj nám voněl a přestože jsme 2 dny větrali, voní dodnes.

0: Věra Tichá z Moravských Budějovic začíná svůj veselý dopis takhle.
1: Kolem 5:00 jsem šla pro vánočního kapra do obchodu, do samoobsluhy. V prodejně už svítily zářivky. Náhle nastala porucha v osvětlení a v celém obchodě tma. Prodavač začal rozčíleně běhat po obchodu a křičel: lidičky, tleskejte, ať mám kontrolu, že se nekrade. Lidé začali opravdu z legrace tleskat a v prodejně to bylo jako v koncertním sále po zdařilém vystoupení. Prodavač rozsvítil 2 svíčky, přinesl rybu a hodil ji na váhu. Kapr sebou mrskl a vletěl do vlašského salátu. Asi se mu to nezamlouvalo a proto se druhým vymrštěním octl na tácu se sýry a syrečky. Paní, vy byste měla zaplatit o 5 korun víc, povídá prodavač, poněvadž ten kapr je už marinovaný.

0: A co Jan Kulhánek z Hradce Králové?
1: A myslíte otec, matka, šampus a já, že? Tady je.
2: Byl Štědrý večer a my zasedáme právě k slavnostní večeři. Otec otevírá lahev šampusu, abychom si před jídlem připili. Rána jako zděla, zátka kdesi v lustru a gejzír vína místo do připravených sklenek v babiččině obličeji. Zastihlo jí to chudinku ještě vylekanou z té dělovky. Kácí se ze židle, Petr ji chce zachytit současně s tátou, který pouští lahev na koberec a přiskakuje. Oba se nad ležící babičkou srazili a vzali sebou i stromeček, jenž zase v pádu smetl se stolu připravený dort. Nejlepší na tom bylo, že nejvíc se tomu zmatku smála mírně pošramocená babička. Přiznávala později, že tohle se jí za celých 670 let ještě nestalo, aby se na Štědrý večer mohla takhle zachechtat.
0: Inženýr Hamáček poslal z Hradce Králové celou povídku. Tedy, jestli je to zážitek, to by asi před právem outrpným dokazovat nechtěl. Ale nešť, fantazii se meze nekladou. Přišli k ním prý na návštěvu tři známé a všechny dík současné módě ve stejných kabátech. Hamáčkovic 15-letá Eva si tajně šla ty kabáty do předsíně vyzkoušet. A hle, co se nestalo.
2: Návštěvnice odcházely, až když klekánice měly odzvoněno. Naše rodina zasedla mezi tím ke svátečnímu stolu, aby zdolala poslední pozůstatky od štědrovečerní večeře. Ale dříve, než jsme odložili lžíci od polévky, zazvoní zvonek. To paní Klábosilová se vrátila, že prý venku mrzne a že si zapomněla u nás rukavice. Ale po rukavicích ani stopy. Snad je paní Klábosilová ztratila na cestě od nás. A tak se nad rukavicemi uzavřela hladina rybníka. Naše Eva se jen začervenala. Paní Klábosilová odešla a my jsme zasedli ke kapru na černo. Nebyli jsme však ani v polovině, když řinčel telefon, volala paní Bouchalová. Ta už na to přišla. Zjistila, že si vyměnila s někým kabát a že se nemůže dostat domů, protože nemá v kapse klíče, ale něčí rukavice. I odkázal jsem paní Bouchalovou, ať si zajde za paní Klábosilovou, že si zřejmě vyměnili kabáty. Ještě jsme nespali, když zvoní zvonek, přihnala se uplakaná paní Bouchalová, že prý nemá kam hlavu složit, že ji musíme nechat na noc. Paní Klábosilovou sice doma zastihla, dala jí svůj kabáty s rukavicemi, ale kabát paní Bouchalové, a v tom je ta tragédie, odvezla sebou i z klíči přes polní paní Závětrná až do Vystrkova, zatímco její kabát, stejně vkusný a elegantní, ale bez klíčů, předala paní Klábosilová paní Bouchalové pro paní Závětrnou. Eva vlezla pod postel, pak dostala pohlavek. Ale já vám řeknu, nemůže za to vlastně ta zatracená móda?
3: Je to pravda od věka, šaty dělaj člověka, kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká.
4: Šaty dělaj člověka a zkomolené telegramy komické situace. V Leningradu žije soudruh Nikolaj Tremasov, který umí česky a pravidelně poslouchá naše Piš a Slyš. Za jeho pěkný dopis jsme mu v prosinci poslali knížku o Praze. A hle?
5: Včera jsem obdržel balíček, který mě velmi potěšil. Jen naše letecká doprava si ze mne omylem udělala legraci. Dostal jsem telegram tohoto znění. Na vaše jméno je na letišti zásilka 190 kg. Vyzvedněte si ji co nejdříve. Tak jsem si objednal u městské dopravy nákladní auto. 190 kilo to není jen tak. Přijel na letiště, ukázal občanský průkaz a ženu se ke skladišti, kde mi dali knihu. Místo 190 gramů napsali kilogramů. To byla scéna jak z filmové grotesky. Nákladák jako hrom vezl jednu knížku. Ale ať. Ta kniha je pro mě milým dárkem a památkou z Československého rozhlasu a já z ní mám velikou radost.

0: A teď už jenom nový úkol pro ty, kdo mají doma nebo v závodním klubu magnetofon. Pošlete nám na magnetofonovém pásku natočený vlastní záběr, který pokládáte za nejpovedenější. Písničku, vyprávění, scénku, pásmo, hudební záběr v délce do 5 minut. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i zájmové kroužky. V průvodním dopise uveďte značku použitého magnetofonu a natáčecí rychlost. Nejlepší nahrávky použijeme v příštím Piš a slyš.
1: Všechny cívky a pásky vám samozřejmě co nejdříve v pořádku vrátíme.
0: Těšíme se na vaše příspěvky,
1: na vaše nová přání
0: a na všechny dopisy,
1: které pošlete na adresu Československý rozhlas Praha
0: a označte heslem Piš a slyš.

0: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
1: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, které známá znělka přivítala do dnešního Textempore, přeje i tentokrát tuzerát František Novotný. Ono těch známých melodií bude dnes určitě víc. Nechám vás navíc porovnávat, zda vás víc zaujme ta původní zahraniční nebo její česká verze. První slavná písnička je původně lidová. Příběh Stěnky Razina okouzloval už naše rodiče a prarodiče a já vám ho nabídnu v podání Ivana Rebrova.

Následující písničku nemusím vůbec představovat. Její interpretka se narodila doslova na ulici. Na ulici Belleville, krásná vyhlídka v Paříži, pod kandelábrem číslo 72 na policejní pláštěnce. A všichni vrabčáci tehdy rozespívali okamžitě své kmotrovství do světa. A ta krásná vyhlídka nevynechala přemnohá bolavá zákoutí života královny šanzonu Edith Giovanni Gassionové, Edith Piaf. Byl to život šťastně i zoufale proplakaných lásek. Tak už ale pozor, na setmělém jevišti Olympie hledá světlo reflektoru drobnou postavičku v černém a kéž bychom my také jednou uměli říci ne, nelituji ničeho.

jako bych slyšel ve mně zpívat na gala koncertu bez diváků Edith Piaf tak jako kdysi. Ztracená lásko, čísi, nic, jenom ticho stromů a měst a spících ptáků, kde hnízda vracejí jim trávu do zobáků, kde větve stromů láme prapouhé pomyšlení, že tady sedali. To bylo, však již není. Je ticho. Ticho. Někdo zhas. Je gala koncert bez diváků. Ticho měst stromu. Ticho ptáků, kteří umřeli kdesi v nás. A teď tu mám českou verzi s textem Ronalda Krause. Myslím, že Eva Olmerová v ní Edith osudu rozhodně neudělala.

Aaron Elvis Presley byl takový fenomén světové hudební scény, že dodnes velká část jeho fanoušků odmítá uvěřit, že zemřel. Počátkem 70. let nahrál Parkerovu písničku o Karlíkovi Bondovi z Géta a diváci nadšeně a s pohnutím přijali jeho nový hit.

Karel Zich se obdivem k Elvisovi netajil, ale nikdy ho nekopíroval. Písničku v Ghettu zpíval na pódiu už v roce 1968 česky se Spiritual Quintetem. Text mi šel úplně snadno, vznikl za jedinou noc, ale byl cenzurou upravován třeba tak, že muselo být jasné, že jde o černošskou mámu a písnička se musela jim

jmenovat Černošské ghetto a pak teprve mohl být nahrán na desku. Čím se vlastně jen potvrdilo, že ghettem se může stát kterékoliv místo na světě, a to v mnoha podobách a v kterémkoliv čase. Tak si teď poslechněme Karla bez cenzury.

jen hudba zní, když poslední čas na prach se promění. Jak už tolikrát. Zase slyším slanej vítr vás.

křížovkách občas najdete zadání kanadský zpěvák na čtyři. A to proto, že v Ottawě se roku 1941 narodil syrskému restauratérovi synáček Paul, který už v 16 letech napsal píseň o své lásce Dajáně a nabídl ji společnosti ABC a ta ji vydala a udělala dobře, protože to pak byla jedna z nejprodávanějších písniček na světě. A Paul Anka se stal spolu s Elvisem Preslim jedním z idolů mládeže 60. a 70. let.

Samozřejmě, že nechyběla ani v české podobě a krásná Bláhová Diana s námi sedávala u táboráků, stejně jako na čajích kavárnách. Tak doufám, že jste si dnes vybrali, buďte blaženi a za týden se naslyšenou už teď těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: nepřišel.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Ještě než po hlavě skočíme do hlubin české historie, rádi bychom vám sdělili, s kým se do ní budete hroužit.
0: S Ivanou Valešovou.
2: S Františkem Derflerem.
3: S Igorem Barešem.
1: A s Josefem Veselým. Na břehu zůstane trenér, v tomto případě režisér.
4: Jaromír Ostrý.
1: Jakož i původce naší inspirace. Petr Hora Hořejš.
4: Pro druhý program Českého rozhlasu jsme připravili v Českém rozhlase Brno.
5: Věř mi, že když se budeš i nadále chovat tak, jak jsi začal, je navždy ztracena tvá duše, tvá čest i tvoje dobrá pověst. A ty přitom nebudeš příliš starý. Naplněn starostí, že bys mohl po mé smrti vyrůst v bezuzdného spustlíka, připomínám ti naléhavě, aby se schoval umírněněji. Když ale nemůžeš jinak, což je ovšem znamením špatnosti, před čímž bych tě rád uchránil, chovej se aspoň opatrněji, nevyvolávej veřejné pohoršení, nech provdané ženy na pokoji a už nikdy nepoužívej výhrůžky nebo dokonce násilí.
1: Připadají-li vám tyto řádky povědomé, pak vězte, že to není zdání, nýbrž, že jsme z tohoto dopisu už jednou citovali.
0: Napsal jej starostlivý tatínek Ferdinand I. Habsburský svému synkovi Maximiliánovi.
3: Synek Maximilián se totiž spouštěl.
0: Spouštěl se s dívkami, ba i vdanými ženami.
3: Ale co horšího?
1: Co může být ještě horšího?
3: Co horšího? On se spouštěl s protestantismem.
1: Fakt jo?
3: Fakt.
0: Pro Ferdinanda bylo ale opravdu nepřijatelné, že rytíř Zlatého rouna s právem nosit zlatý řetěz a jemně vypracovanou zlatou beraní kůži.
1: Maximilián se jím stal ve svých 19 letech.
3: Že má v říši tak špatnou pověst.
0: Bylo mu jasné, že vyhlídky jeho syna na císařskou korunu vymizí, jestliže se Maximilián pomalu nevydá cestou ctnosti.
3: Ani ti nejotrlejší sukničkáři mezi kurfiřty nebudou přece volit nemravného spustlíka za císaře svaté říše římské.
0: A ještě ke všemu...
5: Podezřelý protestant Maximilián...
1: On tedy protestantem tak docela nebyl, ale měl takovou pověst.
5: Do Čech velmi dlouho ani nesměl a ocital se v častých roztržkách s otcem.
1: Kvůli ženským?
3: Kvůli vyznání.
5: Ferdinand mu vytýkal, že přijímá posly náboženských sekt zákonem pronásledovaných, například české bratry, že se odcizuje rodu i katolictví.
3: Kolem roku 1560.
1: To už bylo Maximiliánovi 33 let.
3: Se konfliktní vztahy vyhrotily natolik, že mu Ferdinand hrozil vyděděním, když nezanechá svých kompromitujících známostí a pohoršlivého smýšlení.
0: Šlo o Jana Sebastiana Pfausera.
1: Co pak s ním bylo?
0: Maximilián ho na vídeňském dvoře protežoval navzdory veškerému odporu.
3: On to byl luteránský kazatel, který se do hlavního města nastěhoval se svou ženou a svými dětmi.
0: Ferdinandovi byl tento muž od první chvíle trnem v oku.
3: V dlouhých rozhovorech se synem se snažil Maximiliána přesvědčit, že to jako pozdější král a pravděpodobně i císař nemůže dělat.
1: Co?
3: Držet ochranou ruku nad evangelickým kazatelem.
1: Jak ty rozhovory otce se synem končily?
3: Obvykle? Prudkou hádkou.
5: Kazatel Pfauser nám zůstavil vylíčení jedné z bouřlivých svých rozprav s císařem. Ferdinand se jal s ním přijít, pak ho znenáhla zlost popadala, přikazovala mu odpovídat a zapovídal mluvit, nazývaje si na antikristem šelmou potvornou, plival na jeho tvář, křičel německy, latinsky, italsky, chápal se dýky, volal, že si spíše dá zaživa kůži z těla sedřít.
1: Moment, že si dá sedřít kůži ze svého těla, nebo že ji sedře z toho kluka?
5: Že si dá zaživa kůži z těla sedřít.
1: Ještěže tak. Nuž, pokračujme.
5: Dá si raději kůži z těla sedřít, než by zradil církev, že raději chce být zatracen s papežem, než spasen s Luterem.
1: To všecko se stalo?
5: Ačkoliv nelze plně věřit slovům Fausrovým, toho chlubného pošetilce, toliko skrovné důvěry zasluhujícího, takové vylíčení prudkého výstupu Maximiliánova, jemuž předcházelo udavačství jezuitů a naléhání všech služebníků kurie, dlouho se zdáli víc a víc utvrzovat mladého knížete v jeho rozhodnutích a málem byli by ho snad dohnali k nějakému skutku výstřednímu.
1: To všechno jsme se dozvěděli od francouzského historika, zabývajícího se důkladně našimi dějinami, profesora Ernsta Denise.
0: Jednoho dne se Maximilián vyjádřil, že už dále otcově knůtě podléhat nechce.
1: Což o to podobné věty, byť v jiném hávu, pronášejí synkové na adresu svých tatíků, co svět světem stojí.
0: Jenomže konflikt Ferdinand-Maximilián byl mnohem hlubší a vážnější, než se mohl zdát.
3: Nepomáhala ani snaha manželky Marie.
0: Ta dělala, co mohla, aby svého muže ovlivnila a otevřela mu srdce pro samospasitelnou a jedině pravou víru katolickou.
1: Rozumějte, pro katolickou církev.
0: Maximilián si připadal jako obklíčený vězeň.
1: Ano, v dopise saskému kurfiřtovi si postěžoval.
3: Mám dojem, jako bych měl řetěz na krku. A nejenom na krku, nýbrž i na nohou. Vůbec se mi nevěří, jsem jako mnich v klášteře. Nemám u sebe nikoho věrného, mám kolem lidi, které bych mnohem raději viděl někde daleko, ale musím to všechno vytrpět, dokud nenadejde moje doba. Mám však široká záda a unesu to. Jeho císařské veličenstvo mě nenávidí a kdyby mohlo, utopilo by mě na lžíci vody.
0: Saskému kurfiřtovi Augustovi psával Maximilián často.
3: Jemu proto, že u vídeňského dvora, jak se sám vyjádřil, neměl žádného opravdového přítele, kterému by mohl slepě věřit.
0: Dopisy Augustovi psal
3: pro jistotu
0: šifrovaně
3: nebo tajným písmem.
0: K jehož rozluštění dal adresátovi tajný návod.
3: Posílám láskám vašim tento list. Až ho budete chtít číst, vezměte kousek mycí houby velikosti tolaru, smočte ji v odvaru z šalvěje a přetřete popsaný list 3x nebo 4x. Když jej ani pak ještě nebudete moci číst, rozsviťte světlo v tmavé komoře a uvedený list držte pokropený proti světlu. Tak doufám, že se láskám vašim podaří list přečíst. Když ne, račte mi o tom podat zprávu a já pak napíšu list v číslech, jak to mám s láskou vaší ve zvyku.
1: Dopisování habsburského prince a následníka trůnu připomíná tak trochu skautskou bojůvku.
0: Vztah mezi otcem a synem se nezlepšil, ani když se císař Karel vzdál v Bruselu císařského trůnu a uchýlil se na zbytek života do Španěl.
3: Abdikaci těžce nemocného císaře byl přítomen i Maximilián.
0: Nadlidský úkol.
3: Totiž udržet pohromadě říši, která se rozpadala na všech stranách a zároveň zadržet nepřítele z východu, Turky, kteří pronikali do Evropy.
0: Ten úkol vzal na sebe Maximiliánův otec Ferdinand.
3: Nový císař potřeboval naléhavě pomoc z vlastních řad.
0: Potřeboval k tomu syna, na kterého by se mohl stoprocentně spolehnout.
1: Ferdinand však o něm celý svůj život pochyboval.
0: Maximilián napsal tajně protestantským knížatům, aby zjistil, jak dalece se může spoléhat na jejich opravdovou loajalitu ke své osobě.
1: Co jim psal?
0: Každému vylíčil v hrůzných barvách své otřesné postavení u vídeňského dvora a v narážkách naznačoval:
3: jsem ochoten všechno změnit, i kdybych přitom musel povstat proti vlastnímu otci.
1: Jaká byla reakce?
0: Přátelé v říši vyslovovali jenom neurčité, nic neříkající přísliby.
1: Zkrátka, jedna věc byla konspirovat, no jo, ale povstat silou proti císaři, nejvyššímu pánovi v říši, to byla věc druhá.
3: Zkraťme to. Maximilián si zavčas uvědomil, jak je vydán přímo bezmocně otci na pospas.
1: A začal brzdit.
3: Byl natolik moudrý a inteligentní, aby správně pochopil jasné signály, které obdržel.
1: Ku příkladu dýka v ruce tatíkově a taky vyhýbavé odpovědi protestantských kamarádů.
3: Rozhodl se tedy pro krok pro něho neskutečně těžký.
0: Podřídil se.
5: Běželo totiž o jeho zvolení za krále římského.
1: Jak jde o funkce, je člověk ochoten zatnout chrup.
2: Papež Pius IV., ačkoliv přál Habsburkům, netajil se Ferdinandovi, že ke schválení bude žádat záruk výslovných.
1: Jakože synáček musí sekat dobrotu po katolicku.
2: Císař měl se svým synem vážnou rozmluvu. Vyložil mu situaci a nebezpečenství, ve které se vydával. On sám přese všecku svou lásku k Maximiliánovi nebude ho podporovat proti katolíkům.
1: A mladý princ?
2: Se poddal. Učinil přísahu, že chce žít a umřít v svaté církvi římské jako jeho předkové. Potom obcoval obřadům náboženským a po svém zvolení slíbil poslušnost a věrnost papeži a církvi.
3: Kazatel Pfauser dostal vyhazov.
0: Princ se měl odloučit ode všeho, co na něho mělo špatný vliv.
1: Takže Maximilián jednostranně ustoupil?
3: To ne, tatínek mu taky vyšel kousek cesty vstříc.
0: Protože znal synovo přání přijímat večeři páně pod obojí, obrátil se s tímto problémem osobně na papeže.
3: Po počátečním váhání svatý otec dovolil, aby Maximilián přijímal, tak jako protestanti, nejenom chléb, ale i víno.
0: Ovšem pozor.
3: Tajně a nikoli před věřící.
1: Vlk se nažral a koza nám zůstala v celku.
2: Všecka ta prohlášení uspokojila Pia IV. A kurfiřty duchovní. Protestanté nicméně zachovali důvěru v Maximiliána. Jeho podrobení nestalo se bez výhrad. Stále se domáhal pronikavých oprav, schvaloval žádosti, kterými se Ferdinand obrátil ke koncilu tridentskému a vytýkal mu bázlivost a slabost. Nadále odmítal přijímat pod jednou způsobou. Když se odebral do Slezska, aby přijal přísahu poslušenství odstavů, kazatelé protestančtí mu oznamovali, že podrželi všechny obřady staré církve, které mohou být zachovány bez modlářství. Přijal je laskavě a ještě je i povzbuzoval, aby setrvali na této cestě mírnosti a slíbil jim svou ochranu. Jeho slova byla slyšána daleko.
3: Když se Maximilián
0: aspoň navenek
3: konečně podřídil učení katolické církve, nestálo už nic v cestě tomu, aby byl korunován 20. září 1562. roku za českého krále.
0: Krátce poté vyslovili svůj souhlas i kurfiřti a Maximilián se odebral schodí do Frankfurtu, aby mu tam byl svěřen post římského císaře.
3: Když mu byla v následujícím roce přiřčena i uherská královská koruna, shledal Ferdinand, že nadešel čas, aby předal vládní záležitosti synovi.
0: Císař byl už dlouhou dobu nemocen a jen s krajním vypětím byl schopen vykonávat četné povinnosti.
1: Ano, politika velice vysiluje.
0: A teď se zdálo, že svíce jeho života pomalu dohořívá.
3: Opětovně se umírající otec pokoušel o rozhovor se synem.
0: Maximilián ho uklidňoval, jak mohl.
1: Podařilo se mu to?
0: Asi to nebylo příliš přesvědčivé. Tatík svoje oči věru nezavřel úplně v pokoji.
1: To je fakt. Ferdinandovi se ta otázka musela honit neustále hlavou.
2: Co kdyby můj syn jako císař přece jenom konvertoval? Kde by se ocitl nejvyšší cíl křesťanského vladaře bránit všemi prostředky dogmata katolického náboženství? Císař je přece Bohem dosazený ochránce staré víry.
0: Ferdinand za své dlouhé vlády zkusil všechno a nebyl si vědom žádné viny.
3: Povolal do země jezuity, přísné, bohabojné muže, kteří měli na

0: nejstrašnějšího a nejlítějšího tyrana, totiž Turka. Ale ukazovaly se na něm i jiné šlechetné a slavné ctnosti, pro kteréž je slušné chválihoden. Miloval čistotu, živ se s manželkou svou u víře a lásce 26 let, nápodobně jako kdysi císař Theodosius se svou milou Placilou, o které se píše, že jest Theodosia manžela svého tímto způsobem napomínala.
1: Můj milý manželi, potřeby jest ustavičně na to mysliti, kým si prve byl a kdo si nyní. Neboť často o tom přemýšleje, nebudeš nevděčným Bohu, dobrodinci svému, ale přijaté z rukou jeho císařství, spravovati budeš podle spravedlnosti a práva a spolu poctíš toho, kterýž je tobě dal.
0: Ale takového napomenutí nepotřeboval císař Ferdinand, byv sám od sebe náchylný a náklonný k pravé pobožnosti a spravedlnosti. Když mu někteří za zlé měli, že manželku svou královnu s Fraucimorem na sněmi říšské s sebou bere, čímž sobě stěžuje velikost nákladů, které na to jíti musejí, moudře jim odpověděl.
2: Náleží dobrému knížeti a králi poctivý život s manželkou vésti a jest vědomo, že nejednou větší outraty jsou na nezřízené a chlípné rozkoše, nežli na manželku.
0: V takovém počestném manželství požehnal mu pán Bůh, že jest 15 dítek zdárných otcem učiněn. Po smrti pak manželky své ani jiné pojmouti nechtěl, ani žádného pohlaví ženského až do své smrti se nedotekl. O císaři Antoniovi napsal Dion, což i o tomto císaři dobře se povědět může. Vždycky byl sobě ve všem podobný a v ničemž si nikdy neměnil. Byl pak dobrý a nebylo na něm nic ošemetného.
1: Když se Maximilián ujal nástupnictví po otci,
3: bylo mu tehdy už 37 let,
1: uvítali to všechny hrady a zámky v říši s tichou radostí.
2: Svoje bouřlivácké způsoby odložil.
1: Ale přitom si zachovala laskavý přístup k lidem.
3: Ani jeho španělská manželka na tom nic nezměnila?
2: Nic.
3: Ale ta byla na rozdíl od Maximiliána docela bigotní.
2: Maximilián ji miloval, ale do ničeho si od své sestřenky a manželky v jedné osobě mluvit nedal.
1: Žil s Marií v manželství přímo vzorné.
2: Navzdory tomu, že se o nich roztrušovaly zvěsti o chystaném rozvodu.
1: Co se týká víry, v tom si ti dva manželé skutečně vůbec nerozuměli.
2: Avšak přísně katolická Marie sama prohlásila.
1: Nikdy bych svého manžela neopustila, protože mi ve věcech víry ponechává naprosto volnou ruku.
2: V neněmeckých částech říše byly vysoce oceňovány neobyčejné jazykové znalosti nového císaře.
1: Dovedl plynně hovořit v příslušném zemském jazyce se šlechtou i obyvatelstvem.
2: To znamená latinsky, německy, česky, maďarsky, ba i italsky.
3: Trochu teď předběhneme dobu, ale když Maximilián zemřel, tak lékaři našli pro jeho kuriózní jazykové nadání ještě kurióznější vysvětlení.
1: Jak odpovídalo tehdejším obyčejům, byla lebka mrtvého otevřena.
2: A zjistilo se, že mozkové obaly jsou pozoruhodně suché a teplé.
1: Z toho usoudili, že to způsobily četné cizí jazyky, vysoká vzdělanost a velká moudrost.
3: No, třeba na tom něco bude. Taky mám někdy pocit, že se mi silně zahřívá mozek.
0: Na počátku,
3: píše z Vídně domů raport benátský vyslanec,
0: nebáli se ho, ale milovali jej. Nyní každým dnem ubývá dřívější úcty a lásky k němu.
3: Ten raport byl o Maximiliánovi.
2: Svou panovnickou činnost zahájil naprosto jinak, než všichni očekávali.
1: Všeobecně se věřilo,
2: a pravděpodobně tu byly i obavy,
1: že po otcově smrti konečně ukáže svou pravou tvář.
3: Tedy nikoli tu katolickou.
1: Nic z toho se však nestalo.
0: Věci náboženství křesťanského se dotýkající nemohou být mečem řízeny a spravovány.
3: Tato a ještě další chválihodné myšlenky se vylíhly ve správně zahřáté hlavě císaře Maximiliána.
0: Žádný šlechetný a Boha se bojící a pokoj milující člověk také jináče nepoví.

0: Tomu pán Kristus a jeho apoštolové nás učili. Meč jejich zajisté bylo jen učení slova Božího a obcování křesťanské. Toho měli by ti vzteklí lidé slušně patřit a zkusit, že se víra tyranskými hlavami a ohněm nedá přemáhat. Vůbec mně se to nelíbí a nebudu toho nikdy schvalovat, leč by sám pán Bůh na mě dopustil, že bych rozumu byl zbaven a zdivočil. Já chci Bohdá osobou svou šlechetně křesťansky a upřímně vše spravovat a královat, maje nepochybnou naději, že mi Bůh k tomu požehnání svého udělit ráčí tak, abych před Bohem a světem mohl ze své správy počet vydat.
1: Takže nic nebylo změněno.
2: Žádné nařízení nebylo zrušeno.
1: Žádný nový zákon nebyl vydán.
2: Zdálo se, jako by Maximilián uvažoval,
1: přešlapoval,
2: vyčkával, jak se budou věci vyvíjet.
0: Vzrůstající nepřízeň ho zarmucovala. I hleděl získat opět náklonnost svých národů okázalými deklamacemi.
3: Toto hodnocení vyčteme u profesora Denise.
0: Ale poněvadž tyto neodpovídali ničemu skutečnému, přispívali jen k rozmnožení všeobecné nespokojenosti a Maximilián byl obviňován z obojakosti. Slovo to neústupně vtírá se do péra všem, kdo ho pozorovali zblízka a v jistých rozhodujících okolnostech se vnucuje i nám. Není však úplně správné. Ve skutečnosti Maximilián náležel k onomu druhu lidí, kteří při velké chytrosti ducha a jasnosti mají více dobré vůle než ráznosti. Příslušel k četné škole bezděčných klamatelů, k těm, kteří slibují více, než mohou splnit. Dlouhý jeho pobyt ve Španělích a jeho nesnadné styky s otcem vyvinuli v něm náklonnost ke lsti a zálibu k drobným prostředkům. Tyto chyby vždy více byly zvětšovány cíly politickými, které sledoval a které byly v odporu s nejhlubším jeho smýšlením.
3: Je to věru náramně těžké, totiž poznat u politika, zda se jedná o bezděčného klamatele, který slibuje víc, než může splnit, anebo jestli je to u téhož od začátku dokonce záměr.
2: Na svou první velkou zkoušku nemusel Maximilián dlouho čekat.
1: Přišla rychleji, než mu to bylo milé.
2: Sedmihradský kníže Jan Zikmund Zápolský podnikl ve spolku s Turky nový útok proti habsburským državám v Uhrách.
3: Co na to, Maximilián?
2: Byl vystaven dvojí zátěži.
1: Věděl, že dokáže jenom s dobře vyzbrojenou armádou zadržet Turky, kteří jako vždy táhli na západ s mohutným vojskem.
2: Neměl však ani vojáky, ani peníze.
3: Co teď?
2: Spěšně se obrátil na stavy o pomoc.
1: Ty však bleskově zvětřili příležitost, jak využít choulostivou situaci ve svůj prospěch.
3: Což znamená?
1: Ústupky.
3: Jaké?
1: Především náboženské.
2: Na zemském sněmu ve Vídni začali vykonávat stavové na mladého císaře nátlak.
1: Měl povolit svobodu náboženství podle augsburského vyznání, dokud by nedošlo ke konečnému uspořádání.
2: Ale i v říši využili císařovu poněkud bědnou finanční situaci.
1: Katolíci si přáli, aby se Maximilián přihlásil k jejich samospasitelné víře.
2: A protestanti zase vehementně vyžadovali uznání svého náboženství.
1: Do roztržky zasahovali papež i španělský král Filip.
3: Jako obvykle nešťastně.
1: Takže císař, ať už se rozhodl, jak chtěl.
3: Musel v každém případě naštvat jednu stranu.
1: Přesně tak.
3: A jedna byla stejně důležitá jako ta druhá.
1: Maximilián nemohl zaujmout jasné stanovisko, takže...
3: Co?
1: Disimuloval.
3: Cože dělal?
1: No, zatajoval, zastíral.
3: A, rozumím. Mlžil.
1: Přesně.
2: Až příliš mu bylo jasné, že ten pravý, nebezpečný nepřítel stojí na východě a čeká jen na to, aby porazil křesťanskou Evropu.
0: Léta míjela bez vážných změn v Čechách. Zdálo se, jako by Ferdinand nebyl přestal panovat a výroky Maximiliánovi neměly více váhy, než pokud byl princem dědičným. Zpočátku ponechal správu království svému bratru Ferdinandovi Tyrolskému a pokračoval s kůrií vyjednáváním, počatým jeho otcem o přinavrácení kacířů. Dožadoval se papeže, aby kněžím dovoleno bylo se ženit. Dlouho nepřicházel do Prahy. Věci německé, nová válka s Turky, dost těžká a máloslavná, byla mu důvodem i záminkou, jimiž omlouval svou nepřítomnost. Ale vše ze všední. I musel se konečně pustit do české otázky. Roku 1567. přijel do Prahy.
3: Stínový premiér, stínový ministr, ba snad i stínový prezident, je-li kdes taky, ti všichni jaksi čekají v závětří, v pozadí, za společenským bukem, až přijde ta jejich chvíle, kdy se chopí moci. Jejich postavení je prozatím nepříliš výnosné a ještě méně co platné, což ovšem nevylučuje nemilosrdný boj plný ostrých loktů a zubů o takový post. Případ Maximiliána II. Z rodu Habsburků nám ukazuje, že stínovým může být i politik, který má všecku moc ve svých rukou. On byl totiž Maximilián takový
0: stínový král.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy...

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvláště.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Rád bych vám dnes hned na začátku řekl svůj názor na konec světa. Myslím, že člověk si ho přivodí sám. Možná, že v té době už lidstvo objeví planetu podobnou Zemi. Myslím, že taková by měla být. Jenom nevím samozřejmě, kde je a jestli se vyvíjela stejně jako Země. Ale já jsem laik. Myslím, že na takové věci je lepší ptát se odborníka. Třeba mého dnešního hosta, ředitele hvězdárny a planetária hlavního města Prahy, známého popularizátora astronomie pana Marcela Greena. Dobrý den, vítám vás.
3: Dobrý den.
2: Jsem rád, že se zase po nějakém čase, dokonce ten čas byl poměrně dost dlouhý, je to přes 5 let, v Tandemu potkáváme. No a jak to s těmi hvězdami a planetami v současné době vypadá, tak to si necháme až na čas po písnici.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je tedy pan Marcel Green. Pane Greene, za tu dobu, co jsme se na Tandemu neviděli, neslyšeli, se stala spousta věcí, hlavně ve vesmíru. Zase proletělo kolem nás pár těles a něco nám hrozí prej. Prej za pár let se máme s něčím srazit.
2: Nám to hrozí hrozně moc, pochopitelně. Nejvíce hrozíme asi my sami.
1: Že jo?
2: To pořád zůstává. Stále tak nevíme pořád ještě, kam se přestěhovat, protože marná sláva, nejlepší planeta, nejenom pod sluncem, vůbec kdekoliv ve vesmíru, zatím je naše Země.
1: Zatím jsme nic lepšího nenašli, že jo?
2: A obávám se, že ani nic nenajdeme, asi protože v nejlepším případě se budeme korespondovat s nějakou jinou civilizací a doufám, že se s ní nesetkáme. To by asi bylo hrozivě smrtelné pro všechny civilizace.
1: Vážně myslíte, že by to bylo špatně se potkat?
2: Určitě. Ukázka jenom v naší civilizace a třeba s civilizací indiánskou v minulosti. A to je jenom taková malá ukázka toho, co by mohlo nastat, kdyby došlo opravdu k válce světu nebo něco takové, jako válc psal.
1: To je pravda. No, ale stejně si pořád pokoušíme ten osud. Například teď trénují astronauti vysazení na Mars.
2: Tak pokoušíme to, co se myslím opravdu snažíme, je trošku využít prostoru kolem nás, tedy ve vesmíru, alespoň blízkém, na oběžné dráze, víme, a to je podle mě nejzajímavější, vlastně na ostrov tam létá téměř jedna kosmická loď za druhou. Je to pravda, že raketoplány už pomalu dosluhují a mají před sebou dvě až tři poslední cesty, ale máme už dispozici zásobovací kosmické lodě, které tam vlastně si téměř podávají dveře, nebo občas si zapotřebí uvolňují vždycky ten uzávěr, u kterého jedna loď, a tak, aby tam mohla přistát druhá. Takže myslím, že máme a naši lidé, kteří tam jsou ve vesmíru, ať už jsou to Francouzi, Němci a samozřejmě Italové a samozřejmě Američani a Rusové, pochopitelně, takže mají pořád plné ruce práce na desítky let. Zatím mají tu svoji kosmickou stanici spočítanou zhruba na toto desetiletí, ale jestli se budou dobře chovat ke svému prostředí, tak myslím, že tam budou moci pobývat déle. Samozřejmě ne pořád jedna posádka, to bylo nelidské, takže se střídají dneska v zhruba nejdéle po půl roce.
1: Tam asi nemá cenu dělat nějaké rekordy v tom, kdo tam déle vydrží, víte, protože to asi může být nebezpečné.
2: Z lékařskou důvodu se to pochopitelně dělalo a občas bude dělat. Třeba právě proto, abychom zjistili to, s čím jste hovořil vy, tady na začátku, abychom zjistili, jak se bude připadat, jak se bude chovat, jak to bude působit na člověka, až poletí na Mars. Do té doby ale máme ještě poměrně dost času. Tam se doufám chystají odborníci a specialisté na kosmonautiku až někdy v polovině nebo v druhé polovině 30. let tohoto století.
1: Tak to uvidíme, jestli se dočkáme. No. Já se docela těším.
2: Doufám, že uvidíme. Já bych ale rád viděl alespoň lidi na měsíci.

0: Tandem cestuje.
1: No, tak jestliže jsme se rozhodli dnes, jako vždycky v tandemu s našimi hosty při jejich druhé návštěvě cestovat, tak v případě mého dnešního hosta, ředitele Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy, pana Marcela Greena, to může být cestování různé. To znamená jeho cestování za služebními povinnostmi a vůbec třeba i za odpočinkem, dovolenou. A také to může být cestování zprostředkované. To znamená tak, jak on sleduje cesty třeba vesmírných těles, která se pohybují kolem nás. Tak čím začneme? Vaším cestováním.
2: Já
1: jste cestovatel?
2: Ale rád bych cestoval, pochopitelně. Rád bych cestoval býval v dobách minulých. Doby současné jsou tomu samozřejmě příznivější, ale je to pro mladší lidi za prvé, za druhé pro lidi, kteří zastávají takové funkce, že by to bylo vhodné a výhodné. A je to situace vhodná pro lidi, kteří na to mají taky peníze.
1: To je samozřejmě pravda, ale já si myslím, že i služebně se dá hodně cestovat a myslím
2: ale
1: si, že
2: my jako podnik v této chvíli šetříme v tomto směru, protože si myslíme, že mnohem důležitější pro nás je zprostředkovat to cestování po hvězdách našim návštěvníkům.
1: A to je pravda. To je pravda.
2: A tak vlastně planetárium se pokusilo oslavit to své 50letí, nebo jsme Hvězdárna planetárium, Hvězdárna je starší, planetárium je samozřejmě mladší, ale už má přeci jenom také 50 let za sebou, tak jsme se rozhodli oslavit to tím, že vyměníme tu aparaturu planetária a že přivítáme druhé 50letí činnosti tím, že aparatura bude úplně nová. Vlastně v této chvíli patříme, dá se říct velmi skromně, k nejmodernějším planetáriím v Evropě.
1: Co nového ta aparatura nabízí? Jaké nové cestování za hvězdami můžeme prožít?
2: Právě umožňuje ta nová aparatura nikoliv analogové promítání něčeho, co je běžné, tedy při pohledu na pozemskou oblohu, doplněné diáky a podobně, ale je to digitální planetárium, to znamená, vytváří se ten obraz z asi 12 počítačů dohromady, které pracují vlastně ruku v ruce nebo hlavu v hlavě, jak se vezme. A tohle zařízení pak promítá na klenbu nad vámi, takovou, jakou v planetáriu míváme zvyk, tak na to promítá ze dvou speciálních projektorů. Pouze ze dvou. Takové jsou to dobré projektory. Že se přesto už příliš neodlišuje ten bodový zdroj hvězdy a ten zdroj, který je na naší umělé obloze.
1: Není to náhodou už trochu 3D?
2: Řekněme 2,5D.
1: K těm 3D určitě propracujete. No ale tak co si třeba teď nového užije návštěvník? Co ho třeba vyloženě jaksi překvapí v tom dobrém slova smyslu? Jaké nové cesty po vesmíru?
2: Samozřejmě těch cest musí být víc, aby si mohl vybrat podle toho, kdy přichází. Ale jsou to cesty jak na sousední planety, jako je třeba Mars nebo Jupiter v budoucnosti, to chystáme až v průběhu roku, a právě tak jako vyprávění o tom, jaké záhady nám připravil vesmír, jaké záhady jsou vlastně všude kolem nás, jenom se na ně podívat. A dokonce, co jsme připravili nově, jsou i takové pořady pro malé děti, právě s tím novým planetáriem, takže teď od konce února vlastně jsme připravili i aparaturu pro děti. A to je snad důležitější obojí pro dospělé nebo i pro děti, připravit aparaturu, umožnit jim

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Naši hosté, jestliže navštíví tandem podruhé, dostávají takovou zajímavou příležitost a samozřejmě pro pana Marcela Greena jsem tu příležitost taky připravil, aby si představili nějakou osobnost, třeba z historie, se kterou by se rádi potkali. U nás je to samozřejmě díky fantazii možné. Může to být kdokoliv. Nemusíte své fantazii, pane Greene, vůbec klást meze a řeknete, chtěl bych se potkat, dejme tomu, s Einsteinem, chtěl bych se potkat s Gájem Juliem Cezarem, chtěl bych se potkat s Abrahamem Lincolnem a je to tady. A hned si můžeme zafantazírovat a popovídat si, o čem byste si s nimi popovídal. Tak kdo je taková osobnost třeba z historie, kterou obdivujete?
2: Snad nejvíc vzpomínám já osobně na setkání s lidmi, kteří mě dali něco nového, kteří mě umožnili nějaké vzdělání. A tak bych se asi v takové situaci, že bych šel do minulosti, obrátil ať už na lidi slavné, třeba Arthura Clarka, se kterým jsem měl možnost se setkat jak tady v Praze, tak pak na Srí Lance. Zrovna tak, jako i bych šel poděkovat své paní učitelce do první třídy za to, co mě všechno naučila, protože jí nebo jim všem vděčím za to, čím jsem byl a čím jsem. V tomhle případě pak bych zvlášť připomenul Čecha profesora Peška, profesora na Českém vysokém

učení technickém muže, který v mládí kdysi dávno získal patent na raketový motor. Byl velkým fandou do raket. Byl průkopníkem raketové techniky v tom světovém měřítku. A já ho poznal samozřejmě už jako staršího pána, v uvozovkách staršího, protože on byl pořád mladý, mladý duchem i svým způsobem tělem až do téměř konce svého života. Je to takový ten člověk, který Apollinaire o něm, myslím, o takových lidech říkal nebo psal, někteří lidé jsou jak hory, které se z lidstva zvedají. Ti vidí v dálce budoucnost lépe než svoji vlastní dobu a jasněji než minulost. Tak mezi takové patřil i pan profesor Pešek.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pan Marcel Green, můj dnešní host, ředitel Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy, si může vybrat, tak jako všichni naši hosté, exkluzivně z naší exkluzivní galerie klasiků českého humoru. A v podstatě stát se takovým dramaturgem našeho pořadu. To znamená, to, co vy si, pane Greene, teď vyberete, nebo toho, koho si vyberete, tak toho my si s radostí poslechneme. Tak kdo vám dělá radost?
2: Opět se člověk stále víc a víc už vrací trochu do minulosti. Do takové minulosti, která je ale pořád ještě aktuální. Mezi takové určitě patří Jan, nebo patřil by Jan Werich. Tak bych si rád poslechl teďka něco, nějakou scénku, ve které je Jan Werich a moudře hovoří tehdy i dnes.
1: Může to být před scéna? Nemusí to být scéna, může
2: před scéna. Skvěle, před scéna znamená očekávání něčeho dalšího.
1: Ano, přesně tak.
2: Skvěle.
1: Výborně, tak si k tomu přizveme ještě dalšího velikána Miroslava Horníčka a dohromady nám to udělá velikou radost.
3: Právě myslím, že vy vůbec tady nemůžete o životě mluvit, protože lidský život probíhá v čase. Ale vy, který jste si ten pojem času zrušil, tak nemáte pro ten život prostor, základ, míru.
4: No, třeba je to textil. No. Abych šel někam a řekl, dejte mě 3/4 metru života a 10 cm na zálož. Já sám sobě připadám, že mě 129 let. Podle toho, co jsem zažil. A nebo podle toho, co jsem nezažil. A někdy si zase něco přečtu a připadá mi, že mě je 8. Já vám to řeknu jináč. Bernard Shaw. Víte, kdo to byl Bernard Shaw?
3: No ovšem, nic jsem raz.
4: Bernard Shaw byl žil 100 let, řekněme. Byl to krátký nebo dlouhý život?
3: 100 let, dlouhý život.
4: Krátký život, protože Bernard Shaw tady mohl být ještě 250 let, protože pořád měl co říct.
3: Takhle jo.
4: Zatím, co v této chvíli po celém globusu je roztroušeno, já nevím kolik, 30 letých, který tady už 450 let nemuseli být.
3: Klidně.
4: Takže vidíte, že délka života je pojem... Argo, teď mě to slovo vyklouzlo.
3: Pojem?
4: Pojem. No.
3: To je pojem.
4: Ale ne... A celá teorie se jmenuje tím slovem, vymyslel to ten vlasatej, ten hral na housle.
3: Fibich.
4: Co?
3: Fibich.
4: Ne, fyzik.
3: Ne, no, ne, ten vymyslel pojem.
4: To byl pojem a ne pojem. Tohle byl slavnej filozof, fyzik, no, hrál na housle. Teorii celou tak nazval, no, jak se jmenoval. Hrál na housle, Švabinský ho nakreslil nedávno, jsem viděl ho portrét.
3: Fyzik?
4: No.
3: Že kreslil Švabinskýho.
4: Ale ne, Švabinský ho nakreslil.
3: No to se ptám, proč se Švabinský dává kreslit fyzikem.
4: A to je blbo, Švabinský se nakreslí zadarmo a líp, než by ho nakreslil.
3: To říkám já, tak vy neříkejte,
4: já říkám, Švabinský oddech ho oddech nakreslil, tečka.
3: Švabinský ho.
4: No.
3: No to je ten, já vím.
4: No.
3: Einstein.
4: Einstein. Se nikdy nemůžu vzpomínat, jestli to bude to s tím německým nastupovat.
3: Einsteigen.
4: Já vím, Einsteigen, ale já neumím dobře německy, tak si to pletu.
3: Einsteigna nikdy Švabinský nemaloval.
4: No to nemusíte říkat, to je známý.
3: No já by bylo úplně jasno.
4: No ne, to bude jasno, i když to neřeknete. Právě nevím, proč by Švabinský měl malovat Einsteigna.
3: Jo, ten nic nevymyslel, Einsteigen.
4: To by nevadilo, Švabinský namaloval víc lidí, co nic nevymysleli.
3: Já jsem nepletu Einsteigna.
4: Já jsem nepletu, já jsem si nemohl vzpomenout.
3: Dobře, já jste taky pletu s železnou rudou, ale netahám to sem.
4: To je Eisenstein, co
3: vymyslel.
4: Já vím, že to je. Eisenstein, to byl režisér, filmový režisér Eisenstein, slavný Eisenstein, umřel.
3: To vím, dávno, přece ho probodli v Chebu.
4: To byl Waldstein, co vymyslel.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Rovnou se vám přiznám, pane Greene, že jsem příznivcem a přímo fandou science fiction. Ale přece jenom,
2: ano,
1: má to i svůj...
2: Nic lidského vám není
1: cizí. Ne, to je pravda. Ale i ta moje záliba má svoje meze a jak se šustne něco, co by mohlo být opravdu nebezpečné, tak se trošku začínám bát. Tak jak je to teď s tím tělesem, které se na nás údajně řítí a někteří astronomové říkají, že se s ním zrazíme, někteří zase, že to je blábol. Jak to teda je? Co nám to tu vlastně hrozí?
2: Hrozí nám pochopitelně to, co už nám hrozilo i v minulosti. Je pravda, že my o tom ale víme, na rozdíl od našich předchůdců. Víme, že se musí stát situace, ve kterém se Země jako planeta srazí s nějakým jiným tělesem, s planetkou, eventuálně s kometou. To je docela zákonité. Otázka je, dokonce se to děje. Otázka je, jak malá tělesa nebo jak velká tělesa to budou. Jestli to jsou tělesa o velikosti, dejme tomu kolem 20-30 metrů, takové balvany ve vesmíru létají. Takže když zakopnou naši planetu takové šutry s prominutím, tak pochopitelně vlétnou do atmosféry a víceméně v ní schoří. Jestliže jde o těleso, které takhle bloumá vesmírem a zakopne tu naši planetu a má průměr, dejme tomu, 100 metrů nebo nad 50, nad 80 metrů, tak se stane to, co se stalo svého času v povodí Tungusky. To znamená, dojde k nějakému, nesnad katastrofickému, ale aspoň určitě nepříjemnému efektu tady na naší Zemi. Když jde o těleso ještě větší o něco, tak samozřejmě by to mohlo mít opravdu kontinentální katastrofické následky. Proto se snaží astronomové hledat vlastně všechna tělesa, která by se mohla se Zemí nějakým způsobem srazit. A pravda je, že zatím téměř o všech víme. Dokonce už víme i o tom, že letí na nás těleso 4-metrové, 5-metrové nebo 20-metrové, letí kolem nás, proletí nás kolem nás ve vzdálenosti několika tisíc nebo desítek tisíc kilometrů a podobně. Problém je, že jsou tělesa, o kterých to nevíme. Doufáme, že percentuálně je jich stále méně a méně, že stále víc a víc těles takhle známe. Ale určitě je mezi nimi takové těleso, které má několik desítek nebo možná i stovek metrů rozměr a nevíme o něm. To by mohl být velký průšvih pro naši Zemi a na to bychom se měli trochu připravit. Ne si navzájem hrozit, ne se navzájem tím opíjet, že teda se může stát to a to, ne se tím strašit. Strašme se zase sami sebou raději než tímhle. Ale bylo by dobré už dneska přemýšlet o tom, co a jak udělat té chvíli, že by taková situace byla neodvratitelná.
1: No my, fanouškové science fiction, víme, že je to jednoduchý, prostě vypraví se výprava, do čela se dá Bruce Willis, že jo, a ten tam doletí, teď tam umístí atomovou bombu, rozmetá ten meteorit, nebo co to je, tu kometu, na padrť a hotovo.
2: Víte, to zrovna není asi to úplně pravé ochechové, protože máte představu, jaký je rozdíl mezi jednou kulkou a mezi spoustama broků?
1: No tak
2: mám pocit, že by to nebylo to pravé. Lepší by bylo umístit třeba do sondy, nemusí tam být Willis, nějaký reaktormotor, který by byl instalován na té planetce nebo případně kometě a malinko by ji odchýlil.
1: To je
2: to řešení, které pak, když to budeme vědět dostatečně dopředu, určitě uděláme. A radši dvojmo nebo trojmo, abychom měli jistotu.
1: To je pravda. No tak jo, tak beru a toho Bruce Willis se prostě přeškolíme. Nebude destruovat, ale bude konstruovat.
2: To je skvělé.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Člověk, který není příliš informován, uslyší o hvězdárně nebo planetáriu hlavního města Prahy, tak si řekne, aha, to je ta instituce, o které vždycky slyším, když je zatmění slunce, které bylo teď, jestli se nepletu, v lednu, že jo, pane Gríne, bylo to tak?
2: Ne? Ano, bylo to tak, zase to tak nepochybně bude, ale pro nás je příjemnější, když nám jde chodí tehdy, když třeba na hvězdárnách je něco zajímavého k vidění jiného, hvězdného nebo planetárního.
1: No právě já si myslím, že spousta lidí si myslí, že se v tu chvíli, kdy není zatmění slunce, na hvězdárně a planetáriu nic neděje, což je opak je pravdou, abych tak řekl.
2: Ano, opak je pravdou, protože i na té hvězdárně, kde jsme závislí na hezkém počasí večerním nebo během dne také, když jde o pozorování slunce, máme i celou řadu programů, pohadů i pohádek pro špatné počasí, pro nepříznivou meteorologickou situaci. Takže třeba teď jsme v únoru uváděli na té hvězdárně Štefánikově Čas hvězd a mandragor, takový pořad o astronomii z doby Rudolfa II. Mm-hmm. A nezapomeňme také, že máme dvě hvězdárny veřejné v Praze, nejenom tu starší a větší Štefánikovu, ale i malou hvězdárnu v Praze v Ďáblicích.
1: Ta má hezkou adresu pod hvězdárnou.
2: Ano. A pod tu hvězdárnou je postavená hvězdárna, kterou se díváme nad hvězdárnu, tedy na ty hvězdy nad námi. To, co tam nevidíme, je mravní zákon v nás, ale ten nějak se nám občas vytrácí.
1: Vytrácí, ano. Já bych, když tady nahlížím do toho vašeho programu, se zastavil u jednoho takového, jak se říká hezky, highlightu. Máte tady cyklus Kosmonautika 2011 a u toho je podtitul Kosmonautika 2010 / Konec nadějí. Co tím je myšleno? Má to snad signalizovat soumrak kosmonautiky?
2: Má to pochopitelně symbolizovat problém, se kterým se světová kosmonautika po technické stránce v této chvíli potýká. To znamená, co s kosmickou stanicí, kterou máme v provozu, když budou končit raketoplány. A co vlastně s původním záměrem vrátit se na měsíc, když vlastně Japonsko, Čína, Indie připravili celou řadu výzkumných programů, které měly pomoci nepřímo Američanům, Rusům a těm dalším, co by na měsíc chtěli letět. A Američani si naplánovali svého času, že by tam by měli znovu začít létat nejpozději do konce roku 2020. A současný americký prezident tomuhle zrovna moc pod tlakem okolností pochopitelně a hlavně prázdné kapsy americké ekonomiky nepřeje. Současný americký prezident spíše zmražuje ty finance jdoucí na vesmír a hledá příležitosti, jak to všechno změnit, jak to nahradit něčím lepším. Je otázka, jestli to lepší je opravdu, to se ukáže až během doby. Čili tímhle se pochopitelně zabývají i naše pohady a nepochybně se jim budou zabývat i budoucnosti Američani sami.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že asi ne každý návštěvník hvězdárny a planetária hlavního města Prahy ví, že se tahle ta instituce obrací nejenom směrem vzhůru, to znamená do hlubin vesmíru, ale taky, což je docela sympatické, zpět pohledem kolem sebe a uvádí třeba program, který se jmenuje, je to takový cyklus přímo bych řekl, Rok v Antarktidě, stučňáky a tulení v polární přírodě. Chodí na to hodně lidí? Třeba je zájem?
2: Doufám, že bude zájem speciálně o tu Antarktidu, protože je to pořad nový, který jsme začali v únoru předvádět v sále Starvid. Ono vlastně planetárium je jedna velká budova, kde je tuším 6 vlastně
1: sálu.
2: Planetárií. Mm-hmm. Nejnovější planetárium, digitální, to velké nové. Pak je tam stará kosmoráma, to je analogové planetárium. Klasické, dobré, taková ta velká činka. Pak je tam další malé planetárium, jaké kdysi bývalo v Plzni a tam se poškodilo, tak jsme ho opravili, získali s jaderem svého času a automatizovali. Tak tam je další planetárium, pak jedno maličké planetárium, na kterém se ty věci cvičíme, připravujeme. Pak je planetárium ještě také na výstavě ve foaje. To je to úplně první klasické, které u nás bylo do roku 1960. No a pak je ještě planetárium také digitální, Digistar 3, které nám promítá nikoliv na klenbu nad vámi, ale na širokouhlé plátno. Tak tuším, že jsem to dobře počítal, celkem 6 planetárií.
1: No já si myslím, že to, co jsem já tady vlastně řekl, je asi častý omyl laika myslet si, že planetárium je pouze ta budova v Královské oboře, čili ve Stromovce, ale pozor, planetárium je zařízení, které jaksi zprostředkuje pohled na simulovaný vesmír, simulovanou oblohu vlastně.
2: Přesně tak, navíc bych řekl, planetárium především cesta za poznáním a to dobrodružná cesta je hezčí, když se řekne, a ještě hezčí, když se prožije. Takže nejlépe je prožít ho v pražském planetáriu.
1: To byla tak hezká pozvánka na závěr dnešní návštěvy ředitele hvězdárny a planetária hlavního města Prahy, pana Marcela Greena. Moc vám děkuji za vaši návštěvu a těšíme se, že nás pod hvězdami čeká i díky vám něco zajímavého zase v budoucnu. Díky a vaše návštěva určitě nebyla poslední, protože, jak známo, ve vesmíru se pořád něco děje, i když to není třeba na první pohled vidět a slyšet.
2: Děkuji vám za pozvání, naopak já zvu vás i všechny posluchače k nám do planetária nebo na hvězdárny.
1: Díky a nashledanou.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení a milí posluchači, ctitelé lidové a dechové hudby, dneska vás u rozhlasových přijímačů přivítala temperamentní skladba Miloslava Richarda Procházky. Taková muzika přece každého osvěží, rozproudí krev v žilách, zvlášť když je brilantně zahraná. A tak se i stalo. Na trubku hrál Petr Jandásek a doprovodila ho bezchybná mistříňanka Antonína Pavluše. Poslouchali jste Jandas Express. Pokud vás ta úvodní skladba zaujala a rozhodli jste se zůstat s námi i nadále, věřte, že uděláme všechno proto, abyste ten následující čas neutráceli nadarmo a po celou hodinku se věnovali hudbě, kterou máte rádi, přináší vám uvolnění a odpočinek. Však to je taky hlavní poslání našeho pravidelného pořadu U muziky. Pěkný poslech vám přeje Pavlína Filipovská. O slovo se hned hlásí další z dnešních autorů, Jiří Drobílek, se svojí polkou Zahraj mi kapel. Text napsal František Řehák. Zpívat a hrát bude známá jihočeská kapela Babouci. Lidová písnička vstoupí mezi nás s věčnou pravdou. Říká, lásce se neubráníš. Je to tak. Text je z pera Miloše Bárty. Zpívají Jana Dušková, Irena Došková, Radim Řáda a Václav Krčil, hrají Božejáci pod vedením Jana Březiny. Tango je tentokrát od dodnes populárního autora Járy Beneše. Text připojil Ladislav Jacura. Nejhezčí tango, zpívá Jan Ježek, hraje dechová hudba Antonína Vod.

pevné a právem zasloužené místo v našem pořadu má pochod. A to nejenom proto, že v současné době se pořád hovoří o zdravém pohybu a je doporučována svižná chůze jako jedno z nejúčinnějších cvičení. Jsme pořad u muziky

Česká kozlovka. Lidová písnička je z hřebenů našich nejvyšších hor, jmenuje se Krkonoše a je to Valčík. Jsem ale přesvědčena, že ten, kdo do hor vystoupá, by stejně rychlejší než tříčtvrteční rytmus nezvládl. Zpívat budou Veronika Rynešová a Zdeňka Litvanová, doprovodí je Lipkovanka, jejímž uměleckým vedoucím je Michal Mareš.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Pozvání na Moravu, setkání s přáteli a hlavně na pěknou muziku se nikdy přece neopozdí. No zrovna jako dneska. Vidíte, už nás vítá Jan Slabák a jeho polka Na hodech muzika vyhrávala. Text připojila Ivana Soukalová. Hraje Moravanka Jana Slabáka, zpívá mužský sbor Moravanky. Samozřejmě i dneska zazní moravská lidová písnička Když jsem já šel okolo vrat. V tříčtvrtečním rytmu zpívá a hraje Moravanka Jana Slabáka. Na rozloučenou s Moravou Vladimír Pfeffer a Jiří Tesařík velí Kapelo, polku hrej. Zpívat budou Jarmila Kachyňová, Květa Navrátilová a Jiří Helán, doprovodí je Moravěnka.

A doma už čekají české písničky. Nejprve lidová. Vy hvězdičky. Zpívá Jiří Langmajer. Hraje Vojnarka pod vedením Vladimíra Elnera. Skladatel Bohumil Lepič a textař Jaroslav Salač jsou přesvědčeni o tom, že všude je krásně na světě. Myslí si to i zpěváci Svatava Černá a Josef Opelt i kapela Sokyt. Miroslav Čepický je autorem polky jménem Vošouchová. S mysliveckou kapelou Atlas zpívají Pavla Hřebcová, Miloslav Honzík a Václav Faltýn.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Naše vymezená hodinka lidové a dechové hudby je téměř pryč. No a my se musíme pro dnešek s pořadem u muziky rozloučit. Ale ne nadlouho. Chceme věřit tomu, že se uslyšíme i příště. Tak naschledanou se těší Pavlína Filipovská. Hudební tečku obstarají lidové písničky ze džbánku. Hraje a zpívá Březovanka.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Problém je popsat tríp, já předpokládám, že tríp je palec.
1: Tríp je takzvaný tríp a taky pastorek.
0: Tam, kam zapadá palec, palec zapadá do trýbu.
1: Palec žine tríp. Jsou cevkový tríby a železný tríby. Cevkový tríp, ten má konce dubový, vyvrtaný na hřídel osmičku, na tom jsou flančny, to jsou ty železní silní, kde přijde klín, kde je to zatažený. Ale cevky jsou jilmový, ty se vkládají do těch čel dubových a zatahujou se právě, navrch jsou kruhy, takzvaný zděře, a zatahujou se rádlováním, strašnou sílou, aby se potom ten kruh mohl natáhnout a je na konci každá cevka za kruhem zajištěná mozem. To je takzvaný rebík, ten už je železný, aby ta cevka zachodu náhodou nemohla přeběhnout, má i dole osazení, aby nepřeběhla, aby se to čelní kolo nerozbilo, aby ty palce neskočily proti druhým cevkám.
2: To bylo před 3 roky, kdy jsme stáli v polorozpadlých troskách staré Pily na břehu jihočeského rybníka, vyluzovali na starodávném zařízení jediný možný zvuk a dohadovali se, co znamenají slova tak samozřejmá pro rázovitého sekerníka Jana Kudrnu. Nadšení jeho i jeho druhů Lumíra Marečka a Karla Hajka dávalo naději, že odvážná záchrana se povede. Předpokládané náklady však očekávání velmi rázně umenšovaly. Letos jsme se ve stejné sestavě vrátili. Přibyl i syn pana Kudrny, Josef, a najednou nás čekaly příběhy dva. Pily a pilařů.
3: Doukův mlýn je památkově chráněný objekt zhruba 2 kilometry od Českého Rudolce na jednom z potoků, které se sem zbíhají, a je to stavba, kterou nám blíže pak popíše pan Kudrna. Stavba byla do konce 70. let minulého století, už musím říkat, to znamená zhruba těch 30 let byla funkční, řezalo se tam dřevo, od té doby to notně začalo chátrat a skončilo to bohužel tak, že celá stavba sesedla, posunuly se ty podkladové fošny nebo podkladové trámy, uhnily a celé se nám to zkroutilo. Sesedlo to na jedné štítové straně asi o 60 cm. Přestalo to být samozřejmě funkční a náš zkrášlovací spolek se pustil do odvážné akce s tím, že bychom chtěli zrenovovat celý ten objekt do stavu, kdy bude opět funkční. Samozřejmě v dnešní době už se nepředpokládá, že by to fungovalo natolik, že by se tam průmyslově to dřevo řezalo. Spíš jde o to obnovit to jako kulturní památku.
1: Moment ještě. To bychom museli vzít, který rok to bylo, tak no tenkrát, no vemem to po té 30-letý války, no. Kdo to bude hledat teď, ne? Tak můžu.
4: Jo.
1: Tak Penikov byla vesnice. Při 30-letej válce byla zničená. Lidi se nevrátili, ale Doubku mlýn ostal. Doubku rod tam byl strašný leta, ale jak se lidi nevrátili, tak se vystavil dvůr. A od té doby je dvůr a dostal jméno Bílý dvůr. A proto je zase pokrytej novým bílým eternitem jako Bílý dvůr, aby se ta památka udržela. A byl tam Doubek a to byl pilař velice dobrý. No a potom, jakože už nebyly děti, tak rod vymřel. Oni ty mlináři byli včelaři a pytláci a harmonika všude. A tak on, pan Doubek, taky měl hon a flintu. A to víte, paní Doubková scháněla taky, aby nějaká ta rodina byla. Ale ono to nebylo nic platný. A Doubek ty mládenci honil okolo mlýna s flintou. Tak jsem to tam dal.
3: Takže skupina nadšenců se pustila do celé akce a začala schánět podklady, začala schánět peníze, což bylo jedno z důležitých předpokladů pro to, aby se stavba rekonstruovala. A v současné době mohu říci, že jsme těsně před dokončením. To znamená, že byly postaveny nové základy, vyzděny nové pilíře, které nám opakovaně vzala povodeň v roce 2002. Takže to bylo znova postavené. Celá stavba byla vyheverovaná, pokrytá původní krytinou. Je tam dřevěný šindel na té stavbě. Máme zmapováno původní stav, to znamená odborník Vysoké školy zemědělské a lesnické, pan Janák se toho ujal a zakreslil naprosto původní stav do detailů, takže máme i pro budoucí generace dochováno, jak to vlastně vypadalo původně. Zkrášlovací spolek oslovil pana Kudrnu staršího, který to přesměroval na pana Kudrnu mladšího, musím říct. A ten se po dohodě s námi pustil do rekonstrukce vlastních těch technologických prvků, to znamená vodního kola, náhonů, palcového kola a celého toho složitého dřevěného mechanismu, který tu pilu pohání.
4: Tam se jednalo, venku vlastně nezůstalo nic, tam se muselo dělat nový vodní kolo, nový řídel, tam je zpáteční kolečko na vytáčení vozu, to se všechno muselo dělat, nový vantroky, žlaby, všechno dělat nový. A hlavní pohon je velký 3-metrový kolo, který má vevnitř na řídelu je velký palcový kolo, který zabírá do pastorku, do tribu, no a to se přenáší nahoru vojnicí na rám. A po doříznutí té klády, to by spíš řekl táta, přesně, doříznutí klády, ten mechanismus pákovej spustí poklop ve žlabu, který pustí vodu na to malé kolečko, který vytáčí zase vůz zpátky a klada se posune a řeže znovu.

Je to tak, jak přede mnou ta řeč byla, jenom nepatrný maličkosti doplním. To kolo je 3 metry v průměru, široký tak asi do metru je řídel, pak je paleční kolo, kolo čelní, který jde do tribu, do cevkového tribu, přenáší se tou řídelí na setrvák a na konci je klika ještě. Místo talíře klika. Starodávná věc. A ojnici nahoru na rám. A teďkom prostě nahoře to bylo zbudovaný, že když vůz docházel, tak vystrčil hřebík a ta páka, jak je poklop venku na žlabu, zapadl ten poklop a hnal vodu na zpáteční kolečko vytáčení vozu, ale to bylo slyšet u doubku v kuchyni, nebo když byl v maštali nebo pracoval okolo, tak to slyšel, že je čas jít na pilu. Tak šel na pilu a bylo to tak, že na pracovním stolku, kde je zase od zpátečního kolečka čelní kolo, který jde zase do cevkového tribu na pracovním stolku a ten trip má ještě kliku. Potom na to jde podávání. Podávání je zřízený hřebíkama na velký, malý, jak je třeba. A zvrchní. A teď... Počkat. Jo. A dobře. Teďkom prostě, když chcel zase řezat a pokračovat, tak šloup u pracovního stolku na podnožku. Ostalo to tam, to prošlapaný tomu nohou. To je něco teda. A... Šloup na tu podnožku, tím zapnul to vytáčecí kolečko, co hnala venku voda, do toho tribu pracovního stolku čelního a běžel vůz zpátky. Když už viděl, to je praxe pilaře, když už viděl, že ten vůz asi dochází, aby nenarazil, tak to vypnul a když ten vůz nedošel třeba z 20-30 cm, tak tou klikou ho dotočil. A zase znova dal kladu u pily, tomu se říkalo kalhoty, ten drápec, tu pilu popondal, na druhé straně byl pantok neustále na schlavím, tam to zařídil zase a znova to zapnul a jak to zapnul, tak tam byl zase ten hřebík a pila se rozešla. Ale to kolo mělo nepatrný volnochod. To běželo pořád, to se nezastalo, to mělo volnochod. A až když potom zase se ta voda převedla z pátečního kolečka na hlavní kolo, tak to začalo řezat. Když se navalila hrozně silná klada nebo jedlová, ta kolo šlo plný vody a jen to šlo. A doubek, pane, pil novo kolo. Byla to pěkná věc. A pamatuju si, do dneška ještě tam stojí jedna třešně, jak pan Doubek šel a dal mi třešně.

0: peníze. To bylo to nejtěžší, co nás čekalo. Podařilo se nám na základě veřejného grantového programu společnosti Ford tuto soutěž vyhrát a na rekonstrukci jsme získali 250 tisíc korun. Další peníze jsme potom získali od obce Český Rudolec, od památkového ústavu a od sponzorů. Ale tím, že jsme vlastně měli těch 250 tisíc z toho grantového programu, tak tím byla ta rekonstrukce v podstatě zajištěna a tyto peníze jsme použili na tu technologickou část, kterou právě prováděl pan Kudrna mladší. Přibližně přes 500 tisíc to vyjde nakonec. Počítáme, že asi dvakrát týdně v té sezóně v létě by ta pila sloužila k ukázkovému pořezu. Samozřejmě ta pila si na sebe neviděla, pravděpodobně ani ne z toho vstupního a pořád to bude věc, která bude muset být trochu dotovaná, ať už sponzorama nebo obcí, ale vzhledem ke své unikátnosti ta pila bude obci Český Rudolec dělat dobré jméno.
1: Po mně na dobu přešlou leta letoucí, kdy sekerničkena byla důležitou věcí a od tmy do tmy byla to práce těžká, pomáhala vesměs mlynářovi, protože mlynář jen udržoval zařízení, nerukoval na vojnu ani na prezenční, ani tak máš zásoboval obyvatelstvo a armádu a doopravdy udržovali v těch mlejnech 3 až 5 kol a takže to šlo od jednoho k druhému. A pořád to šlo. Sekerník dělal kola vodní, větším dílem byly dlabaný ramena, později taky opinací ramena. Pak byla čepování samozřejmě. Tak, remlíky, schlaví, schlavíčko, čep, řídel a složení dřeva. Každý je jiný dřevo. Teď bylo paleční kolo čelní, paleční kolo líční, ty byly dlouho a pak později přišlo kolo konusový, ale ty už byly železní. Teď ten sekerník musel dělat taky jezy, splavy. Splavy se dělaly tak, když už o tom mluvím do ty sekerničiny, takže byly třeba 3 stavidla. Dole byl práh, dával se černá jedle, anebo dub, ale vesměs černá jedle držela až 100 roku ve vodě dole. A ten vršek se vyměňoval třeba po 50 letech nebo 30 letech, dával se modřínovej. A teď ten práh, jak byl dole, ty sloupy, tak měli vydlabanou rybinu, to byl ten sloup zastrčený a pevně zaklinovaný. Když z jara přišla rozpoušť a ledy, aby to ty sloupy nevytahlo ten led, ta povodeň, nebo ostal splav ve vzduchu a voda šla spodem, tak tam byla rybina, teď horní joch měl taky rybinu a klíny. Teď na každou stranu byl štět, ten štět byl v polovině přibitej na tom prahu, co byly sloupy, to je potopený sloupy, protože se taky vyměňoval se sloupama, ale ten štět dolů před Prahem do země, ten tam byl zároveň taky 100 let. Teď byla podlaha 3 metry do rybníka znova a ta byla zase voštětovaná, aby se nedostala voda do spodu a štět byl tak daleko, jak byl boční štět od splavu. Dneska už se dává taky beton. A vzadu byla zase podlaha a zase odpadová podlaha. Dostal jsem se k sekerničeně takovým způsobem. Je to vrozenost, je to záliba, řemeslem. Ale jedna věc, táta sekerník nebyl, ale děda. Jenže ty řemeslníci starý, všichni jeden vedle druhého, když něco dělali a přišel jste k němu, tak na to hodil hadr a už jste nevěděl nic. On vám to prostě neprozradil. Tak jsem začal jsem, on měl dláta, všechno a byl jsem tady kluk a on mi to nedal. No povídám si, no tak jsi mi to nedal, tak mi tady Homolka v Rudolci a Lexos ty dláta udělal a začal jsem. No, pak mu toho bylo líto, tak s tím vyrukoval a dláta jsem pořádně udlabal. A tak jsem pokračoval pořád, no a seznamoval jsem se a praxí a tak dlouho a velkou zálibu jsem v tom měl. Zpracoval jsem tak těch 5 vodních kol v minulosti, Dost těžko se to dělalo, protože se dřevo těžko schánělo. Máme vodní kola řebenáče, jednokrancový, máme vodní kola řebenáče dvoukrancový, máme kola na vrchní vodu, máme kola na řece nad spodní vodu a to všecko jako do ty sekerničiny spadá. A teď byly ještě ve mlejně sekernické práce, protože mlynář byl zahrnutý sekerničině, kameničina, krejčovství, sedlářství, to všecko musel umět. Takže ta sekerničina doopravdy šla od tmy do tmy, ale platěný to bylo. Syn jako, když byl klouček ještě, kolik ti mohlo být let?
2: Bylo mi 10 let, když jsme začali tenkrát v tom v roce 72 rekonstruovat Penikov, ještě tenkrát pod obcí, tam se získal první zkušenosti.
1: Syna jsem nutit nemusel, za hodinu jsem bral 4 koruny,

0: pomáhá, jak může, protože ona ta sekrničina jako taková je opravdu otročina, takže dneska už si pomůže nějakýma těma strojkama. No ale ten efekt musí být stejně, kdyby to bylo dělaný úplně celý ručně. No. Nějaký ten vercajk jsem si poscháněl taky, sekal jsem trámy všechno, jako měl bych to.
1: K sekerničině bylo kružítko, ono se to taky říká cirgl, a takový pachole na ty lopatky a na svorce.
0: No, co jsem zjistil takhle z literatury a tak, tak se tomu říkalo vlaštovka. Je to vlastně prkínko do úhlu, který svírá lopata se svorcem, která se zasune do předvrtaný díry na svorec a tím se nakreslí ta lopatka s tím svorcem, jaký svírá úhel ke středu toho kola.
1: Pantok. Pantok je taková sekera, dlouhá sekera, s kterou se prvně, když se vysekává něco nebo ty řídele, tak to jako odštípne třížku. A pak přijde širočina a ta to zahlazuje. A to už je zahrnutý do té sařiny i do sekerničiny. No teď různý vrtáky, to dneska už se zase dělá jiným způsobem, aby se to nahradilo, ale snadší práci, protože když měl vrtat 240 dír, třeba na ty hřebíky a to, tak dneska už se to vrtá elektricky. To je jednou, teď ty falce, už je ten maflík zase, tak se vyřezijou na ty lopaty tím maflíkem. Jindá to musel všechno vyřezávat ručně a vydlabávat. No a proto to taky šlo od tmy do tmy. A když jste to dodělal, tak jste měl radost toho, že to tak pracuje, že je to dodělaný.
0: No, dělali jsme spolu první dvě kola do slupů, to je pro technický muzeum, tam jsme je spolu dělali, spolu jsme je zamontovali a vlastně ty další dvě už jsem dělal sám, jako už.
1: Je šikovnej a učil se od toho dřeva jako stavební truhlář a zná i tesařinu a pilařinu se teď výborně doučil a je šikovnej.
0: No, já co mám zprávy a tak, takže jsme asi tři v republice.
2: Pro nás je ještě dneska limitující jedna věc a to je vlastně odbahnění rybníka, který je nad pilou. Ten rybník je dneska vypuštěný, je zanesený bahnem a měl by se začít odbahňovat. Takže až to bude provedeno, tak a samozřejmě pan Kudrna mladší teď dokončí tu práci, kterou tam započal, tak pak budeme uvažovat o nějakým slavnostním uvedení do provozu a spuštění ty pily. Počítám, že do konce prázdnin by se nám to možná mohlo podařit.
0: Já si myslím, že pokud bude voda, takže by to mohlo šlapat už v nejbližší době.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 minut.

Maria, kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

a jen tři míle mi zbývají k Marie. A jen tři míle mi zbývají k Marie. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

pak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

0: Když vyjel z lesní tišiny do volných strání, přitáhl si větrovku. Zima vnikala do vozu vším, co nedoléhalo, a studila i kulisou za oknem auta.
1: Na lyžích je to jiný. Člověk se pere s větrem a cítí se líp, protože má protivníka.
0: Ano, už na to přišel. Už ví, co mu po celou cestu chybělo. Protivník, nemá se s kým hádat. Ale vždyť vlastně proto ujel, aby se vyhnul domácímu šermu.
2: Co chceš dělat? A kdy se do toho pustíš?
3: Chceš přidat rybí polévku?
2: Stojíme ti jako rodiče vůbec za odpověď?
3: Proč pak jsi nevzal štrůdl?
0: A tak tedy sedí v autě jako zaletovaný v konzervě ticha a konzerva se sune mlžnou bělí kupředu nikam. Svět nemá konec ani začátek, je jen ten kousek cesty, kudy jedeš. A ty kousky jsou navlečeny za sebou jako den za dnem, jeden za druhým, bez příčinné souvislosti.
1: Tuhle je zatáčka, tamhle stoupání a na tamtom úseku tak a tak povolená rychlost.
2: Jen šlápnout na plyn a co to dá? Hr. Ani nevědí, kudy jeli. To když já chodil jako pěší turista krajinou, viď, maminko, my i tu zimu vychutnávali.
1: Ach, to jo.
2: Mlha a jinovatka měnili všechno v neskutečnou říš.
1: Mrtvejch.
2: No prosím, prosím, jsme ti k smíchu, ale aspoň užij spisovného tvaru, hovoříš-li o kráse, tedy v říši mrtvých. Ach, to byly dojmy. Nikde nic. Svět jako by neměl konce ani začátku. Ze zhora od nikud visí stříbrovou sébradu.
1: No jo.
2: Oni ovšem i to krásno dovedou obrátit na horor. Flašky si pakoval do batohu a do kapes cigarety. Zbytečno hovořit.
1: Ale táto, mě to neosobní prázdno vyhovuje. Fakt. Kde nic není. Koho tam co žere.
0: A přece byl skoro rád, kdy se v tom bílém prázdnu vynořila věc. Z dálky ji vnímal jako nějaký velký pařez nebo vývrat, tmavou rozsochatou skvrnu v bílém kopci. Zblízka to byly bába, ranec a hůl. Pomyšlení, že by si mohla stopnout auto, nepatřilo zřejmě do jejího světa. Zastavil sám.
2: Bábě, že by zastavil. Takhle sto pasku, tu by, jak oni říkají, klofnul.
3: Není zlej, tatínku. Podívej se, přece jsme do něho zaseli zrno.
1: Teď sám nevím, jestli jsem zastavil mamince pro radost, nebo tátovi na truc.
4: Ach, Jemine, pán se mnou bude mít meškání.
1: Ale kde pak nebudu.
0: Vnesla sebou do vozu zimu, sníh a vůni jablek. Vrchní šálu odmotala z půlky hlavy, aby mohla aspoň po očku zvážit, ke komu to sedla.
4: Jenže to dneska člověk nepozná. Lajdáky, co lezou po horách s kouskem salámu v kapse, pelonějí trávu a utéržit nedají. A pány, co přijedou na pobytí s paničkou a dětma, už pomalu člověk nerozezná. Ale tenhle má auto. Tak to bude spíš pán. Poudám, že bych bejvala došla. Pán se omešká.
1: Máme nahoru jednu cestu. Budete doma dřív.
4: No toť, jenže tadyhle pod kopcem ostává Julinka. Vezu jí pár jablek. Sama by se nedohrabala, tak jí nesu košíček. Tátové byli půl bratranci.
1: Zakouřím si a počkám na vás tady na silnici.
4: Kdybyste byl od té dobroty a pomohl mi naulíct putenice.
0: Zápolila s ruksakem.
4: Děkuju. Julinka ostává kousek.
0: Ukázala před sebe do mlhy holí.
4: Támhle to stavení.
1: A co nákupy? Listonoš?
4: Kozu má pod střechou, bandory taky. A kdo pak by jí psal?
0: Poutnice vykročila do bílého mléka.
2: Tak se podívej, maminko, to jsou oni. Už čoudí vykuřuje a starou ženskou nechá táhnout ranec.
1: Počkejte, počkejte!
0: Přijal batoh sláďátek na svá ramena a vykročil za bábou do bílé stráně. Na bílém potahu stráně byla znatelná dvojí cesta. Jednu vytvořil husí pochod tyček zapíchaných v řadě za sebou a šňůra šla pod podél nich. Druhou značily stopy lyží, vyryté ve stvrdlém sněžném škraloupu.
4: Podle vytejček tam dorazíme hnedle.
0: Bába vložila botu do šlápoty jako do praformy pro horácký škerbál. Mladík s rancem teď patřil do bábiny mapy světa. A tam holt vedou zimní cesty podle vitejček. Ohlédl se po stopě lyží. Napadlo ho, že jsou tu na jedné stráně prostřeny na sebe dvě odlišné mapy téže krajiny. Mapa Krkonoš zdejších rodáků, stará jako kořeny rodů, a mapa Krkonoš pro rekreanty, mapa na 14 dní pobytu. Cítil, že ty dvě mapy zakreslují dvě načisto odlišné krajiny a že vykročením na bábinu stezku sešel ze své cesty a zabloudil někam, kde se nevyzná, někam úplně jinam. V chalupě obložené na zimu roštím to čpělo pachem kozy a starých lidí. Hodiny, které už dávno nikdo nenatahoval, Julinka pro motejlici nemůže stoupnout na stoličku, přestali měřit pozemský čas a načpak taky. Veliká období měří Julinka podle odletu a příletu ptáků, podle střídy ročních časů. A malé kousky dne odměří koza, jak se kdy ozývá ze chlívka. Teď ukazují hodiny velikou a slavnou neděli. Přijela Aneška ze Zahouště a přivezla Julince sláďátka.
1: Mám ve voze maminčím štrůdl. Já pro něj zběhnu.
0: Myslel si, že k Julinčiným bezubým dásním patří spíš jablíčka rozpečená v závinu než sláďátka z rance.
3: Vidíš, tatínku?
0: V bábině světě povýšili babky maminčin štrůdl na zlatý hřeb Vánoc.
4: Bude vzpomínat, jak jsme u ní pobyli a zejma se jí překulí. Jo, a musíme nechat taky ždibec pro Josefa, myslím toho štrůdlu. Ostává otať malý kousek. Vezmu flašku šípkovýho, rád si cucne.

0: popojeli výš tam, kde se říká na Sibérii. Cucili si s Josefem a obrátili naspátek, protože se to Anežce šikovalo lepší vzít polohotě než rovnou kopcem nahoru. Zdálo se mu, že překročil bludný kořen, když s tou vánoční poutnicí nosil ruksak a odsýpal voná sláďátka tuhle a tamhle. Měl pocit, že se ta vesnice nijak nejmenuje a že nepatrnou obcí zvanou Rokle, odkud pocházel Anežčin rod, prošli do jiného světa. Byl to svět všecek vyřezán ze dřeva, pastýři v něm pásli dřevěné ovečky v mechu a kozlíci se trkali jako na rynku betlémského města. Cítil, že s ním prošli do tohoto jiného světa i ti dva doma, co jej provázejí, ať chce nebo nechce.
1: Co pak, zaskočilo ti, tatínku?
0: Snad tu má někde podnes svou tajemnou jeskyni přástevníček. Ten drobný panáček, půl student a půl páter, půl diblík a půl kejklíř, kterého tu hostívali přadleny o přástkách, aby se netrhalo vlákno, a který dodnes v Rokli přede mlhu, houbám pod houbí, vláknitá kořání stromům a bylinám, jíní a babí léto, ten přede i stříbrné vlákénko a svazuje jim lidi k sobě, aby se navzájem jeden druhému ve světě nestratili.

0: V jedné chalupě mu říkala Mírečku, stařenka, které se smíchaly obě světové války v jednu zlou patálii, obnášela ho vším dobrým jako vnuka. Za to dědek mu zle činil. Takový jablíčka, kde pak sláďátka, to je nic. My měli kožený renety a museli na stromě zmerznout, kluku. Žádnej jste nepřijel, abyste to otrhali. Dare mě, hospodaří žochu, já ani bába na žebřík nevylezem.
1: Mě dovez.
0: Bodeď, řekla bába, Anešku dovez, slyšíš? A tak už dětku neremce, já buď rád, že jsme ho ještě viděli, než zhasnem. Aneška mu pomohla vybalit láhev z kufru a dal jí dědkovi na usmířenou.
2: Vidíš, tatínku, cizímu dědkovi dal láhev vína.
3: Jednu. Pět dalších vypije s holkama. A tomu říkají za sportem, za zdravím. Ty, abys ho pořád nehájila.
0: Anešce se láhev vína taky nelíbila.
1: Rozhazujou a pranic nešetří, jako by měla zítra přijít potopa. Kdo ví, co stojí taková flaška? A moc li pak mladý vydělává. A prokouří se mi zdá taky majlant.
0: To už Anešce zbývalo v ruksaku jen chvojí a krabička svíček.
1: Na Kerchou k Emiloj to není daleko. A cesta je tam proházená z onoho týdna, od minulýho sněhu.
4: Tak jo,

0: Bylo už šero a rovy splývaly. Jinovatka usedlá na dušičkových věncích měnila pole mrtvých v divukrásnou zahradu za řekou Létché. Krása předená z vodních par, mrazu a zdání. Aneška hledala u hlav spících tabulky s číslem, aby trefila zapálit vzpomínkovou svíčku na správné adrese. Ale jiným obrostly všecky tabulky a mrtví ztratili jména.
1: Dělal na světě kalí košíky, tak mu patří vzpomínka.
2: Tak nechte tu svíčku tady u křížku, stejně bychom to nenašli. No vážně,

0: Byli už za Lhotou a přástevničkovo vlákno z rukávu se třásl nebo ztratil. Blížili se k cíli, ze tmy vyskočilo několik světélek.
1: Můj dělal váji. Měli jsme kšandu, pole, krávu, kozu, vošatku dětí a já jedny ruce. Chtěli jsme splatit dluh, přikoupit pole a vyplatit švagrovou. A než se to všecko udělalo, jsou děti ve světě a člověk sám. No. Už jsme tady, tamhle bydlí dcera.
0: Navlékla prázdný ruksak a vzala svou hůl.
1: Tak vám moc krát děkuju za svezení. Ale opravdu nemuselo to být. Teď já, vidíte sám, nikam už nepospíchám.
2: To nic, naschledanou. A šťastný a veselý.
0: Scházela k dceřinu stavení pomalu, jakoby ve strachu, aby tam nepřišla příliš brzy a nemeškala je v práci. Tam ještě hodiny jdou, lidé podle nich pospíchají, kde pak by vzali čas na bábu. Zůstal chvíli ještě stát a svítil vozem babce na cestu ze stráně. Psal jí v té chvíli, aby se tam v té vilce, kam jde, hodiny zastavily. Snad by se měly všechny hodiny světa zastavit. Zastavit na jednu vánoční hodinu, aby se do ní vložilo, na co celý rok nezbylo času.
3: Když takhle stojíš na mrazu, prostydneš. Na, vezmi si šálu.
0: Řekla maminka z prostoru noci. Vybavila ho chuděra do těch končin, kde to sama nezná, aspoň tím štrůdlem, svetry a šálou. Podniková chata v Krkonoších představovala totiž v mapě maminčina světa něco jako blata, třasovisko, nejistou půdu pro syna.
2: Ale tak, mami, je tam sníh, les, zdravý vzduch, tak co?
3: Ale kdo ví, co je tam za lidi?
0: Až projede stromovým tunelem, ocitne se na volném prostranství. Tam nad cestou svítí a povykuje podniková chata.
4: No prosím, po svatý noci nahora, vyspat se s holkama.
3: V roce, kdy vzájemná láska lidí drží mapu světa pohromadě. Robertku!

0: Viděl je a cítil, jak sedí spolu ti dva osamělí, zestárlí nad vánočním štrůdlem.
1: Maminka skládá vánoční papír, škoda jej zmařit, a otec hlídá, aby od stromku nic nechytlo.
0: A pod obrazem štědrovečerní večeře skrývají jeden před druhým obraz nezřetelný jak vodotisk pod všemi rekvizitami Vánoc. Obraz automapy.
1: Táta sleduje mapu a hodinky, ale nemluví o tom, aby se zase nehádali.
2: Neměj nám za zlé, synku, že tě nemůžeme pustit z mysli a že tě svou starostí pořád objímáme.
1: A to jsem měl ještě tu smůlu, že jsem zabloudil. Měl jsem nějakou starou mapu. Až teď jsem konečně dorazil, kam potřebuju. Život na 14 dní bez problémů, 2 týdny bez minulosti a bez budoucnosti. Vákuum v hlavě.
3: Tak to vidíš, maminko, carpe diem, utrhni, co můžeš. Bez odpovědnosti a bez programu. Hlavně, když nemusí k holiči a když je

0: U chaty se otočil a zadíval se do údolí. Zdálo se mu, že u cesty vidí Anežku. Zastavila se a zvedla ruku, aby mu zamávala. Zdálo se mu, že vztyčila tři prsty. Tři přání, synáčku. Za svezení báby, za štrůdl Julince, za víno dětkoj od Mírečka. Mysli si trojí přání.
1: Tedy za prvé úspěšné dokončení studií, že? Což by se mělo vzhledem k tomu, že žadatel studuje při zaměstnání, po dosavadních zkušenostech s jeho laxním postojem rozložit na trojí termín. Za prvé, za druhé, za třetí.
2: Ale tatínku, nech mu aspoň to třetí přání pro štěstí. Měl by si najít hodnou nevěstu.
1: No, jenže maminko, žena a děti, to jsou už dvě přání.
2: Tak za třetí, aby se nerozvedli. A kdyby... Tak, aby se zase smířili. Protože děti potřebují pohodu.
0: Babka pořád ještě držela ruku s třemi prsty vzhůru.
2: Nepromarni si svá přání, synku.
1: My už jsme na to, chlapče, přišli, co jsou hodnoty. Stále zdraví, to za prvé. Za druhé diplom. Vysokoškolský diplom. Papír, glejt, rozumíš, protože bez něho... No, a za třetí... No ano, maminka má pravdu. Neměl bys zůstávat sám.
3: A na promoci v kravatě, já vím.
0: A tu se v něm něco vzpříčilo a řekl Aneščině ruce, jež mu nabízela dary.
3: Tak za prvé, jděte mi všichni někam. Za druhé, vlezte mi na záda. A za třetí, dejte mi už všichni pokoj.
0: Zamkl dvířka vozu, otevřel dveře rekreační chaty a dal se pohltit vším, co se halasně vyvalilo do bezhvězdné noci.

0: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Její dětský oči smutně na mě hledí, jako když to vědí, že

0: uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, které známá znělka přivítala do dnešního Textempore přeje i tentokrát tuzerát František Novotný. Ono těch známých melodií bude dnes určitě víc. Nechám vás navíc porovnávat, zda vás víc zaujme ta původní zahraniční nebo její česká verze. První slavná písnička je původně lidová. Příběh Stěnky Razina okouzloval už naše rodiče a prarodiče a já vám ho nabídnu v podání Ivana Rebrova.

Následující písničku nemusím vůbec představovat. Její interpretka se narodila doslova na ulici. Na ulici Belleville, krásná vyhlídka v Paříži, pod kandelábrem číslo 72 na policejní pláštěnce. A všichni vrabčáci tehdy rozespívali okamžitě své kmotrovství do světa. A ta krásná vyhlídka nevynechala přemnohá bolavá zákoutí života královny šanzonu Edith Giovanni Gassionové, Edith Piaf. Byl to život šťastně i zoufale proplakaných lásek. Tak už ale pozor, na setmělém jevišti Olympie hledá světlo reflektoru drobnou postavičku v černém a kéž bychom my také jednou uměli říci ne, nelituji ničeho.

jako bych slyšel ve mně zpívat na gala koncertu bez diváků Edith Piaf tak jako kdysi. Ztracená lásko, čísi, nic, jenom ticho stromů a měst a spících ptáků, kde hnízda vracejí jim trávu do zobáků, kde větve stromů láme prapouhé pomyšlení, že tady sedali. To bylo, však již není. Je ticho, ticho, někdo zhas, je gala koncert bez diváků, ticho měst stromů, ticho ptáků, kteří umřeli kdesi v nás. A teď tu mám českou verzi s textem Ronalda Krause. Myslím, že Eva Olmerová v ní Edith ostudu rozhodně neudělala.

Aaron Elvis Presley byl takový fenomén světové hudební scény, že dodnes velká část jeho fanoušků odmítá uvěřit, že zemřel. Počátkem 70. let nahrál Parkerovu písničku o Karlíkovi Bondovi z Géta a diváci nadšeně a s pohnutím přijali jeho nový hit.

Karel Zich se obdivem k Elvisovi netajil, ale nikdy ho nekopíroval. Písničku v Ghettu zpíval na pódiu už v roce 1968 česky se Spiritual Quintetem. Text mi šel úplně snadno, vznikl za jedinou noc, ale byl cenzurou upravován třeba tak,

křižovkách občas najdete zadání kanadský zpěvák na čtyři. A to proto, že v Ottawě se roku 1941 narodil syrskému restauratérovi synáček Paul, který už v 16 letech napsal píseň o své lásce Dajáně a nabídl ji společnosti ABC a ta ji vydala a udělala dobře, protože to pak byla jedna z nejprodávanějších písniček na světě. A Paul Anka se stal spolu s Elvisem Preslim jedním z idolů mládeže 60. a 70. let.

Samozřejmě, že nechyběla ani v české podobě a krásná bláhová Diana s námi sedávala u táboráků, stejně jako na čajích kavárnách. Tak doufám, že jste si dnes vybrali, buďte blaženi a za týden se naslyšenou už teď těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si i dnes večer udělali čas a můžeme strávit dvě klidné hodiny spolu. Venku je letní noc, možná už je po práci, po starostech a třeba si právě teď vaříte čaj, sedíte, odpočíváte a co tak si i začít povídat. Povídat na téma, které v nás budí krásné vzpomínky. Budeme si povídat o dárcích, které se nedaly koupit. O těch, které neměly velkou cenu v penězích, ale měly obrovskou hodnotu pro naše srdce. Někdy stačí ručně napsaný dopis, obrázek od dítěte, stará fotografie nebo jen obyčejné obětí, pomoc ve chvíli, kdy jste ji nejvíce potřebovali. A právě na takové dárky se nezapomíná. Budu moc ráda, když se mnou o svůj příběh podělíte. Zavolejte mi a řekněte, jaký byl ten nejkrásnější dárek, který jste kdy dostali. Kdo vám ho dal? Proč pro vás tolik znamenal? Máte ho dodnes schovaný nebo vám zůstal především ve vzpomínkách? Těším se na vaše vyprávění, protože právě vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. Místem lidských setkání, vzpomínek a dobrého slova. Jarka Barbořížková je s vámi, zůstanu do jedné hodiny. 731 800 900 se mi můžete volat, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po 23. hodině. Některé z nejkrásnějších dárků se nevejdou do výlohy obchodu, ale navždy se usadí v našem srdci. Dnes večer si budeme povídat právě o těch dárcích, které měly největší hodnotu, i když se nedali koupit a zaplatit penězi. Paní Lenka je s námi, volá od Prahy. Zdravím vás. Slyšíme se, Leni? Já vás vidím na lince, nevím, co pak se stalo, mimo éter jsme se slyšeli velmi dobře.
1: Dobrý, už je slyšíte?
0: Skvělé, už jste zpátky. Tak já, povídejte, co máte k tématu.
1: Pro mě byl nejlepší dárek to, když můj 39-letý syn, který mu bude, vyštudoval právnickou fakultu a ještě k tomu udělal 5 let střední školy jako stavební, že navrhuje papíry prostě na barák a na takový. To pro mě byl nejlepší dárek z celého života.
0: Tak to věřím, že jste byla jako maminka velmi hrdá a že jste musela cítit obrovskou radost. Jak náročná byla ta léta studia i pro vás jako pro rodiče?
1: Jako pro rodiče náročný, protože se to stalo moc peněz. A já jsem na něj byla sama, mě zemřel manžel, takže jsem byla sama, pak jsem se vzala po druhý a teď mě zemřel manžel před 7 měsíci, teda spadl a já jsem volala na záchranku a zjistili, že si zlomil vás, ale oni otáhli ze záchoda jak blbci a přijeli za hodinu a čtvrt. Takže za to jeho doktori. Nedožitý 63 roku.
0: Aha, tak to mě moc mrzí. Leni, jaký vztah máte se synem dnes? Najde si čas asi i přes to velké pracovní vytížení, aby s vámi strávil čas?
1: Najde, koupil si auto teda, ale moc velký vztah s tím nemá, protože když zemře otec, tak on jako právě si zařídil, aby mě otec vydědil a já nedostala ani korunu. Takže mám s ním dobrý vztah, ale tady toto mě mrzí.
0: Aha, takže to byly složité rodinné vztahy. Tak to je asi těžká životní zkouška, ale my jsme mluvili hlavně o tom, kolik zkoušek v životě tady zvládl váš syn, že vystudoval teda vícero škol a to úspěšně a určitě taky díky vám, že jste ho podporovala.
1: No a on je po mně vystudovaný, já mám taky, jako vystudovala jsem potravinářskou školu a maturitu, takže ho nepovědě šikové.
0: Dobře. Leni, děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, hezky jste ji otevřela. Krásné téma, největší dárek, který nebyl z obchodu, tak pro vás to bylo vzdělání syna, toho známení, že úspěšně tedy dokončil náročnou školu právničinu. Mějte se dobře, pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná i vy doma schováváte drobnost, která nemá velkou cenu, ale pro vás znamená nebo znamenala celý svět. Zavzpomínejte dnes s námi na nejhezčí dárky, které nebyly z obchodu. Pan Jaroslav z Brna s námi teď bude v noční lince Českého rozhlasu.
1: Už jsou v éteru?
0: Ano.
1: Jo, jde, safra. Tak dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny dobré lidičky. No, není to dlouho. Dostal jsem krásný dárek od mé dcerky. Je to šikovná, hodná holka. A sice bylo to v době, kdy mi nebylo nejlíp, kdy jsem na tom psychicky nebyl moc volně. A ona mi, představte si, poslala tyhle krásné verše. A jestli dovolíte, tak já je přečtu.
0: Určitě.
1: Takže. Tak, jako lyžím sluší sníh, tak se hodí popřát tátovi ve verších. A tak ti přeju hodně zdraví, štěstí. A to všecko, jako každé správné děcko. Bledule už svítí na zelených stráních. Všechno a všichni už pučí a bzdučí v ulicích, parcích a tramvajích. A já ti přeju klid a pokoj a všechno, co si přeješ nejvíc. Na nic se nedívej, jen zrubu. Neboj, nejen mince mají vždycky i líc. Neboj. A ozvi se, až budeš chtít. Dnes, zítra nebo za měsíc.
0: Krásné. Já věřím, že ty verše pro vás...
1: A pod to namalovala krásné srdíčko a vedle toho kys s vykřičníkem a ve Vlaďka. Moje dcerka, hodná holka, se jmenuje Vlaďka. Takže ve jako Vlaďka, ale zároveň Viktoria. Jak se vám líbili?
0: Krásné. Já věřím, že pro vás nejsou jenom kouskem papírku, ale připomínkou toho, že na vás někdo myslí, že vás má ráda. Ano, to jsou přesně ty dárky, o kterých jsem dnes chtěla mluvit. A to je cenný dárek, jaký může rodič od svých dětí dostat verše.
1: Mohu vám říci, Jaruško, že tedy, že to bylo pro mě a je stále, když si to přečtu někdy, je to pro mě pohlazení po duši.
0: A Jaroslave, dostal jste někdy něco po rodičích nebo prarodičích, něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci? Nějaké fotky, nějaká věc, nějaká památka,
1: jo,
0: hodinky?
1: Fotek mám tady asi v šuflíku, tři alba plné krásných fotek. Táta byl velký fotoamatér z dovolených a z vandru. Dělal fotky a rodinné fotky. Když jsme se o Vánocích třeba slezli, celá rodina naše, od strýce Vlady, bratr táty, od tety Jarky, sestřička táty. A já, jestli dovolíte, já bych se ještě rád vrátil k té mé holce, Vlaďce. My jsme se neviděli nějakou dobu. Ona měla svůj život, já měl svůj život. Tak po několika letech, je to dva, tři roky zpátky, najednou zvonek, navštívil mě někdo. A tak jdu otevřít. A ona tam stála, Vlaďka, moje dcera. A přišla mimo jiné i proto, že Boženka, její máma, který má bývalá žena, že odešla nahoru do nebička, víte? V 71. Tak mě přišla říct takovou smutnou zprávu.

0: nevadí. Když udělá něco dobrýho, tak je mi tam dobře u ní.
1: To věřím. Takže vy jste k sobě našli po letech zase cestu, ano. Takže jste překonali nějaké to období, ano. Kdy se lidé vzdálí a
0: ano, jsme,
1: to je dobře, ano, jsme, že se to podařilo
0: jsme
1: obnovit.
0: Dobrý kamarádi, ano.
1: Já myslím, že pro rodiče je setkání s dítětem vždycky něco výjimečného bez ohledu na to, kolik času uplynulo.
0: Ano, je to tak.
1: Tak to je dobře, že teď se máte, tak se opatrujte vzájemně, moc ji u nás pozdravujte.
0: Děkuji.
1: Že opravdu oceňujeme to, jak se dala práci s tím, že vám dala takový nádherný dárek od srdce. To jsou dárky, které mají velkou hodnotu. Děkujeme, že jste nám o tom povídal, Jaroslave. Těším se, až zavoláte příště.
0: A já děkuji vám za prostor a zdravím vás a všechny lidičky a přeji všem dobrou mysl, dobré zdraví a všem dobrou noc.
1: Jsou dárky, které časem zmizí, pak jsou takové, na které nezapomeneme celý život. Právě o těch druhých je dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báje.

0: Kolikrát největší radost nepřinese to nejdražší, ale to, co někdo daroval od srdce. Jaký byl váš nejhezčí dárek, který se nedal koupit? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pan Michal píše na web. V minulém týdnu jsem docházel do RS centra na infuze. Paní sestry se chovaly tak mile, jako bych měl do roka a do dne zemřít. Za starostlivou péči jsem jim věnoval knihu ze své tvorby. Byly nadšené. Dárek, který má pro mě vysokou lidskou hodnotu, je třeba obyčejný ručně psaný dopis. Je-li psán od srdce. Za poslední rok jsem jich poslal na 10. Dostal jsem jeden. Je obtížné nalézt romantické kamarádky, které by měly zájem o dlouhodobou a konzistentní písemnou korespondenci. Přesto ten pocit, když dostanete dopis od toho, u koho si třeba jenom namlouváte, že vás má rád, je k nezaplacení. Paní Lída z Moravy. Krásný večer všem. Můj nejhezčí dárek, který jsem dostala, byl 3měsíční pejsek Bertík. Byl nechtěný, protože jeho slavná matka se někde bokem zakoukala. Majitelé ho nechtěli a naštěstí naši sousedé, kde ho nabízeli, si už pořídili jiného. Nám dělal venku velkou radost až do svých 15 let a nemůžu na něho zapomenout. Odvděčil se nám 5 psíčky zlatého retrievera a nebylo lepšího pokoukání večer, než sledovat tuto psí rodinku. Dobrou noc, Lída z Moravy. Lído, i vám děkujeme za vzkaz. Můžete klidně přidat i vy ostatní svůj vzkaz na web rozhlas.cz/linka přímo pod téma, kde si můžete přečíst příběhy ostatních posluchačů. A teď ještě zvedneme jeden telefonát. Živě se hlásí kdo do studia, do noční linky. Zdravím vás.
1: Hezký večer, paní moderátorko Jaruško Barbožiková. Tady je nejvěrnější posluchač noční linky Jirka Zalomovce ze Stupkové.
0: Co máte k tématu?
1: Já bych měl tématu svého pejska Yorkshirea, který se jmenuje Matisek a je mu 14 let, no a prostě mě ho koupila rodina, že mu prostě rodina, abych měl nějakou památku, no a dneska u 1. listopadu bude mít 15 let, no a prostě se o něho moc hezky starám, že potom jsem udělal vlastně ještě radost své dceři, která měla kdysi 13 roku, dneska jí je 31 let, tak mě to jako otcovi taky prostě mě to oplácí, no. Dělá mě radost taky, no. No, že si našla prostě svýho kluka, že oni bývajou 3 kilometry tady v Olomouci ode mě, kde je na Delvita, to je na Tržnici, to je skoro ve městě už. No a prostě jsem rád, že mě ještě slouží a i zdravíčko. A chtěl bych ještě pozdravit moderátorky i moderátory z nočních linek do Prahy, do Pardubic. Dneska volám do Zlína.
0: Ano.
1: Přesně tak. Já mám i čísla vaše do rádia i SMSky, kde to taky posílám pozdraví. No a přeju vám všem hodně zdravíčka, opatrujte se tam všichni a moc krát vám ze srdce moc děkuji. No a potom teďka je to asi půl roku, kdy jsem dostal prostě kolo, že já mile rád jezdím od 8 let na kole, no a dneska už mi je skoro 65 let. No 15. března budu mít 65 let, no. Tak se udržuju v kondici, že prostě mi to baví, no.
0: Tak máte parťáka čtyřnohového, no. Dcera vám dělá radost, přeje vám zdraví,
1: ano.
0: Moc, že jezdíte na kole. To se hezky poslouchalo. Tak vám přejeme, aby vás to štěstí neopouštilo.
1: Já bych ještě chtěl dodat, že vám všem přeji hodně zdravíčka, děkuju také posluchačům. Teďka volal nějaký posluchač, že ohledně své dceři, je to velmi pěkné, kdy se hlásí zpátky v rodině, to prostě člověkovi udělá od srdíčka radost. No. A moje dcera se svým klukem nás taky navštěvují tady na Stupkové.
0: To se no, dobře prostě poslouchá, Jirko.
1: No, prostě rodina musí držet pohromadě, jinak by to nešlo. No, hlavně, aby sloužilo zdravíčko, protože to je to nejdůležitější na světě, co může být.
0: Tak ať se vám daří. Přejeme vám tady i nadále pevné zdraví a hodně milých setkání přes celé léto a zavolejte zase někdy, no, ano?
1: Paní moderátorko Jaruško Barbořiková, já mám přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka i vaší rodině, ať se vám moc daří, dávejte na své pozor a opatrujte se a moc krát vám děkuji, já se zase ozvu.
0: Budeme se těšit. Největší poklady často nemají cenovku. Povídejte si s námi o dárcích, které měly hodnotu hlavně pro vaše srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: si co říct, zpívala Jitka Zelenková a věřím, že i my si tady na vlnách Českého rozhlasu máme dnes co říct. A to k tématu nejkrásnější dárky. Někdy stačí pár slov, fotografie nebo vlastnoručně vyrobená maličkost, aby člověk cítil lásku. Právě takové dárky jsou tématem dnešního večera. Dárky od srdce. Paní Staňka z Otrokovice s námi. Uvidíme, s čím přicházíte.
1: Zdravím všechny noční lince a já to řeknu jako úplně jadrně. Moje největší dva dárky byly moje dvě děti.
0: Ano, dobře.
1: Když se narodili, narodil se synek, do roka jsem chtěla dceru, teda do roka jsem chtěla druhý dítě, je to dcera, ano, všechno fajn. No, je to dneska všechno trošku jinak. Možná oni to vnímají jinak, ale já to beru pořád jako dva ty největší dárky.
0: Dva největší dárky, tak to je krásné slyšet. Já jsem upřímně čekala, že třeba hned v prvním telefonátu někdo zmíní právě toto jako největší dar, tak jsme si na to malinko počkali. Ale úplně s tím souhlasím, že tomu se těžko něco vyrovná.
1: Dnes jsou věci trošku jinak, oni to možná vnímají jinak, ale přesto všechno, jak se dokážou chovat, neříkám, že úplně jako nejhůř, možná je to nevědomost, ale jsou to prostě pro mě ty dva největší dárky. A ty další dva dárky, které mají oni dál, to už záleží na jejich výchově. Možná se to moc nedaří, možná je to pohodlnost a nebudu to víc rozebírat, ale moje děti jsou pro mě největší dva dárky, i když jsem se dostala brečela v poslední době, ale dám prostor dalším.
0: Mm-hmm. Staňko, ten život je dlouhý, s dětmi máte před sebe 1, 2, 3 roky, ale několik desítek let, takže i když by bylo nějaké období, kdy je to těžká křižovatka, těžké rozcestí, tak já věřím, že třeba časem by se to urovnalo, hlavně nikdy nevěžte hlavou, vy jako máma víte, že se věci nevzdávají v tomto směru, tak uvidíte, jak se to bude vyvíjet. Každý vztah má vývoj.
1: My můžeme akorát se snaží vychovat svoje děti. A jak oni to udělají dál, je jenom na nich. A bohužel ti jejich partneři ovlivní strašně moc a jsem ráda, když aspoň jedna vnučka se ke mně znají. Takže tak to skončím a dám prostor dalším.
0: Dobře, Staňko, děkuju za upřímnost, tak myslíme na
1: je
0: vás.
1: Je to těžký a bolí to.
0: Rozumím. Tak jestli si máte o tom s kým povídat, tak mluvte, dostaňte to vždycky ze sebe.
1: Jo, a doufejte, to určitě nebude.
0: Jak stárnou a vyrůstají ty vnoučata, tak časem si udělají třeba vlastní
1: oni
0: názor.
1: Oni si tu hubu musí natlout sami. To už my neovlivníme. Takže zdravím všechny a pokud mě slyší Marie Vávrová z Brna, snažila jsem se dovolat, tak ať se mi ozve Maruška. Takže zdravím všechny na noční lince, dobrou noc. Budu poslouchat dál.
0: Budeme rádi. Každý z nás si určitě vzpomene na okamžik, kdy dostal něco opravdu výjimečného. Dnes večer nás budou zajímat dárky, které nebyly z obchodu, ale z lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po 11:45. Některé dárky stárnou s námi, jiné zůstávají jenom v našich vzpomínkách. Připomeňme si dnes společně ty nejkrásnější, které se nedaly koupit. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Luďka.
1: Dobrý den, to je Luděk. Já jsem chtěl říct, že mým největším dárkem je mandala, která značí pomíjivost všeho. Nakonec zanikne i čas.
0: Aha, tak kdybyste to rozvedl, mandala to je nějaký duchovní rituální symbol, je to tak? Nebo kdybyste to víc popsal,
1: ano, ale jako,
0: vysvětlil jako posluchačům, kteří třeba to slovo neslyšeli? Luďku, teď nevím, jestli jste slyšel vy mě. Kdybyste to mohl vysvětlit posluchačům, kteří to slovo třeba neznají?
1: No mandala to je takový duchovní obraz, jako který značí pomíjivost všeho. Nakonec pomine i čas. Pomíjivost všeho prostě. Že nic tu nebude na věky.
0: Dobře.
1: Aby tak si to člověk uvědomil, že to nemusí být prohra, ale že to může být úspěch.
0: A kdo vás na tuto cestu navedl?
1: No dneska jsem ji viděl a sám nad tím takhle přemýšlím. Tak to je všechno, já nemůžu moc provolávat. Naschledanou.
0: Aha, dobře, tak to jsme zrovna mohli trošku rozvést toto téma. To mi přišlo hodně zajímavé, ale tak rozumím tomu. Tak třeba někdy příště, Luďku, zdravíme vás. A tak co říkáte, to byl kratší rozhovor, zkusme zvednout ještě někoho živě. Koho jsme překvapili tím, že jsme ho teď vzali do vysílání velmi rychle.
2: Krásnou noc, já bych měl rádio.
0: Ano, budeme rádi, prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli.
2: Tak tady Iveta.
0: Paní Ivetka, nejkrásnější dárky, téma i pro vás.
2: Ano, já jsem z Olomouce Radíkov a já jsem na té Stupkové měla maminku, jak volal ten pan Jirka. Tak mu chci povědět, že to znám v Olomouci, že tam bydlela moje maminka. Chci říct k tomu pánovi, k té mandale. To je takový kruh a jsou různé mandaly, já to jenom tak rychle řeknu, pak řeknu k tomu tématu. A každý ten kruh značí něco jiného. A ten pán mluvil o tom, že všechno je pomíjivé, takže on má zřejmě přišel někde k nějaké mandale, která značí tuto pomíjivost. Jo, jsou ještě jiné mandaly. Takže to bych chtěla jako říct.
0: Dobře.
2: Jo, to je takový kruh a takový, tam jsou takové obrazce nakreslené a každá ta mandala je něco jiného značí. Jo, nějaká je na harmonizaci těla,
0: tak a teď
2: nějaká je na tu
0: k vašemu největšímu dárku.
2: A teďka k tomu tématu, no. Takže, jak říkala ta paní o těch dětech, tak chci říct, že opravdu dítě je boží dar. A já jsem se jako malá holka koukala, já jsem měla psací stůl, když jsem se učila u okna. A naproti v baráku vyjížděla jedna paní, ona měla dvojčátka, dva malé chlapečky. A jak jsem se učila, já jsem vždycky viděla, jak ona s nima jela ven na procházku. A já jsem furt na ně koukala. A to vám chci říct, já jsem si to nějak přitáhla. Mně se pak narodili taky dvojčátka a to byly dvě holčičky. Takže dítě je boží dar, ale jinak těm dárkům. Takže já jsem měla babičku. Já jsem poznala jenom babičku z tatínkové strany, ona se jmenovala Hedvika. Maminčinu jsem nepoznala, protože mamince umřela maminka, když moje maminka měla 3 roky. Představte si, přišla o maminku. Takže babičku z maminčiny strany jsem neznala, takže z té tatínkové strany, ona mě měla strašně ráda. A ona mě jednou dala, ona už to měla plno let doma, takovou vázičku měla, a potom takový těžitko, to byla taková skleněná polokoule a potom takový obrázek anděla s holčičkou, s děťátkem. Ona mě to dala a ona už to měla plno let, čili já to teď mám doma. Nikdy mě nenapadlo to prodat, to jsou starožitnosti už, podle mě už je to starý tak 100 let a to těžitko je nádherný, jo? To je skleněná taková polokoule a tam je jakoby palmička uprostřed a ona má takový 6 lístečků, takový zlatostříbrný jakoby lístečky. Slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano. A je to taková palmička, ona tam má ten stonek, nebo jo, v tom těžitku jako stonek, jakoby kmen a je to zapuštěný v takovým zeleným kruhovitým jakoby mechu, nebo jak to mám říct. A tam je takový, teď jsem se na to dívala zrovna, takový jakoby zasazen, jakoby křišťálek, takový polodrahokam. Tak to je to to je to těžitko teda, ta polokoule. Potom mě dala takovou vázičku skleněnou, ona je vysoká asi, já nevím, 15 cm, je taková zelená, krásná zeleň a takový zvláštní materiál, a nevím, co to je, je to nádherný. A teď kolem té, ona se ta vázička jakoby rozšiřuje nahoru a nahoře je jakože strom, tam jsou nějaký hrozny, hroznový víno, nějaký květy a teď kolem té vázičky je 6 takových nahých víl, no je to nádherný, já jsem se jako děcko na to furt dívala a babička mi to nakonec dala, tam jsou jakoby ty víly a oni rukama jakoby drží tam ty hrozny, jo, ty květy, no to je kouzelný. Jo, není moc velká, je nádherná. A pak mě ještě babička dala takový oválek, jakoby obrázek. Ty kraje, to je nějaká měď, nebo já nevím, co to je za materiál, nebo kov takový jemný. A je to prosklený. A je tam anděl, je bílý, takový velký anděl. A pod ním stojí holčička a je to jako zobrazený, jakože ochraňuje to dítě. No to je taky nádherný. A pozadí je tmavší. No to je taky nádherný. Tak tady ty tři dárečky mě dala babička.
0: A Ivetko, řekla vám vždycky babička něco o těch věcech, které vám zanechala, jaký pro ní měly význam a podobně?
2: Ne. To ne. Jenom jsem říkala, to je krásný ty víly. Babička mi o nich nic neříkala. Říkala mi, tak se ti to líbí, tak si to vem. Jo, a ona už to měla Bohu jak dlouho, ona to taky mohla mít ještě po někom. Já nevím, právě prostě mi to darovala.
0: No,
2: ne, o tím nic nevím tedy. No, a ten anděl je taky nádherný. A zrovna dneska jsem si ho vyšila tady na stěnu toho andělička, jsem ho utírala, že já jsem se kolikrát stěhovala, že tak jsem to různě měla v těch bedinkách a tak, tak dnes jsem ho utírala, vytahovala. Tak jsem si ho pověšovala. A ještě chci říct, moje jedna dcerka hodně cestovala. Ta byla všude možně, jo, já to nedokážu ani vyjmenovat. V Americe, v Mexiku, ve Washingtonu, v Bostonu. A jednou byla v Peru, jo, v Peru.
0: Aha.
2: A ona mě dovezla, to mám, teď jsem se na to taky dívala, takovou malou vázičku, přímo od těch Indiánů, je asi 10 centimetrů vysoká, průměr má asi 3 centimetry a je to jakoby, uvnitř je skleněná, ten vršek tak ještě vidět, že je to sklo a potom pod tím sklem je takový ornamentík a teďka dolů, vpředu, já to mám postavený tím, tam je takový maska Indiána, jo, na té vázičce. Opravdu nádherná maska Indiána. A obličej má z toho černého polodrahokamu. Teď přesně nevím, jak on se jmenuje, Onyx nebo nějak. A kolem dokola, vzadu je taková jakoby pečeť kulatá. A kolem dokola jsou zasázeny ty polodrahokamy různý. Křišťál, jantár, ametist tam je, takový malý polodrahokámky. Já to nosím na ruce, takový náramky. Já třeba teď mám azury, nosím. Jo, to jsou takový ty polodrahokamy, nádherný. Tak to mám z toho Peru od té dcerky. Tak to jsou pro mě cenné dárky, tak. Cenné.
0: Vy to umíte vždycky, Ivetko, tak krásně popsat, že já jsem je úplně viděla před očima. No.
2: Děkuji.
0: Tak vy jste teda...
2: Víte proč, paní Jaruško, já hodně čtu.
0: Tak, to je
2: já
0: ono.
2: Opravdu, já miluju knihy, já pořád čtu. Takže ono je to i tím, lidi, co hodně čtou, tak umí to popsat, vyjádřit se.
0: Je to tak.
2: Jo, ano. Kdo hodně čte, no.
0: A vy jste říkala, že jste to teď nějak schovala nebo vytáhla z nějaké krabice a dílka dala na stěnu. Takže vy to nemáte všechno vystavené kolem sebe?
2: Mám. Jenom toho andílka, já jsem ho tady kdesi měla položeného a jak jsem uklízela, tak jsem si ho našla. Tak jsem ho utírala, protože je to hodně starý. Je to i na tom vidět, na tom obrázku, je to takový oválek. A je to za sklem, to je hezký, také oválek prosklený. No a já jsem ho dneska utírala a tam odpadlo to oušku, jo? Tam byl takový provázeček nebo co. Tak o to odpadlo, tak jsem tam právě dneska přidělávala to poutko, jsem tam přilepovala, tak jsem si ho tady dávala na stěnu. A jinak tady mám takovou poličku, jak spím nad sebou, a tam mám tu vázičku od té dcerky a od té babičky ty věci. Tu vázičku, to těžítko, a to těžítko taky je cený. Jo, to kdybych zanesla tam někde do té prodejny, já nevím, co to je, antikvariát nebo co, ne, jak se to říká, jo, tak bych dostala hodně peněz, ale to nechci prodat. To mám fakt po té babičce, já sama to mám přes 50 let a teď si představte, že babička to třeba měla 50 let nebo kolik, že? Žila do 72 let, tak to mohla mít taky třeba 60 let, tak to fakt jsou tak 100 lety předměty.
0: Tak je opatrujte. No. Dávejte na ně pozor.
2: No, mám to ráda, no.
0: A to také na sebe, ať se vám daří, přejeme pevné zdraví a zase někdy se budeme těšit do noční lince naslyšenou. Děkuji, že jste s námi byla.
2: Děkuji a zdravím všechny, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

milí posluchači, vítám vás u další hodiny dnešní noční linky. Jsem ráda, že zůstáváte se mnou i v tomto pozdním čase. Povídáme si o dárcích, které nemají svou hodnotu napsanou na cenovce, ale mají své místo v našich srdcích. O věcech a gestech, které nám někdo daroval s láskou, pozorností a možná i s kouskem sebe. Děkuji všem, kteří už se podělili o své krásné příběhy. Slyšeli jsme vzpomínky na děti, rodiče, prarodiče, dopisy, fotografie i drobnosti, které se staly rodinnými poklady. A budeme pokračovat dál. Možná právě vy máte doma něco malého, co by pro někoho jiného nemělo žádnou cenu, ale pro vás je to vzpomínka na člověka, na nějakou chvíli nebo celý jeden důležitý kus života. Tak pojďme spolu otevřít další příběh dnešní noční linky 731 800 900. Volejte Zlínské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková, nebo napište na rozhlas.cz/linka, nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: máme 6 minut po půlnoci. Každá rodina má svůj malý poklad, každý člověk svou krásnou vzpomínku. Dnes večer si budeme vyprávět právě o dárcích, které mají cenu hlavně v našich srdcích. Paní Iveta z Poděbrad je s námi. Vítejte v roční lince Českého rozhlasu.
1: Zdravím vás všechny. Kdo máte rádi hezké věci? Já mám takovou krabičku u svojí prababičce, kterou ona mi dostala od svojí maminky. Takže to je prostě věc opravdu hodně, hodně, hodně stará. A mám, dávám do toho takový ty svý uvozovkách pokvary. Kdysi jsem svým koukům, protože peněz vás nebylo, tak jsem jim hodně šila. A kluci, my budeme taky. No tak jsem jim dávlíkla za koutu tupou jehlu, dala jsem jim posládky a najednou přišel se z Honziček a říká, maminko, tady jsem ušil rukavici. A on jak měl ten proužek látky, tak to poštupu ze všech světových stran. Mám to schovaný dneska. A už neušil rukavici, říká, to máš k té rukavici topičku. A mělo, bylo to samý, bylo to z takového nějakého růžího s chytíčkama. Takže to jsou takový, teď když jsem to, nedávno jsem to zrovna vytáhla, ukazovala jsem jim to. A jeden se na to podíval a říká, to je asi jako když někdo se tatínka do pšovny přišel a říkal, všechny jsem švadlena. Tak to jsem měl takový švadlena, viď. No a pak jsem měla ještě takovýho malinkýho, modrýho, skleněnýho kocourka. Dostala jsem ho taky od babičky a nosila jsem ho v peněžence. Tak mě vykradli auto a ukradli mi tašku s vejpotou, s obědem a bohužel i s tímhle s tím maličkým kocourkem. A myslím si, že to mě tak strašně mrzelo, že jsem říkala, kež si nechám vejpatu, jenom kdyby mi někdo toho kocourka vrátil. No. To bylo takový pokládek, ale bohužel o ten sem přišla. A jinak největší poklady mám doma, to jsou, ty tady běhají kolem mě. Ale
0: vnoučky, myslíte vnoučky?
1: Myslím tím vnoučky. Mám 15 let jako.
0: Říkala jste 15?
1: Ano.
0: Teda vy jste šťastná babička a asi teda hodně zaneprázdněná. Máte, je blízko sebe některé tedy, jak říkáte, takže jste jako rodina třeba právě v okolí Poděbrad, nebo jak to máte?
1: No tak těch 13 jich bydlí tady víceméně se mnou nebo okolo mě a těch zbylí, ne, 12. A ti zbylí tři jsou bohužel teda vzdálení. Ale mám je tady a teď, co jsou prázdniny, tak je tady mám nastěhovaný víceméně stále. To jsou takový s batičkami.
0: To je krásné. Od toho jsou babičky, od toho jsou prázdniny. Ivetko, děkujeme. Babičky. Děkujeme za telefon.
1: Babičky mají, já vždycky říkám, rodiče mají vychovávat a babičky mají v popisu práce rozmluvovat.
0: Tak, souhlasím. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Mějte se hezky a hezké prázdniny.

0: To nejkrásnější, co můžeme dostat, někdy ani nejde zabalit do dárkového papíru. Dnes v noční lince Českého rozhlasu vzpomínáme na dárky, které byly darované s láskou a zůstaly navždy v našich srdcích. Paní Magdalena je s náma, volá z Čech, vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače a na úvod chci říct, že jsem sběratelka všeho možného, co mi připomíná mé nejbližší a co to byly dárky, které mi předci dostali z lásky a co jsem dostávala od svých dětí, to znamená vnoučat a pravnoučat. Nejkrásnější dárek, který asi mám v srdci, byl dárek, který jsem dostala 2 dny před Vánoci, před 15 lety, v krabici s krásnou mašlí, kterou mám schovanou a ve který bylo krásné štěňátko a pejsek mě před 2 lety umřel. A to je taková nejkrásnější vzpomínka. Krásné dárky dostávám od pravnoučat a jsou to jenom kresbičky. A oni žijí v cizině a největší radost třeba mi udělá, když dostanu dárek, teda malůvku, kde je namalovaná naše vlajka.
0: To je originální
1: a
0: dárek,
1: teda. A snažíme je udržovat, že jsou původem Češi, takže naše děti umějí hymnu českou a spoustu českých lidových písniček a hrozně teď se na ně těším, protože mají za týden přijet a těším se, až budeme večery sedět a budeme hledat ve zpěvníkách písničky česky a budeme si je zpívat. Já si to zpívám falešně, ale mám tyhle ty večery velice ráda.
0: A odkud přijedou a jak často jezdí?
1: No, teď už jezdí málo, protože děti mají spoustu kroužků a už i ten nejmladší chodí do školy jednou za rok, to je znamená na prázdniny, ale dřív tady byli třeba 4x do roka a vzhledem k tomu, že já jsem po operaci srdce, tak za nima nemůžu letět a autobusem je to prostě namáhavý. Jsou v Belgii, v Bruselu. A z čeho mám ještě radost, že tady mám po dědečkovi, já přesně nevím, protože jsem se nikdy o to nezajímala, tatínek to mě uschovaný jako nejlepší jako dárek od svého táty. Jsou to lampy, které si děda měl přinést z koncentračního tábora. Jsou to lampy do rádia prý. A nejsem schopná si dojít prostě za někým, kdo by mě to zhodnotil, co to je. A tak teď asi, až tady budou děti, tak to musíme udělat, protože oni už loni byli zvědaví, co to je. Pak tady mám třeba takový jako věci, které by každý řekl, to je blbost.

0: po
1: mamince
0: tady mám
1: ano, po mamince tady mám ještě třeba kabelku, kterou nosila do plesu, a rukavičky háčkovaný. No, možná někdo řekne, že to je bazar, ale mě to připomíná krásné chvíle, které jsem s rodiči a s dcerou a s dvoučaty prožívám. Mm-hmm. A nerada se toho zbavuju. Co s tím udělají děti, to jako nevím, ale myslím, že to důležitý asi taky budou zase chtít si nechat.
0: Mm-hmm. Magdalenko, abych teda vysvětlila posluchačům a omluvila se, jak jsem zareagovala. Vy jste řekla cedule, které se dávaly na plot po tatínkovi. Já jsem si myslela, že to byly nějaké památeční, které měly tehdy v tom 68. mást Rusy, jak se dávaly.
1: Ne,
0: to bylo. No, jo, já se omlouvám, já už jsem to pak pochopila, že ne. Ale mě teda nejvíc zasáhlo, když jste řekla, že máte nějaké lampičky do, teda jste říkala jako do rádia, nebo pochopila jsem to dobře z koncentračního tábora?
1: Ano, to jsou
0: takové
1: jako lampy skleněné, jako snad měly být do
0: drobné,
1: rádia.
0: Mm-hmm. Paní Magdalenko, ale no, to je teda poklad, toto, jestli opravdu máte doma, tak to být váma, tak to zkusím vypátrat, co to přesně je, a to má teda velký příběh za sebou.
1: No, škoda, že jsem tehdy nebyla taková víc iniciativní, protože dědeček, přestože přežil pochod smrti, tak se dožil 90 let, mm-hmm, že jsem nebyla taková prostě víc zvědavá, jak to vlastně všechno bylo. On teda vím, že o tom nerad vyprávěl, asi i na dosmrti to v něm zachovalo pochopitelně. Ve mně ještě jako ty hrůzy a jenom z filmu anebo z četby jako jsou hrůzy války, že pochopitelně.
0: A ale víte, že ono to tak je. Ono to tak je, že?
1: Ani jako po rodičích prostě, co vědí o tom, co ten dědeček, a nebo i oni prožili za války, a bohužel to už se nikdy nevrátí, no. Moje babička třeba se setkala s Eliškou Junkovou, protože byla asi prý druhá řidička v republice, moje babička teda, a sestřenice má schovaný její řidičský průkaz. Takže asi těch pokladů by se tady našlo víc, ale nechci zbytečně zdržovat.
0: No Magdalenko, tak vy na závěr vytáhnete takovou pecku, jako, že máte teda, jako to máte řidičský průkaz právě té Junkové, nebo jak jsme to...
1: Ne, babičky.
0: Jo.
1: Babičky, ale to má sestřenice.
0: To má sestřenice.
1: Ano.
0: Takže je to v rodině. No,
1: ano,
0: teda.
1: Ano, je. No, synové zase má fotky od Jiřicha Novýho, protože můj tatínek nese jeho jméno, a no, asi v těch, dalo by se říct, že těch pokladů člověk má víc, tak jako já už pamatuju hodně, tak jsem taková střadelka odmala. Takže přeju krásný večer, krásnou dobrou noc a hezky vstávání s dobrým ránem.
0: A ideálně s Českým rozhlasem. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tím největším darem nabyla věc, ale čas, pomoc, nějaké obyčejné lidské pohlazení. O takových darech si budeme dnes večer povídat i s paní Marií, která volá od Hradce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, poslouchám celou dobu a já bych vám řekla trošku, je to to samé, ale trošku jinak. Schází se nás 6 vdov. Naše rozpětí je mezi 70 až pomalu 90 lety. Všechny se známe, jsme z jedné vesnice, kde teda žijeme. A prostě těch dárků bylo mnoho. Ale podle mě naše nejlepší dárky u všech byly, že jsme vydrželi celý život s jedním manželem a byly to manželství, které vydrželi od 55 do 60 let, protože jsme v rozpěti, nejmladší z nás je tak o 10 let, je rozdíl. A máme prostě vzpomínek na celý život, protože jsme se zúčastnili společných zábav, výletů a vážili jsme si toho, že žijeme s jedním manželem, což byl vlastně pro nás všechny, myslím si, dárek, když jsme s ním tak dlouho vydrželi. Máme děti, máme pravnoučata, některá z nás má už 7 pravnoučat a scházíme se velice často a litujeme jenom toho, že ti muži tak brzo odcházejí. To by bylo tak asi podle mýho, že to byly nejlepší dárky, že málo je těch, kdo vydrží s jedním mužem tolika let.
0: Paní Marie.
1: Bylo by to asi tak všechno, ráda to poslouchám, jsou ty dárky různý, jak to vypravujou. Máme to taky, to víte, že za ten život toho člověk dostal hodně, ale pro nás největším dárkem jsou ty teďka žijící mnoučata, pravnoučata. To by bylo asi tak všechno. Nechci dlouho meškat, protože já to nemám ráda, když pak lidi na to čekají a chtějí taky něco říct, malinko, aspoň. Ale jen to, že my si vážíme toho, že jsme tohle za celý život vydrželi. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám. Všechny, co tam to uvádíte. Ať se vám daří dál. Přeji všem dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce, děkujeme. Ano, nejcennější věci bývají často ty, které nemají cenovku, které se nedají koupit. Někdy jsou to i ty nejprostší věci. Připomeňme si společně dárky, které nám někdo daroval od srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po půl jedné. Tady je noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a přivádím dalšího hosta. A tím je krásnou noc.
1: To je šok, já jsem čekal, že si zavoláte dřív.
0: Pan Olin. Oline, možná tím největším dárkem nebyla věc, možná to byl nějaký dárek v podobě nějakého překvapení, možná to byla nějaká pomoc. Uvidíme, povídejte, těšíme se i na váš příběh k tématu.
1: No já ty dárky bych bral, vlastně dárek je všechno, co se mě týká. Či je to hmotná věc, nehmotná věc. Samozřejmě tam před chvilkou mluvila paní o těch manželích, takže jsem vlastně byl pochválen svým způsobem, protože vlastně jsme měli nedávno s manželkou 51. výročí, takže jsme vydrželi tak podle té paní pěkný dárek. Aha. No, kdybych to vzal, já bych to vzal trochu jinak. Já jako student jsem jezdíval na takzvané čundry. A tam z každého čundru nebo z nějakého potlachu tam se vždycky rozdávali takzvaná camrátka, že víte, co to je. To je větev, seříznutá šikmo, takže vlastně není to kruh, ale to elipsa. A na ty camrátka ti kamarádi Trumpové a čundráci kreslili obrázky a vždycky tam bylo uvedené, že to je třeba, já nevím, výroční oheň na Podlisou horou nebo někde prostě u těch místech, kde ti Trumpovi měli trumpské osady. Když se podívám na ty camrátka, mám jich spoustu, tam to vždycky připomene to místo, kde jsme 2 dny třeba víkend strávili. Byly tam soutěže, smutné povídání, veselé povídání a spoustu takových věcí, kde se ta partia těch kamarádů pravidelně scházevala. Je to, k tomu patřili i takzvané ceny, když někdo vyhrál nějakou tu soutěž, tak to byly takové ty zase velké desky, tam byli malíři, kteří opravdu krásně kreslili. K tomu byl potom takový cancák, to byl takový památníček jakoby pro z toho období. Dál bych pokračoval tím, že když jsem skončil po vojně v Tesle v Rožnově, tam jsme s manželkou bydleli v jednopokojovém bytě s jedním dítětem, s dcerou, a na cestě byl druhý kluk, teda syn. A neměli jsme šanci dostat větší byt tam. Jsem jako mistr na směně měl 1350 čistého měsíčně, na měsíc a 4letní prémie. Když jsem zažádal o byt, tam mě bylo řečeno, no nějaký 2 roky, 3 roky si počkáte. Takže jsme se sebrali, dostali jsme se tady do Kopřivnice a přišli jsme do bytu, do rodinného domku manželčiných rodičů, kde jsme řekli, že my tam budeme jenom chvílenku, než si něco najdeme. No ta chvílenka je do dneska, je to vlastně 77. roku, takže to je skoro 50 roků, co jsme tady. Takže taková ta chvílenka byla i s mým synem, který když se oženil, nevím, to už bude snad 20 roků taky přišli. Jestli bychom mohli na chvílečku tady, protože my si potom něco najdeme. Samozřejmě taky jsou tady do dneska. U nich bylo takové, nebo zvláštní, takové čekání. Když se vzali, tak prostě se pořád čekalo. My jsme čekali prababičky, teda naši babičky, matkyně s chánem čekali, kdy se rozvíjí, kdy budou mít malinký mimčo a to. Pořád se nic nedělo, až byly jedny Vánoce, dárky byly rozdány, všechno a najednou mladá teda jako nevěsta ztratila a přinesla takové ploché krabičky. Já jsem si říkal, že bude rozdávat kapesníky nebo co to je. A v každé té krabičce, když to dala nám jako té rodině, tak byl ultrazvukový snímek malého Bobiše. Nějak Bobiše, prostě nějakého člověčka. Já říkám, to je kluk. No to se nedá poznat. A tak prostě to byl takový dárek fantastický, že po tom dlouhém čekání a potom tam bylo tchýně, říkal, já jsem tam na ní viděla, že už to bude a všechno. Každý byl potom po bitvě hrdina. Já jsem ten obrázek měl nebo mám a tam bylo dědo, naučíš mě práci se včeličkami, tenkrát taková bublina nad tím ultrazvukovým snímkem. Další takový bych poznatek bych řekl, mám tady sousedku, která paní doktorka to je, která jezdí po světě, byla v Tibetu. Když přijela po delší době, tak jsem říkal, doufám, že někdo ukážeš fotky. Ona říká, nemám. Já říkám, jak to nemám? No já zase měl foťák. Já říkám, proč? Ona říká, já to mám všechno v hlavě. Já nepotřebuji nikomu nic dokazovat, nic ukazovat. Já prostě tu vzpomínku, ten skoro měsíc, co jsme tam chodili po těch kopcích a prostě bavili se s těma místníma a takový to. Já to mám prostě v hlavě a to mi nikdo nevezme. Takže nepotřebuji schraňovat nějaké krabice s fotkama. I když já je schraňuju, protože krabice odvod, tam je těch fotek přehršel a zrovna nedávno jsem se tam díval a viděl jsem fotku, moji první životní fotku, když mi byly 2 roky, protože na té fotce byl brácha čerstvě dovezený z porodnice. Takže brácha příští týden, jedeme za ním, bude se slavit 70 roku. Takže tak od té fotky do toho příštího týdne to bude opravdu krásný dáreček, který mu chci nějakým způsobem předat. Další bych, co bych tak ještě mohl uvést,
0: ano.
1: Jsou takové drobnosti od lidí, které potkáváte jako v běžném životě. Máte narosky nějaký, někdo vám přijde pogratulovat, dostanete figurku malinkou, je to nějaký medvídek, nebo je to nějaká plyšovka. Tady se zrovna dívám, jsem ještě momentálně v dílně. Mám tady takové orla na šňůrce, když ho potáhnu tu šňůrku, tak ten orel mává křídlama, na noze mu visí malá myška. Prostě od každého, za každého toho drobností, kterých ale nemám moc, mám tady, hlavně mám tady business v té dílně, který pořád uklizím a nejde mi to. Takže bych to shrnul tímto způsobem, že opravdu, jak ta paní doktorka říkala, to, co máte v hlavě vy, a to je ten největší dárek, který vy si uchováváte pořád, a máte ho pořád s sebou. Nemusíte mít žádné krabičky, žádné krabice od bot, nic takového. Takže tímto bych si uzavřel a rada, nějaká rada, ani možná neexistuje, prostě to, co chce, nikomu nic nezakazuje, nikdo, dělejte si, co chcete, ale máte to, co chcete, máte u sebe pořád a to je hlava.
0: Oline, tak dostal jste spoustu dárků, vzal jste to opravdu toto téma z mnoha stran. Ano, je to pravda, že to je široké téma. Někdy člověk během života dostane mnoho věcí, jenom některé z nich mu zůstanou opravdu hluboko a myslím si, že asi to byly pro vás ty obrázky ultrazvukové s těmi krásnými popisky, to bylo opravdu originální, tak to moc oceňuju. Děkuju, že jste zavolal, děkuju, že jste si s námi povídal, přejeme krásnou noc a taky krásný nový den.
1: Vždycky zdravím vás taky, zdravím moje kamarády, všech oni vidí, kteří, nebudu si opakovat a vám děkuji za prostor, který jste mi dala. Mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme minutu po 11:45 a před námi je jeden z posledních telefonátů. Kdo je s námi?
1: Dobrý večer, tady je Zdena od Brna.
0: Paní Zdenko, téma nejkrásnější dárky našeho života.
1: Ano, já poslouchám noční linku každý den, i když jsem v nemocnici, v lázni, kdekoliv, tak vždycky poslouchám. Takže mě, to je takový před spaním bezvadný s vámi. A někdy se dovolám, tak jsem taky ráda, to ještě se mi lepší usíná. No, co se týká nejkrásnější dárku, toho je hodně, ale já jsem dneska zažila takový den, byla jsem navštívit kamarádku a těžko se tam do té obce dojíždí s tím autobusem a já nevím co. A přijela jsem ke zdravotnímu středisku a šla tam paní, jak má dcera stará, mladá, 50 roku a říká, ptala jsem se, jestli nejede tam a tam, a ona říká, nejedu a já vás tam zavezu. Tak to byl nejkrásnější dárek dneska, jak se ke mně všichni tak chovali pěkně, že jsou dobří lidé, ona mi zavezla až úplně tam na místo a já říkám, že to zaplatím, ne, já jsem si udělala dobrý skutek. Tak to jsou, a potom na zpátek mě vezla vnučka domů a tak mě říkala, já mám ti musím udělat takovou radost a ona říká, babi, já jsem zase tak ráda, že jsem ti udělala takovou radost. Takže to jsou takové dárky, něco jiného. Jinak mám pravnučky, který mě k narození nám vždycky nakreslí 4 až 6 roku, takže mě nakreslí dárek, udělají mě srdíčko, nakreslí tam členové rodiny, takže to jsou taky tak krásné takový dárky darovaný. Ale jinak mám od všech dárku hodně. Takže toto je dnešní den teda byl opravdu takový pro mě moc pěkný, jsem se setkala s takovýma dobrýma lidma. Tak to je to krásný dárek.
0: Doufám, že i následující den bude tak milý, plný krásných setkání. A Zdení, jaký dárek jste naopak darovala vy a dodnes dělá někomu radost, kdo mu přinesl štěstí? Napadne vás něco takové?
1: No, dárky. Já nevím, to nemůžu říct, že dárku je hodně, dárku se věnuje hodně a mám doma ještě jednu vnučku, která teda teď měla 18 a je taky taková hodná, která se ke mně, mě opravdu ty vnučky ke mně se chovají ke mně a já zase k ním. Takže mě dělá radost tady ti, že mě mají všichni rádi a já jich, té celé rodině, to jsou takové nejkrásnější dárky.
0: To se hezky poslouchalo.
1: To se nedá nahradit jinýma dárkama, jo, všechno, teď jsem měla narození, dostala všechno. A opravdu se ke mně všichni chovají moc pěkně, i když mají všichni svoje a je člověk sám někdy. Je smutno, protože manžel už odešel, je to už 17 roků. A takže tak nějak musím zase se chovat k lidem dobře, když se chováme dobře k lidem, tak oni se chovají k nám. Nemůžu někoho být naštvaná, když někde, já třeba, když ještě vám řeknu, když přijdu na nějaký obchodňáku, teď se tam srazím s nějakým pánem, se srazíme košíkama, a ne, aby byl naštvaná. Já říkám, my jsme se srazili, že? A on se usměje, já taky, a jdeme dál. Tak to jsou takové pěkné věci. Že ti lidi opravdu, a můžu ještě říct, že opravdu i ti mladí lidi, všichni nemůžeme házet do jednoho koše, chovají se těm starým lidem pěkně. Já teda vždycky mám štěstí na takový lidi.
0: Zdení, no. A myslíte si, že dnes lidé dávají víc drahé věci, nebo si ještě umíme darovat čas, pozornost a blízkost?
1: No, tak ten, jak to říkáte, vy to správně říkáte, věnovat ten čas. Tak to je důležitý. I když ty dárky dávají drahý, já dostávám hodinky, jsem teď dostala, všechno dostávám, ale když mě věnují ten čas, když člověk je někdy sám a přijdou, když ty mladí nemají toho času, že, ale přece si ten čas na mě udělají a přijdou, tak to je nejkrásnější, to jsou takové nejkrásnější dárky. Já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky. Takže se opravdu ke mně chovají.
0: To jsou také hezké dárečky.
1: Ano. A jinak dárečky dostávám, všechno možné taky jim dávám. Ale tady toto je nejhezčí ze všeho. Když přijdou a řeknou, odchází, říká, babičko, máme tě moc rádi. Tak to je takový příjem. A vidím, že to myslí o srdce, jo? Takže jsou takový.
0: To je krásná tečka za naším povídáním. Děkujeme za to.
1: Tak jo, já taky děkuji a bude se mi dobře usínat dnes.
0: To je dobře, od toho jsme tady, celá noční linka je náš tým.
1: Ano, ano, je to pravda.
0: Tak krásnou noc za krásný den.
1: Mám taky a děkuji za všechno a pozdravuji všichni a dobrou noc.
0: Milí posluchači, blíží se konec noční linky. Děkuju vám, že jste s námi trávili i tento večer, že jste otevřeli své vzpomínky, své příběhy a někdy i tak velmi osobní chvíle. Bylo krásné slyšet, že ty nejcennější dárky často nejsou ty nejdražší, ale ty, ve kterých je ukrytá láska, čas, péče a vzpomínka na někoho blízkého. Připomněli jsme si, že někdy stačí pár slov, fotografie, rodinná památka nebo obyčejné gesto, aby člověk cítil, že na něho někdo myslí a že je milovan. Tak vám přeji, aby i ve vašem životě zůstávaly takové velké poklady, které zahřejí a které nejvíc potřebujeme. Loučí se Jarka Barboříková a protože kolegové mají dovolenou, tak se uslyšíme v tomto týdnu ještě jednou a bude to v sobotu. Do té doby se mějte hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda. Písni

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Ještě než po hlavě skočíme do hlubin české historie, rádi bychom vám sdělili, s kým se do ní budete hroužit.
0: S Ivanou Valešovou.
2: S Františkem Derflerem.
3: S Igorem Barešem.
1: A s Josefem Veselým. Na břehu zůstane trenér, v tomto případě režisér.
4: Jaromír Ostrý.
1: Jakož i původce naší inspirace. Petr Hora Hořejš.
4: Pro druhý program Českého rozhlasu jsme připravili v Českém rozhlase Brno.
5: Věř mi, že když se budeš i nadále chovat tak, jak jsi začal, je navždy ztracena tvá duše, tvá čest i tvoje dobrá pověst. A ty přitom nebudeš příliš starý. Naplněn starostí, že bys mohl po mé smrti vyrůst v bezuzdného spustlíka, připomínám ti naléhavě, aby se schoval umírněněji. Když ale nemůžeš jinak, což je ovšem znamením špatnosti, před čímž bych tě rád uchránil, chovej se aspoň opatrněji, nevyvolávej veřejné pohoršení, nech provdané ženy na pokoji a už nikdy nepoužívej výhrůžky nebo dokonce násilí.
1: Připadají-li vám tyto řádky povědomé, pak vězte, že to není zdání, nýbrž, že jsme z tohoto dopisu už jednou citovali.
0: Napsal jej starostlivý tatínek Ferdinand I. Habsburský svému synkovi Maximiliánovi.
3: Synek Maximilián se totiž spouštěl.
0: Spouštěl se s dívkami, ba i vdanými ženami.
3: Ale co horšího?
1: Co může být ještě horšího?
3: Co horšího? On se spouštěl s protestantismem.
1: Fakt jo?
3: Fakt.
0: Pro Ferdinanda bylo ale opravdu nepřijatelné, že rytíř Zlatého rouna s právem nosit zlatý řetěz a jemně vypracovanou zlatou beraní kůži.
1: Maximilián se jím stal ve svých 19 letech.
3: Že má v říši tak špatnou pověst.
0: Bylo mu jasné, že vyhlídky jeho syna na císařskou korunu vymizí, jestliže se Maximilián pomalu nevydá cestou ctnosti.
3: Ani ti nejotrlejší sukničkáři mezi kurfiřty nebudou přece volit nemravného spustlíka za císaře. Svaté říše římské.
0: A ještě ke všemu?
5: Podezřelý protestant Maximilián.
1: On tedy protestantem tak docela nebyl, ale měl takovou pověst.
5: Do Čech velmi dlouho ani nesměl a ocital se v častých roztržkách s otcem.
1: Kvůli ženským?
3: Kvůli vyznání.
5: Ferdinand mu vytýkal, že přijímá posly náboženských sekt zákonem pronásledovaných, například české bratry, že se odcizuje rodu i katolictví.
3: Kolem roku 1560.
1: To už bylo Maximiliánovi 33 let.
3: Se konfliktní vztahy vyhrotily natolik, že mu Ferdinand hrozil vyděděním, když nezanechá svých kompromitujících známostí a pohoršlivého smýšlení.
0: Šlo o Jana Sebastiána Pfausera.
1: Co pak s ním bylo?
0: Maximilián ho na vídeňském dvoře protežoval navzdory veškerému odporu.
3: On to byl luteránský kazatel, který se do hlavního města nastěhoval se svou ženou a svými dětmi.
0: Ferdinandovi byl tento muž od první chvíle trnem v oku.
3: V dlouhých rozhovorech se synem se snažil Maximiliána přesvědčit, že to jako pozdější král a pravděpodobně i císař nemůže dělat.
1: Co?
3: Držet ochranou ruku nad evangelickým kazatelem.
1: Jak ty rozhovory otce se synem končily?
3: Obvykle? Prudkou hádkou.
5: Kazatel Pfauser nám zůstavil v líčení jedné z bouřlivých svých rozprav s císařem. Ferdinand se jal s ním přijít, pak ho znenáhla zlost popadala, přikazovala mu odpovídat a zapovídal mluvit, nazývaje si na antikristem šelmou potvornou, plival na jeho tvář, křičel německy, latinsky, italsky, chápal se dýky, volal, že si spíše dá zaživa kůži z těla sedřít.
1: Moment, že si dá sedřít kůži ze svého těla, nebo že ji sedře z toho kluka?
5: Že si dá zaživa kůži z těla sedřít.
1: Ještěže tak. Nuž, pokračujme.
5: Dá si raději kůži z těla sedřít, než by zradil církev, že raději chce být zatracen s papežem, než spasen s Luterem.
1: To všecko se stalo?
5: Ačkoliv nelze plně věřit slovům Fauserovým, toho chlubného pošetilce, toliko skrovné důvěry zasluhujícího, takové vylíčení prudkého výstupu Maximiliánova, jemuž předcházelo udavačství jezuitů a naléhání všech služebníků kurie, dlouho se zdáli víc a víc utvrzovat mladého knížete v jeho rozhodnutích a málem byli by ho snad dohnali k nějakému skutku výstřednímu.
1: To všechno jsme se dozvěděli od francouzského historika, zabývajícího se důkladně našimi dějinami, profesora Ernsta Denise.
0: Jednoho dne se Maximilián vyjádřil, že už dále otcově knůtě podléhat nechce.
1: Což o to podobné věty, byť v jiném hávu, pronášejí synkové na adresu svých tatíků, co svět světem stojí.
0: Jenomže konflikt Ferdinand-Maximilián byl mnohem hlubší a vážnější, než se mohl zdát.
3: Nepomáhala ani snaha manželky Marie.
0: Ta dělala, co mohla, aby svého muže ovlivnila a otevřela mu srdce pro samospasitelnou a jedině pravou víru katolickou.
1: Rozumějte, pro katolickou církev.
0: Maximilián si připadal jako obklíčený vězeň.
1: Ano, v dopise saskému kurfiřtovi si postěžoval.
3: Mám dojem, jako bych měl řetěz na krku. A nejenom na krku, nýbrž i na nohou. Vůbec se mi nevěří, jsem jako mnich v klášteře. Nemám u sebe nikoho věrného, mám kolem lidi, které bych mnohem raději viděl někde daleko, ale musím to všechno vytrpět, dokud nenadejde moje doba. Mám však široká záda a unesu to. Jeho císařské veličenstvo mě nenávidí a kdyby mohlo, utopilo by mě na lžíci vody.
0: Saskému kurfiřtovi Augustovi psával Maximilián často.
3: Jemu proto, že u vídeňského dvora, jak se sám vyjádřil, neměl žádného opravdového přítele, kterému by mohl slepě věřit.
0: Dopisy Augustovi psal
3: pro jistotu
0: šifrovaně
3: nebo tajným písmem.
0: K jehož rozluštění dal adresátovi tajný návod.
3: Posílám láskám vašim tento list. Až ho budete chtít číst, vezměte kousek mycí houby velikosti tolaru, smočte ji v odvaru z šalvěje a přetřete popsaný list třikrát nebo čtyřikrát. Když jej ani pak ještě nebudete moci číst, rozsviťte světlo v tmavé komoře a uvedený list držte pokropený proti světlu. Tak doufám, že se láskám vašim podaří list přečíst. Když ne, račte mi o tom podat zprávu a já pak napíšu list v číslech, jak to mám s láskou vaší ve zvyku.
1: Dopisování habsburského prince a následníka trůnu připomíná tak trochu skautskou bojůvku.
0: Vztah mezi otcem a synem se nezlepšil, ani když se císař Karel vzdál v Bruselu císařského trůnu a uchýlil se na zbytek života do Španěl.
3: Abdikaci těžce nemocného císaře byl přítomen i Maximilián.
0: Nadlidský úkol
3: totiž udržet pohromadě říši, která se rozpadala na všech stranách a zároveň zadržet nepřítele z východu, Turky, kteří pronikali do Evropy.
0: Ten úkol vzal na sebe Maximiliánův otec Ferdinand.
3: Nový císař potřeboval naléhavě pomoc z vlastních řad.
0: Potřeboval k tomu syna, na kterého by se mohl stoprocentně spolehnout.
1: Ferdinand však o něm celý svůj život pochyboval.
0: Maximilián napsal tajně protestantským knížatům, aby zjistil, jak dalece se může spoléhat na jejich opravdovou loajalitu ke své osobě.
1: Co jim psal?
0: Každému vylíčil v hrůzných barvách své otřesné postavení u vídeňského dvora a v narážkách naznačoval:
3: jsem ochoten všechno změnit, i kdybych přitom musel povstat proti vlastnímu otci.
1: Jaká byla reakce?
0: Přátelé v říši vyslovovali jenom neurčité, nic neříkající přísliby.
1: Zkrátka, jedna věc byla konspirovat, no jo, ale povstat silou proti císaři, nejvyššímu pánovi v říši, to byla věc druhá.
3: Zkraťme to. Maximilián si zavčasu uvědomil, jak je vydán přímo bezmocně otci na pospas.
1: A začal brzdit.
3: Byl natolik moudrý a inteligentní, aby správně pochopil jasné signály, které obdržel.
1: Ku příkladu dýka v ruce tatíkově a taky vyhýbavé odpovědi protestantských kamarádů.
3: Rozhodl se tedy pro krok pro něho neskutečně těžký.
0: Podřídil se.
5: Běželo totiž o jeho zvolení za krále římského.
1: Jak jde o funkce, je člověk ochoten zatnout chrup.
2: Papež Pius IV., ačkoliv přál Habsburkům, netajil se Ferdinandovi, že ke schválení bude žádat záruk výslovných.
1: Jakože synáček musí sekat dobrotu po katolicku.
2: Císař měl se svým synem vážnou rozmluvu. Vyložil mu situaci a nebezpečenství, ve které se vydával. On sám přeze všecku svou lásku k Maximiliánovi nebude ho podporovat proti katolíkům.
1: A mladý princ?
2: Se poddal. Učinil přísahu, že chce žít a umřít v svaté církvi římské jako jeho předkové. Potom obcoval obřadům náboženským a po svém zvolení slíbil poslušnost a věrnost papeži a církvi.
3: Kazatel Pfauser dostal vyhazov.
0: Princ se měl odloučit ode všeho, co na něho mělo špatný vliv.
1: Takže Maximilián jednostranně ustoupil?
3: To ne, tatínek mu taky vyšel kousek cesty vstříc.
0: Protože znal synovo přání přijímat večeři páně pod obojí, obrátil se s tímto problémem osobně na papeže.
3: Po počátečním váhání svatý otec dovolil, aby Maximilián přijímal, tak jako protestanti, nejenom chléb, ale i víno.
0: Ovšem pozor.
3: Tajně a nikoli před věřícími.
1: Vlk se nažral a koza nám zůstala v celku.
2: Všecka ta prohlášení uspokojila Pia IV. A kurfiřty duchovní. Protestanté nicméně zachovali důvěru v Maximiliána. Jeho podrobení nestalo se bez výhrad. Stále se domáhal pronikavých oprav, schvaloval žádosti, kterými se Ferdinand obrátil ke koncilu tridentskému a vytýkal mu bázlivost a slabost. Nadále odmítal přijímat pod jednou způsobou. Když se odebral do Slezska, aby přijal přísahu poslušenství odstavů, kazatelé protestančtí mu oznamovali, že podrželi všechny obřady staré církve, které mohou být zachovány bez modlářství. Přijal je laskavě a ještě je i povzbuzoval, aby setrvali na této cestě mírnosti a slíbil jim svou ochranu. Jeho slova byla slyšána daleko.
3: Když se Maximilián
0: aspoň navenek
3: konečně podřídil učení katolické církve, nestálo už nic v cestě tomu, aby byl korunován 20. září 1562. roku za českého krále.
0: Krátce poté vyslovili svůj souhlas i kurfiřti a Maximilián se odebral z chodí do Frankfurtu, aby mu tam byl svěřen post římského císaře.
3: Když mu byla v následujícím roce přiřčena i uherská královská koruna, shledal Ferdinand, že nadešel čas, aby předal vládní záležitosti synovi.
0: Císař byl už dlouhou dobu nemocen a jen s krajním vypětím byl schopen vykonávat četné povinnosti.
1: Ano, politika velice vysiluje.
0: A teď se zdálo, že svíce jeho života pomalu dohořívá.
3: Opětovně se umírající otec pokoušel o rozhovor se synem.
0: Maximilián ho uklidňoval, jak mohl.
1: Podařilo se mu to?
0: Asi to nebylo příliš přesvědčivé. Tatík svoje oči věru nezavřel úplně v pokoji.
1: To je fakt. Ferdinandovi se ta otázka musela honit neustále hlavou.
2: Co kdyby můj syn jako císař přece jenom konvertoval? Kde by se ocitl nejvyšší cíl křesťanského vladaře bránit všemi prostředky dogmata katolického náboženství? Císař je přece Bohem dosazený ochránce staré víry.
0: Ferdinand za své dlouhé vlády zkusil všechno a nebyl si vědom žádné viny.
3: Povolal do země jezuity, přísné bohabojné muže, kteří měli na kolísavého syna kladně zapůsobit.
0: Jenomže už velmi brzy musel poznat Maximiliánův hluboký odpor k tovaristvu Ježíšovu.
2: Jak to vše půjde doopravdy dále?
3: Kdo ví, zda v hodině smrti?
1: Ta uhodila 25. července 1564.
3: Mohl Ferdinand předpokládat, zda je samotnému Maximiliánovi jasné, kam povede jeho cesta.
2: Povinni jsme vděčně připomínati tohoto císaře, kterého Bůh těch časů jako nějakou pevnou zeď postavil vlasti naší a říši proti vpádům nejstrašnějšího a nejlítějšího tyrana, totiž Turka. Ale ukazovaly se na něm i jiné šlechetné a slavné ctnosti, pro kteréž je slušné chválihoden. Miloval čistotu, živ se s manželkou svou u víře a lásce 26 let, nápodobně jako kdysi císař Theodosius se svou milou Placilou, o které se píše, že jest Theodosia manžela svého
5: tímto způsobem napomínala.
0: Můj milý manželi, potřeby jest ustavičně na to mysliti, kým si prve byl a kdo si nyní. Neboť často o tom přemýšleje, nebudeš nevděčným Bohu, dobrodinci svému, ale přijaté z rukou jeho císařství, spravovati budeš podle spravedlnosti a práva a spolu poctíš toho, kterýž je tobě dal.
5: Ale takového napomenutí nepotřeboval císař Ferdinand, byv sám od sebe náchylný a náklonný k pravé pobožnosti a spravedlnosti. Když mu někteří za zlé měli, že manželku svou královnu s Fraucimorem na sněmy říšské s sebou bere, čímž sobě stěžuje velikost nákladů, které na to jíti musejí, moudře jim odpověděl.
3: Náleží dobrému knížeti a králi poctivý život s manželkou vésti a jest vědomo, že nejednou větší outraty jsou na nezřízené a chlípné rozkoše, nežli na manželku.
5: V takovém počestném manželství požehnal mu pán Bůh, že jest 15 dítek zdárných otcem učiněn. Po smrti pak manželky své ani jiné pojmouti nechtěl, ani žádného pohlaví ženského až do své smrti se nedotekl. O císaři Antoniovi napsal Dion, což i o tomto císaři dobře se povědět může. Vždycky byl sobě ve všem podobný a v ničemž si nikdy neměnil. Byl pak dobrý a nebylo na něm nic ošemetného.
0: Když se Maximilián ujal nástupnictví po otci,
1: bylo mu tehdy už 37 let,
0: uvítali to všechny hrady a zámky v říši s tichou radostí.
3: Svoje bouřlivácké způsoby odložil,
0: ale přitom si zachovala laskavý přístup k lidem.
1: Ani jeho španělská manželka na tom nic nezměnila?
3: Nic.
1: Ale ta byla na rozdíl od Maximiliána docela bigotní.
3: Maximilián ji miloval, ale do ničeho si od své sestřenky a manželky v jedné osobě mluvit nedal.
0: Žil s Marií v manželství přímo vzorné.
3: Navzdory tomu, že se o nich roztrušovaly zvěsti o chystaném rozvodu.
0: Co se týká víry, v tom si ti dva manželé skutečně vůbec nerozuměli.
3: Avšak přísně katolická Marie sama prohlásila.
0: Nikdy bych svého manžela neopustila, protože mi ve věcech víry ponechává naprosto volnou ruku.
3: V neněmeckých částech říše byly vysoce oceňovány neobyčejné jazykové znalosti nového císaře.
0: Dovedl plynně hovořit v příslušném zemském jazyce se šlechtou i obyvatelstvem.
3: To znamená latinsky, německy, česky, maďarsky, ba i italsky.
1: Trochu teď předběhneme dobu, ale když Maximilián zemřel, tak lékaři našli pro jeho kuriózní jazykové nadání ještě kurióznější vysvětlení.
0: Jak odpovídalo tehdejším obyčejům, byla lebka mrtvého otevřena.
3: A zjistilo se, že mozkové obaly jsou pozoruhodně suché a teplé.
0: Z toho usoudili, že to způsobily četné cizí jazyky, vysoká vzdělanost a velká moudrost.
1: No, třeba na tom něco bude. Taky mám někdy pocit, že se mi silně zahřívá mozek.
5: Na počátku,
1: píše z Vídně domů raport benátský vyslanec,
5: nebáli se ho, ale milovali jej. Nyní každým dnem ubývá dřívější úcty a lásky k němu.
1: Ten raport byl o Maximiliánovi.
3: Svou panovnickou činnost zahájil naprosto jinak, než všichni očekávali.
0: Všeobecně se věřilo,
3: a pravděpodobně tu byly i obavy,
0: že po otcově smrti konečně ukáže svou pravou tvář.
1: Tedy nikoli tu katolickou.
0: Nic z toho se však nestalo.
5: Věci náboženství křesťanského se dotýkající nemohou být mečem řízeny a spravovány.
1: Tato a ještě další chválihodné myšlenky se vylíhly ve správně zahřáté hlavě císaře Maximiliána.
5: Žádný šlechetný a boha se bojí.

0: vše spravovat a královat, má jen nepochybnou naději, že mi Bůh k tomu požehnání svého udělit ráčí tak, abych před Bohem a světem mohl ze své správy počet vydat.
1: Takže nic nebylo změněno.
2: Žádné nařízení nebylo zrušeno.
1: Žádný nový zákon nebyl vydán.
2: Zdálo se, jako by Maximilián uvažoval,
1: zašlapoval,
2: vyčkával, jak se budou věci vyvíjet.
0: Vzrůstající nepřízeň ho zarmucovala. I hleděl získat opět náklonnost svých národů okázalými deklamacemi.
3: Toto hodnocení vyčteme u profesora Denise.
0: Ale poněvadž tyto neodpovídali ničemu skutečnému, přispívali jen k rozmnožení všeobecné nespokojenosti a Maximilián byl obviňován z obojakosti. Slovo to neústupně vtírá se do péra všem, kdo ho pozorovali zblízka a v jistých rozhodujících okolnostech se vnucuje i nám. Není však úplně správné. Ve skutečnosti Maximilián náležel k onomu druhu lidí, kteří při velké chytrosti ducha a jasnosti mají více dobré vůle než ráznosti. Příslušel k četné škole bezděčných klamatelů, k těm, kteří slibují více, než mohou splnit. Dlouhý jeho pobyt ve Španělích a jeho nesnadné styky s otcem vyvinuli v něm náklonnost ke lsti a zálibu k drobným prostředkům. Tyto chyby vždy více byly zvětšovány cíly politickými, které sledoval a které byly v odporu s nejhlubším jeho smýšlením.
3: Je to věru náramně těžké, totiž poznat u politika, zda se jedná o bezděčného klamatele, který slibuje víc, než může splnit, anebo jestli je to u téhož od začátku dokonce záměr.
2: Na svou první velkou zkoušku nemusel Maximilián dlouho čekat.
1: Přišla rychleji, než mu to bylo milé.
2: Sedmihradský kníže Jan Zikmund Zápolský podnikl ve spolku s Turky nový útok proti habsburským državám v Uhrách.
3: Co na to, Maximilián?
2: Byl vystaven dvojí zátěži.
1: Věděl, že dokáže jenom s dobře vyzbrojenou armádou zadržet Turky, kteří jako vždy táhli na západ s mohutným vojskem.
2: Neměl však ani vojáky, ani peníze.
3: Co teď?
2: Spěšně se obrátil na stavy o pomoc.
1: Ty však bleskově zvětřili příležitost, jak využít choulostivou situaci ve svůj prospěch.
3: Což znamená?
1: Ústupky.
3: Jaké?
1: Především náboženské.
2: Na zemském sněmu ve Vídni začali vykonávat stavové na mladého císaře nátlak.
1: Měl povolit svobodu náboženství podle augsburského vyznání, dokud by nedošlo ke konečnému uspořádání.
2: Ale i v říši využili císařovu poněkud bědnou finanční situaci.
1: Katolíci si přáli, aby se Maximilián přihlásil k jejich samospasitelné víře.
2: A protestanti zase vehementně vyžadovali uznání svého náboženství.
1: Do roztržky zasahovali papež i španělský král Filip.
3: Jako obvykle nešťastně.
1: Takže císař, ať už se rozhodl, jak chtěl,
3: musel v každém případě naštvat jednu stranu.
1: Přesně tak.
3: A jedna byla stejně důležitá jako ta druhá.
1: Maximilián nemohl zaujmout jasné stanovisko, takže...
3: Co?
1: Disimuloval.
3: Cože dělal?
1: No, zatajoval, zastíral.
3: A, rozumím. Mlžil.
1: Přesně.
2: Až příliš mu bylo jasné, že ten pravý, nebezpečný nepřítel stojí na východě a čeká jen na to, aby porazil křesťanskou Evropu.
0: Léta míjela bez vážných změn v Čechách. Zdálo se, jako by Ferdinand nebyl přestal panovat a výroky Maximiliánovi neměly více váhy, než pokud byl princem dědičným. Zpočátku ponechal správu království svému bratru Ferdinandovi Tyrolskému a pokračoval s kurií vyjednáváním, počatým jeho otcem o přinavrácení kacířů. Dožadoval se papeže, aby kněžím dovoleno bylo se ženit. Dlouho nepřicházel do Prahy. Věci německé, nová válka s Turky, dost těžká a máloslavná, byla mu důvodem i záminkou, jimiž omlouval svou nepřítomnost. Ale vše ze všední. I musel se konečně pustit do české otázky. Roku 1567. přijel do Prahy.
3: Stínový premiér, stínový ministr, ba snad i stínový prezident, jeli kdes taky, ti všichni jaksi čekají v závětří, v pozadí,

0: za společenským bukem, až přijde ta jejich chvíle, kdy se chopí moci. Jejich postavení je prozatím nepříliš výnosné a ještě méně co platné, což ovšem nevylučuje nemilosrdný boj plný ostrých loktů a zubů o takový post. Případ Maximiliána II. Z rodu Habsburků nám ukazuje, že stínovým může být i politik, který má všecku moc ve svých rukou. On byl totiž Maximilián takový
1: stínový král.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.